0: Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
1: Jsme na vlně bezpečí.

Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. Já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře. Šlo by to?
2: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
1: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
2: Ano.
1: Děkuji vám za pochopení, tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery, kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
2: Ne, to bude asi nějaký omyl.
1: Já zastavte to, stop, jaký omyl, teď jste před chvílí říkal, že by to šlo.
2: No, ale já jsem se jako, že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo.
1: Jak jako vůbec?
2: No já myslel jako, že mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit.
1: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
2: No, to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
1: Helejte se, tomuhle já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
2: No já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
1: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný, natočíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
2: Ale já jsem u moře nebyl.
1: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátý. To bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
2: Byl, ale to nebylo letos.
1: No a umíte o tom povyprávět?
2: Umím.
1: No tak to stačí. Tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
2: Ano, ale to nebylo letos. Teda...
1: Stop, zastavte. Prosím vás, to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
2: Jo, on to nikdo asi nepozná.
1: No to víte, že ne. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
2: no,
1: ne?
2: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
1: Tak jste připravený.
2: Ano.
1: No, tak točíme, kamera, jedem. Dobrý den, tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
2: Ano.
1: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
2: Ano.
1: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
2: U moře.
1: U moře, ano. A u jakého moře?
2: Já jsem byl u Velikého moře.
1: Ano, moří je víc, že?
2: Ano, moří je hodně.
1: A vy jste byl u Velikého moře, moře to je vždycky veliká záležitost, to je něco jiného než naše rybníky, ta plocha, to je nedozírné,

0: Je, že to je nedozírná plocha to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
1: Ne, to bylo modré.
0: Ano, jaderské.
1: Modré, takové modré.
0: No modré, modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
1: Ano, ale bylo modré.
0: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
1: Převážně bábovky a ryby.
0: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
1: Ano.
0: Sami jste si vařili?
1: Ano.
0: Bábovky a ryby?
1: Ano. Ne, ty jsme si dělali na pláži z písku. Rodiče vařili.
0: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
1: Ano.
0: Ale vyplatilo se to. Oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
1: Ano. Ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
0: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
1: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
0: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
1: Ano, spolupracovníci ze stanu.
0: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
1: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
0: Děkuji, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
1: Ne, tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
0: Počkejte, to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
1: To snad jo.
0: A to se nikdo nepohoršil?
1: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
0: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
1: No, ale já jsem letos u moře nebyl.
0: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
1: Ano.
0: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
1: Ano.
0: Máte klobouk, jak vidím.
1: Kde?
0: Na hlavě máte klobouk.
1: Ještě ho tam mám.
0: No máte, samozřejmě.
1: Jestli mě neslí vítr, jestli
0: ne,
1: ho nesfouk.
0: Ne, nikdo ho nesfouk, je tam.
1: Je tam.
0: Máte taky baloňáček přes ruku.
1: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
0: Ano, vyrazil jste si s baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
1: Ano,
0: ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
1: Pěknou koženou vepřovici.
0: Ano, co máte v té aktovce?
1: Bábovky a ryby.
0: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
1: Nic, že ne.
0: Asi nic, jo. Asi nic. Tak vám děkuju za
1: rozhovor. Tak vám děkuju.
0: Naschledanou,
1: tak...
0: můžete jít.
1: Jo, můžu jít přímo za nosem.
0: Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
1: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych šel.
0: Můžete dopředu a rychle.
1: Děkuji.
0: Vy jste se nezměnil moc. Od dětství jste se nezměnil, že?
1: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
0: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru, kamera, připravte se. Byla jste u moře?
2: Ano.
0: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to. Mně na tom záleží. Největší zážitek od moře.
2: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
0: Bábovky a ryby.
2: S bratrem. Tamhle jde. Luďku.
0: Ano, stop, zastavte, to je to ztracení. Zastavte, jdem domů.

po listoch, pak jen pár bosých noh. Já vím, co mu zbývá. Na slámě tiše sní, za obzor pěšky jít, on si přesto zpívá, je to neznaboh, jak by se modlit boh, on si pořád jen zpívá, že doma na stráni se vítr prohání a že tam voní hloch.

mňam. A tam zatím mořem pívá, četníci mají protézy. Buldoci, gumový zuby a v tom to všechno vězí. Stromy jsou plny cigaret a stohy s koupelnama, no. Tam nesněží, čas neběží,

A tam za tím mořem pívá, tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají vandráci. Tam holky sami nechtějí spát. A když máš chuť,

0: noc s hvězdou.
1: Tačuro.
2: Nemluv, mlč a klid.
1: O tačuro, mě zajímá, proč tak civíš do prázdna.
2: Pravím ti, Hurvajs, klid a vůbec bude tady horizontální ticho.
1: Je, tati, co to je to? Horizontální ticho.
2: Jíž, dítě školou povinné, jak jsi zanedbané. Myslíš ty vůbec vědecky? Nemyslíš vědecky. Horizontální ticho je, jak jsi, Žáno?
1: Ano.
2: Počkej.
1: Je.
2: No, tak to řekni sám. Ty.
1: No a tati, co to je to horizontální ticho?
2: Vidíš, nic nevíš. Horizontální ticho, to je, abych tak řekl, pamatuj si provždy, že, a taky to podrž ve své paměti, že horizontální...
1: Ticho.
2: Ano. No tak, když to víš, tak povídej.
1: No, tati, já se přiznám, že to...
2: No tak, to je ticho, jak jsi pořád, jak jsi za sebou, že ano? Jak jsi v jedné rovině, ne?
1: Jo.
2: No tak.
1: Ale tati...
2: Já nevím, kluku, člověk se namáhá, neustále se namáhá, dře, ruinuje se, strhává se, šedivý ze dne na den a ty to se ví.
1: Ale tati, ty nic neděláš.
2: Nedělám, podívejme se, nedělám, nic nedělám. Já bys věděl, já přemýšlím, ano, od kuropění do hodin nočních a někdy i přes půlnoc. Ba ani na tak význačný den jako Silvestr jsem, prosím, oka nezahmouřil.
1: Já vím, to stačilo, nespal tenkrát celý týden, to si pamatuju.
2: No tak vidíš to. Přemýšlím, aby ti dopřál silné stravy, poskoku, zpěvu, tance a křepčení a tak dále. A kde pak ty? Ale počkej. Nápad tryskl.
1: Co?
2: Hele, ustroj se.
1: A proč?
2: Počkej. Vezmi na sebe roucho své a dojdi na příslušná místa pro blanket na žádost vososnu.
1: Co?
2: Na žádost vososnu.
1: Co vososneš?
2: Ale nic ne vososnu. Ososnu, jak se říká. Rozumíš? Sosna je strom, tedy, že ano?
1: A jo, tak teda o sosnu neboli borovici, čili chvoj, to znám.
2: No, tak vidíš.
1: A kam mám proto jít?
2: Vidíš, zas ta zanedbanost. Na úřad. No, vidíš, na jaký, budeš se ptát. Tak jmenuj teď příslušné úřady, vidíš. Koukáš, neznáš, tak je to s tebou, neznáš nic. Dojdeš na příslušné místo, je to ta druhá ulice vlevo, jak se tam jde, těma dveřma, rozumíš? Nebo se vůbec zeptej a je to, no, pozdravíš, vejdeš, že ano, jako slušný mladík se ukloníš a poveceš, že tedy... Tvůj otec, jaksi zákonitý rodič, že by prosil žádost o sosnu. No, jež to vlastní umnou rukou, no, podívej se na ní, vidíš.
1: Ale tu já znám, tati, i pod mě, hlavně podle dopadu.
2: Podle jakýho dopadu?
1: No přece na mou hlavu.
2: Dobrá, ale tentokrát tato ruka učiní výjimku. Nedá ti pohlavek, ale u mě dovedně a zručně ti vyrobí, hádej, co ti vyrobí? No, nevíš, piano ti vyrobí. Piano, ano, forte, paní mámo, jak se říká. A budeš dělat dobrotu, možná, že i varhany, abys mohl svému drahému otci, jako mě, za zimních tklivých večerů.
1: Když mráz okna duje, a děvčata předou hebký len.
2: To je ono, abys v takových chvílích mohl za takových večerů svému otci zahudnout nějakou sem tam etudes.
1: A nebo pochodes a podobnes.
2: Ano, tak. A proto, dítko milené, hudby milované, chutě spěchej pro blanket.
1: Už běžím, tati. Výborně, zařídím, spolehni se.
2: Já tady zatím budu tak trošku přemýšlet.

0: už jsem tady, taťuldo.
1: Co je? Jo, počkat. Co jsi říkal?
0: No, tati, už jsem se vrátil.
1: No, a máš blanket? Nemáš blanket. Nemáš blanket, jak vidím. Ty ses vůbec nestaral o rodinné záležitosti.
0: Ale staral, tati. Vždyť jsem tam byl plně 2 hodiny.
1: 2 hodiny, no. 2 hodiny. Jenom 2 hodiny? Co to je 2 hodiny? Co pak se něco na úřadě za 2 hodiny vyřídí? Co pak to vůbec jde? Jako dobrý syn si tam měl počkat nejmíň tolik, kolik jak si je třeba, aby v zájmu nutnosti, jo, a tak, aby... No a co je s blanketem v Ososnu?
0: Tati, tam byl jenom jeden pán a já jsem mu tati říkal, pane Rado sem a pane Rado tam.
1: No dobře, to se mi zamlouvá. No a dál.
0: A říkal jsem mu, že chci blanket a on říkal, že blankety nemá ještě očíslovány a že jich moc. Já jsem mu pravil, že chci v Ososnu.
1: No a on?
0: On pravil, že by nás tady mohli odstěhovat třeba už ještě tento týden.
1: Co to, že by nás mohli odstěhovat?
0: On totiž nebyl příslušné místo. Příslušné místo se přestěhovalo.
1: No a?
0: A dal mi adresu příslušného místa.
1: No dobře, a?
0: No a tam už zase nebyli. Tam byla potrubní správa kanalizace. A dali mi adresu.
1: No dobře, a? Dál, no, tak mluv.
0: No a oni se tam právě stěhovali sběrné suroviny a dole už čekali státní statky, že by se tam nastěhovali, kdyby se vystěhovali sběrné suroviny. Protože tam, co byly kanceláře skla a porcelánu, se nastěhuje Bototechna, když se sběrné suroviny vystěhují do Narpy a Narpa se odstěhuje tam, co je teď Chemodroga.
1: No dobře, co pak ono stěhování je zdraví, to mnoho lidí najde zaměstnání, přestaví se nábytek, malíři malujou, sem tam si klofne zedník do zdi, něco se postrácí, no ale za to se to může hledat, že jo, práce tady je hned, že jo, a ty jsi tam, jak vidím, dělal tulec toho, tento, Čumila, že jo?
0: Tak já jsem se zeptal jednou pána, zdali bych mohl spolupracovat, no tak jsem tam organizoval paniku.
1: No tak vidíš, Jiraho, no jo, doma na nic takovýho nesáhne, tomu nevoní samozřejmě. A jak se vlastně dělá taková panika, jak říkáš?
0: Víš, taťuldo, to ti tam jsou takový urostlí chlapi a každý z nich nese jednu zásuvku od stolu a běhají po schodech nahoru a dolů, po chodbách napravo, nalevo, protože jim zatím odstěhovali ten stůl, ke kterému ty zásuvky patří a oni je nemůžou najít. A jiní zase běhají s papíry, víš, taťuldo, s těmi, co patří do těch zásuvek. No a mezi tím chodí lidé, kteří se každého ptají, co je s těmi jejich papíry, co se stalo s těmi papíry, co tam mají, jak si. No a potom je tam v každé místnosti zedník a ti všichni upažují a připažují a zapažují.
1: Tak počkej, dost hurvajs, nevykládej mi tady o fyzice a mluv k věci. Vylož to stručně a jasně. Jak jsi pomáhal tu paniku dělat ty?
0: No, já jsem tati zasáhl, až když přišla ta paní.
1: Paní, zas paní, tak to řeknu souvisle, jaká paní?
0: No, to byla zoufalá paní, zoufalá tati.
1: Počkej, podrobnosti mě nezajímají, jestli to byla paní Nováková nebo paní zoufalá, to mě jaksi nezajímá, ale mě jako tvému prvorozenému otci jde především o to, jak si ty přiložil ruku k dílu. No tak vypravuj, vylož mě to hezky. Já nevím z tebe, aby člověk páčil každé slovo.
0: No, tati, tak mě neskákej do řeči, já ti to vysvětlím. Tatiž ta paní, abys věděl, chodila od dveří ke dveřím, každé otevřela, do každých nakoukla.
1: No, tak to nebyla paní zoufalá, ale zvědavá.
0: Ne, lomivá.
1: Lomivá? Co to blekoceš?
0: Ona totiž pořád lomila rukama, běhala od jedných dveří ke druhým, jednou vzala všechny dveře pěkně do řady, jak si pořadě, abych tak řekla, a podruhé zase na přeskáčku. No, já jsem jí tedy chvíli pozorovala, pak jsem se jí zeptal.
1: Uctivě?
0: No samozřejmě, přeusivě. Jsem se jí zeptal, co vlastně hledá. A ona rcela Vendu.
1: Vendu?
0: Ano. A zrovna šel kolem jeden pán, co chodil s těmi šuplaty a ten, když viděl, jak ta paní to řekla, tak zoufalé a tak zalomila rukama, tak, no tak položil to šuple a všichni, co šli právě kolem, tak taky hned položili všecko, co měli v rukách a šli toho Vendu hledat.
1: Zcela správně. Je vidět, že to byli vychovaní lidé. No a co ty, Hurvajs, jak ty se zachoval? Neposkvrnil jsi jméno oce svého?
0: Tati, vyloučená věc. Já jsem zasáhl až na konec. Když se kolem té paní se běhli všichni ti Vendové a Václavové a Vaškové a Vencové, no, tak ta paní pořád se tak zoufale dívala jako na cizí a no tak já jsem k ní šel a povídám, ale vážená paní, koho vlastně hledáte? A ona zas jen opakovala Vendu a Vendu a no tak víš, no tak jsem vyběhl blesku rychle na ulici, pozbíral jsem všechny Vendy, kolik jich tam mezi hošíčky na ulici bylo. No a když jsem je přivedl, tak ona chudák jenom zaúpěla, padla z domdlob. A když jí zkřísili, tak se jí ptal ten pan SNB, co se mnou hledal ty Vendy, koho vlastně hledá.
1: No tak nenapínej.
0: A ona zhořivě vykřikla, nikoho! Já hledám jenom východ z tohohle blázince. A chci ven, jdu ven, Vendu, puste mě ven. No, tak jsme ji pustili.
1: No a dál?
0: No.
1: No, tak co dál?
0: No a potom mě vyhodili a pravili, že jim pomáhat nemusím, že si tu paniku udělají sami.
1: Vidíš, já ti to říkám pořád, práce kvapná, málo platná. To jsi asi dělal špatně. No a jak pak potom? Našel jsi příslušné místo?
0: Našel.
1: Máš blanket?
0: Mám i s poučením, jak jej podat.
1: Dítě zlatý, pojď na mou ocovskou hruď. Vidíš, tak přece jenom si tento, jak se říká, a vidíš, pořád se říká na úřadech, že sedí velmi často tuhleti, no, jak se to říká...
0: Byrokrati.
1: Ano, tak jsem to myslel. Správně. No, a je zřejmo, že se tato uniformace vůbec nezakládá na pravdě. Co by takový vyškolený byrokrat ti dal poučení? Nedal. Pokaž, co tam stojí v tom. Žádost řádně okolkovat a příslušné rubriky řádně vyplniti. No. Hurvajs, ale ty máš lepší zrak, přečít to, kolik těch rubrik příslušných se tady nalezá.
0: Tak já už jsem na to koukal, 98.
1: Co?
0: 98. Tati, co je s tebou?
1: Dítě zlatý. No ale...
0: Tačvrdo, co se ti stalo?
1: Kdyby jsi věděl, ty nikdy nepochopíš. Já, abys věděl, že člověk nemá žádnou radost. A takovou radost jsem ti chtěl udělat. Já jsem ti chtěl... Chtěl jsem z té sosny vyrobit k Vánocům příštím. Chtěl jsem tě lopotně vyrobit forte paní mámu. A já tě ho vyrobit nebudu moc.
0: Proč?
1: Ale co pak do té doby vyplním 98 rubrik?

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let, a desce četroutá.

0: Noc plná hvězd.
1: Chci psát událost smutnou, ale hledí mě do ní, co veselá iniciála obličej páně Vojdíškův. Obličej tak zdravě svítivý a dočervena lesklý, jako nedělní pečínka politá čerstvým máslem. A takhle k sobotě, pan Vojtíšek holil se jen v neděli, když mu bílé vousy po kulaté bradě zas řádně vyrazily jako hustá smetana se leskly, zdál se mě být ještě hezčí. Také vlasy jeho se mi líbily. Neměl jich mnoho. Začali mu pod okrouhlou pleší na skráních a byli už přešedli, nejvíce stříbrný, nýbrž již lehínce zas dožluta, ale byli jako hedváb a vláli tak lehce kolem hlavy. Pan Vojtíšek nosil totiž čepici vždy jen v ruce a pokryl se leda, když měl přejít prostorou sluncem příliš praženou. Vůbec se mě pan Vojtíšek líbil velmi. Jeho modré oči zářily tak upřímně. Celá jeho tvář byla jakoby kulatým, upřímným okem. Pan Vojtíšek byl žebrák. Čím byl předtím, to nevím. Ale žebrákem musil být dle toho, jak byl po malé straně znám již dlouho. A podle svého zdraví mohl jim být ještě dlouho a dlouho, vypadal jako buk. Jak byl té doby star, tak asi vím. Jednou jsem ho viděl, když vybelhav se drobným krůčkem svým po svatojanském vrchu vzhůru do Ostruhové ulice, přistoupil k policajtu panu Šimrovi, který opřen o zábradlí pohodlně se tu slunil. Pan Šimr, to byl ten tlustý pan policajt. Tak tlustý, že šedivý frak jeho byl pořád napuknutí a hlava jeho odzadu vypadala jako několik jitrnic vypocujících sádlo. Račte odpustit. Lesklá přilba kývala se mu na velké hlavě při každém pohnutí a když se rozběhl za některým tovarišem, který bez ostychu a proti všem zákonům přes ulici si přešel s hořící dýmkou v ústech, musil pan Šimr přilbu honem vzít do hrsti. Tu jsme se pak my děti smáli a tančili po jedné noze, ale jakmile se na nás podíval, hned zas jako by nic. Pan Šimr byl Němec ze Šluknova. Žijeli ještě dnes a doufám v Boha, že ano, sázím se, že mluví posud a zrovna tak špatně česky jako tenkrát. No a vidíte, říkal, já se tomu naučil za rok. Pan Vojtíšek vzal tenkrát modrou svou čepici pod levé rameno a vjel pravicí hluboko do kapsy dlouhého šedivého svého kabátu. Přitom pozdravil zívajícího pana Šimra slovy pomáhej pánbu a pan Šimr zasalutoval. Šťastně pak vylovil pan Vojtíšek skromnou svou tabatěrku z březové kůry, vytáhl za kožené poutko svrchní dnozní a podal panu Šimrovi. Pan Šimr si šňupnul a pravil. Už jsou oni taky asi hezky starý, da? Koli pak mají? Inu, usmíval se pan Vojtíšek, bude tomu už věru 80 let, co mne otec pro obveselení mysle na světlo vydal. Pozorlivý čtenář zajisté se diví, že směl žebrák pan Vojtíšek mluvit s panem policajtem jen tak po sousedsku. A tento, že mu ani nevykal, jakž by nějakému venkovanu nebo jinému celému podřízenému člověku, arci najisto byl učinil. A k tomu ještě třeba si pomyslit, čím tenkrát policajt byl. To nebylo leda, bylo které číslo od 1 do 600. To byl pan Novák, pan Šimr, pan Kedlický a pan Vajze, kteří v střežení naší ulice za den se vystřídali. To byl malý pan Novák ze Slabec, který nejraději postál si před kupeckými krámy kvůli slivovici. Tlustý pan Šimr ze Šluknova, pak pan Kedlický z Vyšehradu, zamračený, ale dobrosrdečný. A konečně pan Weise z Rožmitálu. Velký, s neobyčejně dlouhými žlutými zuby. O každém se vědělo, odkud je, jak dlouho ve vojiště sloužil a kolik má dětí. Na každého jsme se my, sousedské děti, věšeli. On znal každého, muže i ženy. A matkám dovedl říci vždy, kamže se dítě jejich zabíjelo. A když roku 1844 pan Weise následkem požáru v Rendhause vypuklého zemřel, šla mu na pohřeb celá Ostruhová ulice. On ale nebyl pan Vojtíšek arci také obyčejným žebrákem. On si ani vlastního žebráckého zevnějšku nehleděl tak přísně. Vypadal dosti čistě, alespoň na počátku tého dne. Šátek na krku byl vždy pořádně uvázán. Na kabátě byla sice někde nějaká záplatka, ale ne jako kus přibitého plechu a také ne z příliš různobarevné látky. Za týden prožebral se vždy celou malou stranou. Měl všude přístup. A jakmile zaslechla hospodyně venku jeho měkký hlas, nesla mu ochotně hned svůj troník. Troník, půl dobráku. O, to bylo tenkrát dosti mnoho. Od rána žebral až k polednímu a pak si zašel k svatému Mikuláši na půl dvanáctou. Zde u kostela nežebral nikdy. Ba on dřepících zde žebraček ani si nevšimnul. A pak si zašel někam se najíst. Věděl, kde pořadě mu nechají plný hrnek od oběda. Bylo co svolného a klidného v celém jeho bytí a konání. Jen hostinský v našem domě pan Herzl mu nedal nikdy troníku. Pan Herzl byl muž trochu dlouhý, trochu skoupý, ale tak to ušel. Místo penízu přesypal mu z pixly své vždy trochu tabáku. Tu pak, bylo to vždy v sobotu, měli pokaždé stejný rozhovor. Ach, pane Vojtíšku, máme to zlé časy. Baže máme. A nebudou lepší, dokud si zámecký lev nesedne na vyšehradskou houpačku. Mínil lva na svatovické věži. Přiznám se, že mě to tvrzení páně Vojtíškovo vrtávalo mozkem. O tom jsem slušným způsobem a co rozumný mladý muž, byl jsem tenkrát již 8 let star, ovšem nemohl pochybovat ani na okamžik, že zmíněný lev může právě tak jako já o pouti jít přes kamenný most až na Vyšehrad a zde si také sednout na známou krouživou houpačku. Ale jakže z toho mají vzejít lepší časy, to jsem nechápal. Byl překrásný den červnový. Pan Vojtíšek vyšel z kostela svatého Mikuláše, posadil si čepici na hlavu, co ochranu proti sálajícímu slunci, a šel pomalu přes nynější Štěpánské náměstí. U sochy svaté Trojice se zastavil a usedl na schod. Kašna za ním zvučně šplounala, slunce hřálo, bylo tak příjemno. Patrně obědval dnes někde jinde, kde stolovali až po 12. Sotva si byl usedl, zvedla se jedna ze žebraček od dveří Mikulášského kostela a šla tímtéž směrem. Té říkali baba milionová. Jiné žebračky slibovali, že pánbů darovanou jim almužnu zaplatí 100 000krát. A ona šla hned do milionů a milionů a proto také paní oficiálka Hermanová, která chodila ke všem licitacím po Praze, dávala almužnu jen jí jediné. Milionová šla rovně, kdy chtěla a kulhala, kdy chtěla. Teď šla rovně a přímo k panu Vojtíškovi u sochy. Plátěné suknice se jí kolem suchých hnátů plandaly skoro bez zašustění, do čela silně stažená modrá plachetka kývala se nahoru dolů. Její obličej byl mě vždy děsně protivný. Samá drobná vrázka jako tenounké nudličky zbíhající se ke špičatému nosu a ústům. Oči její byly žluto zelené jako u kočky. Přistoupla až poblíž pana Vojtíška. Pochválen buď pan Ježíš Kristus, našpoulila ústa. Pan Vojtíšek kývnul na znamení, že souhlasí. Milionová usedla na druhý konec schodu a kejchla. Brr. Podotkla, já nemám slunce ráda. Když na mě svítí, já musím kejchat. Pan Vojtíšek nic. Milionová stáhla plachetku nazad a bylo vidět celý její obličej. Oči mám hourala jako kočka v slunci. Teď byly zavřeny, teď zasvítily pod čelem jako dva zelené body. Ústa její stále sebou škubala. Když se otevřela, bylo vidět napřed nahoře jediný zub, celý černý. Pane Vojtíšku, začala zas. Pane Vojtíšku, já vždycky říkám, kdybyste chtěl. Pan Vojtíšek mlčel. Obrátil jen obličej k ní a díval se jí na ústa. Vždycky říkám. Ano, ano, kdyby pan Vojtíšek chtěl. A zas. Pane Vojtíšku, já vždycky říkám, kdybyste chtěl. Pan Vojtíšek mlčel. Obrátil jen obličej k ní a díval se jí na ústa. Vždycky říkám. Ano, ano, kdyby pan Vojtíšek chtěl, ten by na...

0: Co pak je na mě? Ten zub. Divím se, proč máte ten jeden zub. Ach, ten zub. Vzdychla, pak dodala, to víte, že ztráta zubu znamená vždy ztrátu jednoho dobrého přítele. Už jsou všichni v hrobě, kdo mě přáli a se mnou to upřímně mínili. Všichni, jen jeden ještě zbyl. A nevím o něm. Nevím, kde je ten dobrý přítel můj, kterého mě milostivý Bůh postavil ještě na cestu života. Ach bože, já jsem tuze opuštěná. Pan Vojtíšek hleděl před sebe a mlčel. Něco jako úsměv, jako radost přelítlo obličejem žebračiným, ale bylo to ošklivé. Sešpičatila ústa, celý obličej, jak si se jí stáhnul do rtu jako do šťopky. Pane Vojtíšku, my dva bychom mohli být ještě šťastní. Tadyhle se mě o vás pořád zdálo. Já myslím, že pánbu tomu tak chce. Vy jste tak samoten, pane Vojtíšku, nikdo vám neposlouží. Vy máte všude přízeň, máte tuze moc dobrých lidí. Vidíte, já bych se k vám přistěhovala, kus peřin mám.
1: Pan Vojtíšek mezi tím pomalu vstával. Už tu stál rovně a pravicí si narovnával kožené stínidlo své čepice. Hrač, utrejch, vyhrknul konečně a obrátil se bez pozdravu. Kráčel pomalu k Ostruhové ulici. Dvě zelené koule svítily za ním, až zmizel za rohem. Pak si Milionová stáhla plachetku až po bradu a seděla dlouho nepohnutě. Snad usnula. Divné zvěsti začali se najednou šourat malou stranou a koho se dotkli, škrabal se za uchem. Pan Vojtíšek, znělo to často v rozpravách, a za chvilku zas si slyšel, pan Vojtíšek, brzy jsem zvěděl všechno. Pan Vojtíšek prý nebyl ani chud. Pan Vojtíšek prý měl za vodou na Františku dva domy. To prý ani není pravda, že bydlí pod hradem někde v Brusce. Blázny si dělal z dobrých malostranských sousedů a po tak dlouho. Nastala rozhořčenost. Muští se zlobili, cítili urážku, styděli se, že byli lehkověrní. Darebák, pravil jeden. Je pravda, rozumoval druhý. Viděl ho někdo žebrat v neděli? To byl nejspíš doma ve svých palácích a jedl pečeně. Ženské ještě váhali. Dobrá tvář páně Vojtíškova zdála se jim přece příliš upřímna. Ale přišel dodatek zvěsti. On prý má také dvě dcery a ty prý dělají slečny. Jedna prý má lejtnanta a druhá chce jít k divadlu, nosí jen samé rukavičky a jezdí do Stromovky. To rozhodlo i u ženských. Takřka ve 2x24 hodinách byl osud páně Vojtíšku vzjinačen. Všude ho ode dveří odbývali, že jsou zlé časy. Kde mýval obědy, slyšel, že dnes nic nezbylo. Nebo jsme chudí, měli jsme jenom hrách, to není nic pro vás. Uličníci kolem něho poskakovali a pokřikovali, domácí pán, domácí pán. Byl jsem v sobotu před domem a viděl blížícího se pana Vojtíška. Pan Herzl stál jako obyčejně v bílé své zástěře mezi domem, opřen o kamennou veřej. Mimovolně, v nevysvětlitelném strachu jakémž, jsem vyběhl do domu a skryl se za silná vrata. Kolem stěžejí jsem viděl blížícího se pana Vojtíška dobře. Čepice se mu v rukou třásla. Nepřicházel s jasným úsměvem jako jindy. Hlava byla sklopena, nažloutlé vlasy zcuchány.

0: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, pozdravoval obyčejným hlasem. Přitom se mu hlava povznesla. Tváře jeho byly bledy, oko jakoby dřímotou potaženo.
1: To je dobře, že jdete, mínil pan Herzl. Pane Vojtíšku, půjčte mě 20 000. Nebojte se, že přijdete o ně. Budou na dobré hypotéce. Mohl bych teď koupit dům tady vedle u Labutě.
0: Nedomluvil. Panu Vojtíškovi vyhrnuli se slzy náhle proudem.
2: Vždyť jsem zavzlikal. Já byl po celý život tak poctivý.
0: Potácel se přes ulici a sklesl u zdi pod zatáčkou k hradu. Hlavu položil na kolena a štkal hlasitě. Vrazil jsem do pokoje k rodičům, třesa se na celém těle. Matka stála u okna a dívala se přes ulici. Ptala se, co pak mu řekl pan Herzl. Hleděl jsem upřeně oknem tam na plačícího pana Vojtíška. Matka vařila právě svačinu, ale každý okamžik přistoupla také k oknu, vyhlédla ven a zavrtěla hlavou. Najednou vidí, že pan Vojtíšek pomalu se zdvihá. Rychle ukrojila krajíc chleba, položila na hrnek s kávou a spěchala ven. Volala, kývala z prahu. Pan Vojtíšek neviděl a neslyšel. Šla až k němu a podávala mu hrnek. Pan Vojtíšek se díval němně na ní.
2: Zaplať pánbu, zašeptal konečně a pak dodal. Ale já teď nemůžu nic spolknout.
0: Víc pan Vojtíšek po malé straně nežebral. Za řekou ovšem také nemohl chodit od domu k domu. Neznali ho tam lidé a neznali policajti. Usadil se na křižovnickém plácku podloubíčka Klementýnského zrovna naproti vojenské strážnici, která stávala u mostu. Vídal jsem ho tam pokaždé, když jsme v prázdné čtvrteční odpůldne zašli si na Staré Město podívat se na výlohy rineckých kněhkupců. Čepice ležela před ním dnem na zemi. Hlava byla vždy svěšena k prsům. V rukou držel růženec. Nevšímal si nikoho. Pleš, tváře, ruce neleskly a nečervenaly se více, jako přednedávnem. Sežloutlá kůže se byla zcvrkla do šupinatých vrásek. Mám, nemám to říci. Ale proč bych to neřekl, že jsem si netroufal přímo k němu, že jsem se plížil vždy kolem pilíře, abych mu mohl čtvrteční své jmění šajnový groš odzadu hodit do čepice a pak rychle utéci. Pak jsem ho potkal jednou na mostě. Vedl ho policajt na malou stranu. A pak už jsem ho nespatřil nikdy. Bylo mrazivé únorové jitro. Venku ještě šero. Okno samý tlustý květnatý led. V němž se oranžově odrážel svit z protějších kamen. Před domem zahrašil vozík a zaštěkali psi. Doskoč mi pro 2 žejdlíky mlíka, velela matka, ale zaobal si krk. Venku stála mlíkařka na vozíku a za vozíkem stál policajt pan Kedlický. Kus slojové svíčky svítil tiše ve 4hranné skleněné lucerně. Cože, pan Vojtíšek? Ptala se mlíkařka a ustála ve vrtění vařečkou. Ono bylo mlíkařkám sice úřadně zapovězeno užívat vařečky na dělání smetanové parády, ale pan Kedlický byl muž dobrosrdečný, už jsem to řekl. Ano, odpověděl. Našli jsme ho po půl noci na oujezdě vedle kanonýrských kasáren. Byl nadobro zmrzlý. A dali jsme ho do mrčí komory ke karmelitánům. Měl jen rozedraný kabát a kalhoty.
3: Jsme na vlně bezpečí.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: V médiích jsme zaznamenali zprávu o zničení pravoslavného chrámu Kyjevsko-Pečerské lávry. Tento pondělní útok byl však akcí pod falešnou vlajkou ukrajinské chunty. Smyslem provokace bylo poukázat na údajné barbarství Ruska, které tak slovy propagandy útočí na církevní budovy. Provedení počítalo s co nejlepší možnou dokumentací a záběry demolice duchovního centra tak, aby se na obrazovky dostal obraz přesně před zahájením summitu G7. Proč? Krvavý klaun se přeci setkání účastní, aby opět žebral o další miliardy z našich kapes. Zelenský proto během masivního ruského útoku na vojenská zařízení a operační střediska v Kyjevě nechal ve stejnou dobu na klášter vyslat vlastní raketu. Ta udeřila přímo v pravoslavném chrámu a způsobila rozsáhlé škody, včetně obětí na životech, zranění a rozsáhlého požáru. Nejen tento zločin ukrajinského vedení pak zapadá do řady falešných útoků, které Kyjev během svého tažení provádí vlastně opakovaně, a to nejčastěji právě před velkými mezinárodními akcemi. Podobně jsme toho byli svědky například i před Mnichovskou mezinárodní konferencí. Akce pod falešnou vlajkou se tedy zcela jasně staly součástí jejich strategie i praxe. Připomenutí jistě zaslouží také zcela ještě neobjasněná tragédie letu MH17 s 300 cestujícími sestřeleného nad Doněckou oblastí v roce 2014. Kyjevským nacistům jde zkrátka od té doby stále o totéž, pod zástěrkou ruské hrozby vylákat od hloupých a skorumpovaných politiků tzv. Západu peníze.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Kdyby před vás někdo položil knihu a srnčí na smetaně?
2: To je těžká otázka. Po čem bych šáhl? To je těžká otázka. To bych se ocitl v takzvaném direnma a to nevím, to je těžká a těžší zkouška by to byla. Prakticky, kdybyste to provedl, Herko, teď mě to vrtá hlavou. No, musel bych si uvědomit především, že jsem člověk kulturní, bytost myslící, obdařená tedy rozumem, že nejsem jaksi pouhý živočich, že nejsem primitiv a v tom případě po zralé úvaze bych sáhl potom srnčím na smetaně. Protože primitiv by taky sáhl po srnčím na smetaně, ale bez úvahy. To je to, co nás dělí právě. Protože já bych si řekl, po zralé úvaze bych si řekl, srnčí na smetaně vystydne, ale básník je věčný. Že? Jídlo podléhá zkáze, ale to, co bylo napsáno, tedy napsané slovo, zůstává. A ne, jak říkali staří, litera scripta mopet.
3: Manet!
2: Prosím?
3: Litera scripta manet.
2: Litera scripta manet? Manet. Vidíte, já, to je moje taková slabost, já si totiž ty impresionisty pletu.
4: Nezdá se vám, že jste se právě přiznali ke značné slabosti?
2: Jak to?
4: My například, snad mohu mluvit za všechny, bychom vždycky dali přednost básníku před jídlem.
2: No počkejte, nemůžete mluvit za všechny. To, na to by taky mohli doplatit všichni tedy. To ne, to já bych se zeptal všech, prosím. Já navrhuji takové hlasování. Kdo by dal přednost básníkovi před jídlem, tedy knize před srnčím na smetaně? Všichni, sakra, pozor. Pozor, všichni. Tady taky všichni. To je nádherný národ. My se učteme a budeme podvyživený. A že to na nás není vidět, to je zajímavý. Tak tedy opačně. Kdo by dal přednost srnčímu na smetaně před knihou? No výborně. Tamhle vidím ruku, která se zvedá. Aspoň jeden. Příteli, děkuji vám. Mohu vás pozvat, prosím vás, na malou takovou. Pojďte dál, pojďte ke stolu. Já bych navrhoval takovou malou přestávečku. Rozdat 120 knih, ať si čtou a dvakrát srnčí na smetaně, jo? Děkuji. Jsem rád, pane Škvorecký, že jste to právě vy, kdo dal přednost srnčímu před knihou. Já jsem to málem lítal sám. Jak vám chutnal?
5: Já vám musím říct, pane Horníček, že já jsem skoro nerad.
2: No?
5: Že jsem se k tomu přiznal.
2: Proč?
5: A hlavně, že to teda tady jim, víte, no? Protože já jsem si uvědomil, že možná se na ten program dívá pan doktor Horký z Krče z nemocnice. A ten by mě tohle asi neschválil.
2: Aha. No, to na mě se v tomhle směru dívá několik doktorů, protože mě už jeden nepomůže. Nade mnou je celé konzílium, včetně prosektorů, který už čekají. No a to by mě zajímalo, teď si můžem povídat, protože o literatuře bych si s váma nemohl povídat, tak vysoko nejsem, ale v čem vám to jako vadí?
5: No, já jsem měl žloutenku, víte.
2: A sakra. No.
5: A co, jak vám se to mluví, vy jste štíhlej, ale já to, co vidíte, to není obezita, jak ta slečna říkala, to je následek takového experimentu, víte. To dělali na mě dva čínští lékaři v motolské nemocnici.
2: Číňani už jsou v Motole?
5: No to bylo v roce 60. To bylo v roce 60, kdy tam ještě byli. Prostě oni mě podrobili takzvanému laparoskopickému vyšetření.
2: Hrgo, to zní hrdě. To jsem ještě nezažil. Vyprávějte.
5: Buďte rád. No? To prostě vám vpíchnou takovou tlustou jehlu semhle.
2: Do břicha?
5: Do břicha a nafouknou vám břicho kyslíkem. A pak vám píchnou tadyhle takový periskop a prohlížejí prostě tu nafouklou břišní dutinu, vidějí játra, ledviny, slezinu a prostě všechno. Teoreticky to má potom se ten kyslík vstřebat, víte. Jenže u mě jaksi to nenastalo, takže jsem zůstal...
2: Vy jste zůstal nafouklej.
5: Já mám takové podezření, víte, jestli to nebyl nějaký omyl nebo dokonce něco horšího, jestli... Páč, já když chodím tak velice lehce. Jestli to nebylo, měl to být kyslík, ale jestli to třeba nebylo helium, nebo...
2: Abyste neulít, třeba. To bylo krásné takové vysvětlení emigrace, že jo, já jsem prostě ulít, já nechtěl utíct, jo. Ale zrovna vanul východní vítr a já jsem ulít.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.

0: Noc plná hvězd.
1: Gramlavé paplče, máš přikreslení, že je haňba se na to podívat. Pravili slečna učitelka Franskovi Pagáčovým. A z přírodopisu máš baňu jak stodolu. Zavřeli knihu hříchů, rozhledli se po třídě a optali se. Který z vás mě může povědět, jaké známe živly? Ani šabla z pochvy by tak rychlo nevyletěla, jak Franskova ruka. Vyšponoval se jak lineál a vyhrkl. Sím, vodu, oheň a víno. Prosím tě, Francku, co to vykládáš, jak došel na víno? Sím, já jsem na to nedošel, ale naši stařenka. Když jednou načapali stařečka ve sklepě na víne, to jsem čul, jak vybřeskli. Už je ten starý kotrmelec zase i ve svém živlu. Slečna učitelka najprv vyvalili oči, potom jim zaškubalo v kůtkoch a honem, co si hledali v šúplati. Na tuto příhodu, kterou jednou stařeček vyprávěli ve mlíně, si vzpomněli mlinář Můčka, když došli k Pagáčům pro patróny. Sotva pozdravili, najednou se jeden z živlů přihlásil o slovo. Hrom z čista jasna, až se chalupa v základu zatřásla. A než se nadáli, první krapy už pléskali na okenní tabulky. Za pár minut lilo jak z lajty a nastala taká hrůza, že se křižovali nejenom blesky, ale aj stařeček. Ještě se nedostali ani na ale zbav nás ode zlého, hrom bacil do topola za stodolů. Děcka se zgrčili pod halenou na peci a stařeček přidali k vmodlení do tempa. Když švácel druhý hrom do zvoničky, před chalupu až tabulky v okná zařínčali, vykříkli. Herdek, děcka, modlíte se také, já to sám neutáhnu. Za chvilku se černé mračnisko převalilo přes dědinu a mezi Antonínkem a Javořinou už jenom dořmívalo. Stařeček vyšli před chalupu a nafúkli se, jak kdyby vyhráli bitvu. Když uhledli mlináře, jak se uščůřili, zavrčali. Co se hýhůzňáš, jak puklý pecen? A je tak mě napadlo, vymluvali se Můčka, jakou má pambu s náma patáliu. Jeden chce, aby pršalo, a druhý zase, aby bylo sucho. To si vzpomínám, v jedné dědině na Kopanicách bylo furt sucho, jak na Sahaře, a tož pámbíček vyhověl jenom jednému přání a popršalo. Ale jak? Do týdňa byla dědina zatopená a včil se všetci modlili, aby už přestalo. Jenom jeden člověk byl celkem spokojený, náčelník hasičů. Seděl na střeše zbrojnice a pochvaloval si. Krumuci, to je vody, to by se hasilo. O, máš pravdu, potvrdili stařeček, tak to v životě chodí. No ale když vzpomněl z toho náčelníka, byl jsem se v nedělu podívat na cvičení těch požárníků, jak se příkaz říká. To jsou jinší šohají, jak jsme byli my. Motorová stříkačka, špígl, nikl, žebříky 20 metrů dlouhé, to je jinší robota, to se hasí. My jsme pumpovali rukama a hadicu nám z luže létali žaby aj z rákosin. A když to začalo hořat, už to aj zhořalo. Tenkrát byl naším náčelníkem šefc Ignác Trča. Jak metůd knutel zatrůvil trode, Trčovi se začali třepat ruky aj s nohama, překotil pong s verpánkem, hnedka i byly floky v máce na šporheltě, hlavu uškubl ze zdi klesu z hrdličku, do blůz lézl nohama do gatí rukama. Jak se začal motat po izbě, děcka byly v tu ranu vlezené pod postelu a stará Trčena jenom klůčovou důrku nahlédala, až se ta hůlava přežene. Z ulice se vrátil pro obušek a když byl u stříkačky, to zjistil, že nemá helmu, lebo v ní měla kočka koťata. Však nenadarmo se říká, že Trča je z divoký vajec, lebo nás při ohni všetkých tak dohůkal, že než jsme zešrubovali hadice, bylo z chalupy popelisko. Vždycky hlásal, co hoří, nechat hořat a zachraňovat okolí. Jednu uhlédl, jak se oknama valí dým z chalupy. Vletěl k sousedom, kde nikdo nebyl doma a začal zachraňovat. Vylúpal jim kachlové kamna, že už jich nikdo nedal dohromady a vyvalil troje dveře aj s futrama. Zeď, která sousedila s hořícím domem, poléval vodu, že Malta opadala až na tíhly. Když s tím byl hotový a vylezl na ulicu, zjistil, že nic nehořalo. Lebo ten dým, co se valil z okem, byl ze spálených buchet. Když si volali ze sousední dědiny, že u nich hoří, Trča doletěl s vyplazeným jazykem k telefonu a zařval. Tady je tento náčelník Trča. Jsme v pohotovosti. Udržujte požár. Za hodinu jsme tam. Vpadl do hospody a vybřeskli. Chlape, ještě jednu rundu dokola, pivo navrch a jedem. Tak když tam dojeli, to zedníci už míšali maltu na novou chalupu. No ale jináč to byl dobrý chlap, jenomže mu to v té jeho hlavě někdy myslelo na jinší notečku. Ale jednou to dorazil na čisto. Na slavnostní schůzi se jednalo, co se má vyšít na nový prápor. Trča si vzal slovo a pronesl. Hlavní výbore, ty na tento, já bych na tento prápor navrhl, teda heslo, co ťa nepálí, nehas. A tým dněm chudák náčelník Trča dohasil.

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Noc s hvězdou.
1: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
2: A proč se mě nemá nic stát?
1: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
2: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
1: Ty jsi ještě malinký.
2: A proč pak jsem malinký?
1: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
2: A proč nejsou teprve 4 roky?
1: No, poněvadž ti není 5.
2: A co kdyby mě bylo 5?
1: No, pak bys byl o rok starší.
2: A co je to starší?
1: No, vidíš, támhle ta slečna je už starší.
2: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
1: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
2: Jak to tahle?
1: No, víš, Miloušku, mlč hezky.
2: A proč mám mlčet hezky?
1: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
2: A proč nemám brečet?
1: Poněvadž jsi muž.
2: A proč jsem muž?
1: No, poněvadž nejsi holčička.
2: A proč nejsem holčička?
1: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
2: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
1: No, vždyť to vidíš, miloučku.
2: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
1: Poněvadž jsem už toho vyrost.
2: Vyrostu já taky, tak.
1: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
2: A proč mám držet hubu?
1: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
2: Je, to bych byl rád, strejčku.
1: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
2: Poněvadž bych dělal párniček.
1: A jak bys dělal párniček?
2: No, já bych si odfukoval, strejčku. Pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
1: Náhle

0: Vrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
0: No, poněvadž víc z plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
0: No, poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
0: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
0: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
0: No, poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
0: No, poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
0: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
1: A proč mě praštíš?
0: No, poněvadž mě nadáváš.
1: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
0: A to není vodník hezký.
1: A po tebe to taky není hezký, strejčku.
0: Tak jsem mu dal nový pohlavek. Ani nemrkl a řekl.
1: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
0: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechumelo zvolal.
1: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
0: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
1: No a proč by se tam měl dostat?
0: No, poněvadž tam bydlí.
1: A proč tam bydlí?
0: No, poněvadž musí.
1: A proč musí?
0: No, poněvadž nechce spát na ulici.
1: A proč nechce spát na ulici?
0: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
1: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
0: Na to následovala celá řada otázek.
1: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? Proč, strýčku, nepraskneš jako bublina?
0: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
1: Proč ty není kočka?
0: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
1: Proč, strýčku, nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocenej? Proč, když je ti horko, nevyplazuješ, strýčku, jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš, strýčku, rypák?
0: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
1: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
0: Poněvadž ti koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
1: Já budu funět.
0: No tak jen fuň, chlapečku.
1: Já budu pouštět páru.
0: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
1: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
0: No, konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
1: A proč mám čekat, strejčko?
0: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
1: Proč utíkáš, strejčku?
0: A za chvíli na to.
1: Strejčku, proč mě tady štýpají brabenečkové.
0: A to je moje zpověď.

obušek na opasku vláčím. Stejně jak pastě snad.

Jednak protože nevěděla, co říct, a pak, a to hlavně, každou chvíli totiž mohla cvaknout spoušť té černé bedničky. A ona chtěla být na snímku moc krásná. A tak jenom jako z dálky

poušť cvakla a úsměv zmizel. Vlastně nezmizel úplně. Přestěhoval se na fotografii. A fotografii dostal kdo?

0: Noc plná hvězd.
1: Jak jsem byl medákem. Mé výsledky ve škole dávaly tušit, že nebudu právě filozofem. V době, kdy můj stejně starý bratranec Bedřich skládal maturitu, zápol jsem já striky malé násobilky, jsa pevně rozhodnut již tento rok opustit čtvrtou třídu pomocné školy a vkročit do života, abych si vydělal nějaké peníze. Bylo jich už potřeba. Kuřivo se netrhá na louce a do děvčat je také třeba vrazit občas pár korun. Zvláště, když nezabere chytrost a ony hloupé se dívají po těle, které jsem já bohužel neměl právě lákavé. Konečně 30. června jsem s trochou protekce držel v ruce list, který potvrzoval součtem 10x5 jest 50, že jsem ukončil základní školní vzdělání. I ředitel školy byl šťasten, že se mě zbavil. Asi mu bylo trapné, že je mladší než já. Za to dějepisec byl zklamán, neboť ztratil pamětníka položení základního kamene školy. Ale já jsem se na nikoho neohlížel. 22 let vzdělání na 4 třídy mi úplně stačilo. A začal jsem se zajímat o nějaké zaměstnání. Rodiče mi sehnali místo přidavače na stavbě, ale to nebylo nic pro mne. Výplata byla jen 2x do měsíce a co chvíli padala na nohu cihla či dům. Vydržel jsem tam sotva 10 let a scháněl jsem si místo sám. O něčem bych věděl, povídá jednou hostinský, ale musel bys potom rychle skočit. Jsem s tím, řekl jsem, záleží mi na tom. A položil jsem na tácek jakoby nic 400 korun zálohy. Hospodský se ke mně naklonil a špitl, že obec hledá medáka. Díky, vykřikl jsem, beru to. Mnul jsem si ruce radostí, budu medákem. Čistá práce se včelami se mi bude líbit a při troše chytrosti, které mám nazbyt, i med na černo odprodám. Druhý den jsem klepal na úřadě. Avízo z hospody bylo správné. Přijali mě hned. Bylo vidět, že hospodský držel toto místo v tajnosti pro spolehlivého člověka, který má rád včely, protože místo medáka bylo prý volné už 3 roky. A kdo se po tu dobu staral o včelky? Ptal jsem se zájmem. O včelky? Úředník se nechápavě podíval na kolegu. Jen ho ne, poklepal si na čelo ten muž. Takové medáky potřebujeme. Děkuji, řekl jsem šťasten, že ocenili můj zájem o práci. Ten den jsem dostal nové pracovní šaty celé z gumy, zřejmě proto, aby žihadlo neproniklo na kost, a plynovou masku, což se mi zdálo chytré, neboť ochrání tvář před včelami lépe než kukla. A hned jsem dostal první pracovní příkaz. Zítra ráno přijdete na náměstí. V 7 jsem tam stál. Masku nasazenou, uniformu připjatou páskem k tělu a rozhlížel se, kdo pro mě přijde. Asi po 12 minutách jsem se dočkal. Pod mýma nohama se ozvalo temné dunění a křik. Uskočil jsem stranou. Víko kanálu, na kterém jsem stál, se nadzdvihlo a vylezl muž v navlas stejné uniformě, jako byla moje. Ty jsi ten novej, prohodil ke mně. Přitáhl jsem si masku těsněji, protože z jeho šatu šla nepříjemná vůně i přes filtr. Ano, jsem nový medá, kolego, kde jsou úly? Co úly, to je povedené, smál se ten tchoř. Jsem rád, že na to jdeš s humorem. Budeš ho potřebovat. Tady máš nářadí, za hodinu se vrátím. Jdu na melouch. U macáků potřebuji vybrat žumpu. A odešel. Pomyslel jsem si, že se nestydí. On medák, opatrovník včel, dělá takovou nečistou práci. Podíval jsem se na kbelík, do kterého se zřejmě stáčel med. Byl zanedbaný až hamba. To asi taky používá k melouchům, pomyslel jsem si s hněvem. Běžel jsem domů, já jim ukážu, jak se dělá medařina. Soda, kartáč, horká voda a za chvíli se kbelík leskl novotou. Vrátil jsem se na náměstí. Parťák už na mne čekal. Dobře, že jdeš, dneska už nebudeme dělat nic, mám práci, u kačerů prosakuje ze stáje. Šel jsem domů rozhodnut, že půjde-li to takhle dál, toho chlapa udám. Kamarádství půjde stranou. Druhý den v 7 jsem opět stál na náměstí. Jestli dnes nepůjdeme posloužit včelám, udělám hlášení na výboru, říkal jsem si. V 7.30 přijel parťák z voznicí. Nasedej, jedeme stáčet, houkl na mne. Konečně ochutná med, zaradoval jsem se. Za vesnicí u zahradnictví parťák zastavil. Napusť vaničku a zazvoň, ať jedeme dál, poručil mi. Tady mají objednaný med, podivil jsem se. Ano, berou ho denně, chechtal se parťák. Připravil jsem vymydlený kbelík a parťák otevřel kohout. Hustá tekutina odporného zápachu se řinula z nádrže a pleskala o džber. Co to vezem, vykřikl jsem, téměř se zalikaje. Med, řval smíchy kamarád, nasaď si masku, když ti nevoní. Zase melouch, rozrušil jsem se. Já si špiním kýbl na med. Vylil jsem to na zem, parťákovi pod nohy, kopl do voznice a zvolal. Pošpinil si čest medáckého řemesla. Pro peníze rozvážíš trus a výkaly. Na tuhle práci si najděte nějakého blbce. Dneškem končím. Svlékl jsem na místě uniformu a jen tak v trenýrkách běžel za Hostinským. Nebyl by nějaký typ na práci a vsunul se mu do dlaně poslední úspory. 300 korun. Potřebují někoho ke včelám, pravil výčepní. To nechci, tam jsou špatní lidé. Zalistoval v umolouněném zápisníku. Pak by tu byl potřeba raz. I dva. Zamyslel jsem se. Raz, i dva. Ano, beru to místo. Od malička jsem chtěl být tělocvikářem. Vyběhl jsem z hospody a prospěvoval si. Raz, dva, raz, dva, raz, dva.

To nám Miloslav Šimek vyprávěl příhodu, jak jsem byl meďákem. Já se s vámi dnes uslyším od 6 hodin odpoledne, už se na vás těším a proto si zkouším mikrofon a jak nám to všechno krásně funguje a pustíme si další písničku. Cesta končí, Eva Pilarová.

podívaná, je tu za pěťák, za cinká, pak hrají bubínky, denně stejný pochod na stokrát.

0: vymyslíte, představte si, ale kdyby se to bylo dostalo do dějepisu.
1: No tak by se to škrtlo, přeci v dějepisu to žáci to nemohou ovládat, že no, a vůbec dějepis, dějepisu se škrtá, no, dějepis.
0: Dějepis je dneska ve psí.
1: Dějepis jde špatně. Já znám jednoho cestáka s dějepisem, samá bída. A říkal mě, že kdyby si knihkupci do toho dějepisu nepřipisovali sem tam nějakou tu pornografii, nikdo by to nečetl.
0: A víte, že tohle je zajímavé, že si člověk vážně z dějepisu nepamatuje než ty místa, které mají takovou určitou lascívnost.
1: Ano, kde je to Eviges et Vaz, že jo. Ano.
0: Tenhle ten sex appeal.
1: Sex appeal, to jsou, tam musí být něco, na čem se to podvědomí zachytí.
0: Ano. To je marný, člověk žádá od té historie, aby tam byly místečka s takovou jistou sluskostí.
1: Ano, ano, kde ten freudismus najde to odůvodnění.
0: To je to, víte.
1: Ano, aby ty komplexy, když už je člověk má, aby nebyly zbytečné.
0: To se říká, tak, takovýho něco libidinózního.
1: Libidinózního, tam... ano. To máte takový, no například mytologie. Mytologie.
0: Která to byla?
1: No mytologie řeků a Římanů.
0: Neznám ani.
1: Zeus. Ten proudník.
0: Aj, jo. No. No vidíte, jen takhle ťuknete, hned vím, od co jde.
1: To
0: je zajímavé. Víte, tyhle věci člověk ovládá.
1: Jo, jo, jo, jo.
0: Já vám řeknu, příteli, tedy co se týče období historického, tedy jo. Mním fakta, tedy dějinně doložená.
1: Jo, jo, jo,
0: to je suchopár.
1: Je to strohé, je to strohé, je to strohé.
0: Ono to pozbývá té minimální peprnost.
1: Jo, je to strohé, víte, to je...
0: Já vám řeknu mě osobně. Mě se začne rozbřeskovat, tak počínaje tímhle tím... Únosem Sabinek.
1: Únos Sabinek. Jo, to je fajn. No jo, jo, jo, jo, ty Sabinky. Ty Římani, jak to nosejí pryč. No jo, jenže...
0: Ne, já vím, co chcete namítnout, že celá ta epizoda je taková jaksi nakousnutá.
1: Jo, jo, nic z toho nebylo. Víte, začnete to číst, takhle vám vylezou oči, že jo? A pak, abyste si je zamáčil. Víte,
0: co je... Ona to není rozvedený.
1: Jo, co je tedy pravda? Že tenkrát oni tak ještě neuměli psát. Tady literatura byla v plenkách.
2: To, co jste právě slyšeli, nebyl rozhlasový přenos Osvobozeného divadla, nýbrž ukázková deska Ultrafon, na kterou byly nahrány všechny poslední novinky Ježkova orchestru, zpívané Voskovcem a Verichem. Ultrafon končí vysílání.

šepot jako lehký dech. Krev, pot a slzy za úsměv.

0: Je pátá ráno.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.
2: Snad jsem si zmýlil.

0: Chci hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců.
0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců

0: připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, posíš Pepo, my jsme včera v té hospodě, jak jsme byli, se mi zná vůbec neplatili. Ten říká, ale jo, já jsem to platil. Ty to jen nemůžeš vědět, ty jsi byl přehozený přes židli.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní stále.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Stanice Hvězda.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuř v posteli.

0: Moc krát děkujeme. Musím vám říct, že to není jen tak, jak tady na mě pořád ty světla svítí. A je tady takový sucho v tom studiu. A ta voda nepomůže. Možná, kdyby bylo suché bílé víno, to by možná byla jiná. Se směje, on byste taky dal. No toho se nedočkáme. Vážení přátelé, v roce 87 jsme natočili s úžasnou japonskou pianistkou Aki Takase LPčko pro Suprafon. A byli jsme tam vlastně jenom my dvě. Jenom my dvě. A tam například byla skladba, kterou nemohu nikdy s jiným pianistou hrát než s Ondřejem Kabrnou, protože to nikdy takhle nikdo nezahraje. Jenom Aki Takase a Ondřej Kabrna. A ta její skladba se jmenuje Návrat vlaštovek do kraje Enšů. Počkej, já se musím nadechnout. To je hrozný fofr tady.
1: Je 7.
2: Posloucháte Hvězdu.
3: Hovoří hvězda.
2: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Jděte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmu Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název Vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil tzv. Koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanálezy.info
0: ztrátyanálezy.info
4: Na dosmrti navždycky.

jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, a to, co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Slováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Izaiáš si velmi potrpí na čistotu, ba až hygienu. Nedávno navštívil drogérii a vecl. Dejte mi koupací sůl. Je vskutku kvalitní. Jakmile jí sním balíček, za chvilku se musím jít koupat.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

co mi poví vrabec v letu, když se mi chce stát. Řekne mi, že nohy pletu, bičem mají mě hnát. Dejte třeba chleba, ať si kousnu jedenkrát.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Verich. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Těšíte se na Spartakiádu a chystáte se vyrobit velkou spoustu obrázků přímo z vystoupení cvičenců?
5: Pak vám poslouží fotoaparát Kyjev 4.
4: Speciální uzávěrka totiž dovoluje nastavit čas na jednu polovinu až jednu 1250 vteřiny.
5: Kyjev 4 je na kinofilm, má vestavěný elektrický osvitoměr. Mechanismus závěrky vylučuje dvojí expozici.
4: Kvalitní obrázky vám zajistí svitkové nebo perfofilmy FOMA.
5: Pro fotografování venku použijete filmu o citlivosti 17 dinů. Za zhoršených světelných podmínek a při použití blesku zakládáme do aparátu film o citlivosti 21 dinů.
4: Svitkový film má tu výhodu proti kinofilmu, že negativy můžete sami kopírovat bez zvětšování.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Já jsem přes jen beznadějný nešika, všechno mě padá z rukou. I ten život i přede mnou utíká, hodiny jenom tukou.

den, už musím státi, po domě chodějí celou noc zloději, a než se nadějí, jsem okraden. Taky následující den nestojí za moc, po celý ten den se zase těším na noc. Leč závis bledá mi spáti nedá, pršou mi střevíce a venku skučí vichřice. Zavánice bolí mě velice plíce, za mrazu zub blednou mi líce. Od všeho znám jenom rub, to pro mě není dobré znamení. Den ke dní čekám na poslední odzvonění. Tak jsem si koupil ty ruky.

Ukaž mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

0: začala osmá raní.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském objetí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad pro ně snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek, připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

0: připravíme strýci pohřeb první třídy? Náč, stačí druhá třída. Na to synovec, ale co, třetí taky postačí. No a načež děda posledními silami jaksi vydechne.
1: Teda, jestli chcete, drazí pozůstalí, já k tomu hrobu ještě dojdu.
2: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Umírá Scott. V pokoji se shromáždí celá rodina a teta říká potichu neteři. Tak co?

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

dnes hledí v němém úžasu, jak běsní s puškou u pasu. Na školním dvoře malý renegát, teď vyjít schody nestačí.

0: je 9 dopoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v

pravda život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem a to

život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kam.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden posíšte, co pa vy nemáte nikoho, koho byste rád navštívil na hřbitově. A ten říká, no tak na hřbitově bych rád navštívil několik lidí, no ale oni všichni ještě žijou.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Kraje Hvězda.
1: Stanice Hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Slunce krokem tanečním přešlo.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Krásný vánoční dárek, knihu s podpisem autora, vám opatří prodejny knih Jednota.
5: Kniha podepsaná spisovatelem, to je časté přání milovníků knih. Dnes vám toto přání můžeme splnit. Prodejny Jednota vám při výběru knih s radostí poradí. Navštivte Jednotu co nejdříve. Vánoce se blíží.
4: Pro krásný dárek, knihu s podpisem autora, do prodejny Jednota.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: společnost. Kariéristů už máme dost.
1: O 5:00 odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den na dva schladil city, ukončit ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátek. Po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátek.

0: Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, Conchita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem. Teď jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Petičko Ameriko, co ty?

0: už vyšel z módy modrý bača.
1: Národy to nejsou ovce,
0: svět už není dětská káča. Ča, ča, ča, ča. Co točí se, jak kdo chce.

0: slečna Táňa, láska, víra i naděje, tak tedy das vydáňa. Ještě si koupit matriošku, která to všecko přečká, na zítku vylít do rožku, jelly vozír a tečka. Jelly vozír a tečka. Jelly vozír a tečka.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: V našem rodinném kolektivu se však bohužel vyskytují i výstřelky. Ku příkladu další z mých bratrů, Lucián. Jde o tichého blázna. Je vášnivým rybářem. Jednou jsem ho pozoroval při výlovu řeky. S překvapením jsem zjistil, která k přilovu postupuje. Když chytil velkou rybu, vzal ji a hodil zpět do vody. Když chytil maličkou, pečlivě ji uschoval. I otázal jsem se ho po příčině tak neobvyklého činění. Vysvětlil mi to takto. Mám doma pouze jediný malý kastrolek.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

do těch ulic dřevěnejch zase jsem běl. Já z koně slez líně, tam proti kantýně, kde z oken zvuk hon.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pálnicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil a jen 10 mil

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůně už nemůže apat, schromil ho ten věčnej chvat.

zbývaj k Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

jak ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

Cadillacu s mlhou v očích probdivých dní a s povzdechem hraních vlaků.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Tak vy si myslíte, že si teďka sednete, nalijete si skleničku, zapálíte si cikáro a budete poslouchat, popíjet a pokuřovat. Tak to teda ne, to všechno je nezdravé a já ve jménu zdraví vám říkám, staňte! Co hluboko dýchat, co hluboko dýchat.

Vykročit rázně, vykročit rázně, levou, pravou, paži připažit. Vykročit rázně, vykročit rázně, raz, dva, tři.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se staží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Kluci, můj táta, ten se bojí. Jiu, ten, když v noci u nás někdo zazvoní, tak veme kuchyňský nůž a jde otevřít. Ten druhý říká, dědě, to nic není, můj táta je vystrašený, ten chodí spát se sekerou. A když se zatřesou v okna, jak jede auto kolem, veme sekeru, říká, halt, počkat, nikdo sem nesmí, tady se spí, jsou tu pokojní lidi, každýho zabiju. A ten třetí říká, a to vůbec nic není to, já mám vystrašenýho tátu. Ten se doma bojí, že když moje maminka má noční směnu,

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Přáli byste si získat spisovatelův podpis? Vyžádejte si v nejbližší prodejně Jednota informační prospekt. Najdete v něm jména našich spisovatelů i jejich knih. V prodejně si vyberete knihy, které máte rádi. K podpisu můžete ovšem zaslat i jiné knihy jmenovaných spisovatelů, které jste v Jednotě koupili už dříve. Podpis oblíbeného autora vám opatří prodejna knih Jednota.
5: Knihy si kupte co nejdříve, nejlépe už v listopadu. Odevzdáte-li je nejpozději do 20. listopadu, pošle je prodejna ve společné zásilce k podpisu. Všechny budou řádně zapsány, žádná se nestratí a ještě před Vánocemi je dostanete zpět s podpisem.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

knihkupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítech

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Manžel říká manželce. Žanetko, co pak by si tak nejraději dostala k narozeninám? A ona říká, no tak když už se mě tak ptáš, Pepouši, tak bych velice ráda dostala stříbrnou lišku. On říká, stříbrnou lišku? No prosím, no když teda chceš. Ale já ti říkám hned, tu kleci budeš muset čistit sama.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Všechny, které jsem kdy líbal, mají už muže a spoustu dětí. Někde stala se chyba, kdo za to může, že mám v koši smetí. Moniko, už si tě nevzpomínám. Moniko, došli jsme každý jinam. Moniko, v sukínkách nad kolena. Moniko, znám tě jen podle jména. Moniko, uhasl uhlík žáru. Moniko, v pět večer v minibaru. Kočár s růžovými pentlemi projíždí městem, zase je zima. Pojď, budem se živit písněmi, prodáme prsten s bolestma svýma. Moniko, už si tě nevzpomínám. Moniko, došli jsme každý jinam. Moniko, v sukínkách nad kolena. Moniko, znám tě jen podle jména. Moniko, uhasl uhlík žáru. Moniko, v pět večer v minibaru. Před hlavní poštou křižují se všechny cesty v trafice, prodávají pohlednice.

0: bych závratě hlavy, jedna je tady. Říkáš, že máš dva hezké kluky, oba jsou zdraví, jo, bývali jsme mladí. Moniko, už si tě nevzpomínám. Moniko, došli jsme každý jinam. Moniko, v sukínkách nad kolena. Moniko, znám tě jen podle jména. Moniko, uhasl uhlík žáru. Moniko, v pět večer v minibaru.
1: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.

se najde lehce, nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné, těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví tak, jako jiná vaří.

0: všech tajů, jsem žena, která ví. A proto tady hraju.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6 večer.

pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět. Já tom, co pamatuje rok 49. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět.

ať vyhrával či prohrával, tohle mu bylo fuk. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádsky zved, a tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádsky zved, a tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice, a vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáhl starej red,

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obcházím ten

0: Je 1 odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.
2: Zima jak svině, počasí divné, typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švihne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku? Už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, západní značky, a hlásil se ku mně,

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: V médiích jsme zaznamenali zprávu o zničení pravoslavného chrámu Kyjevsko-Pečerské lávry. Tento pondělní útok byl však akcí pod falešnou vlajkou ukrajinské chunty. Smyslem provokace bylo poukázat na údajné barbarství Ruska, které tak slovy propagandy útočí na církevní budovy. Provedení počítalo s co nejlepší možnou dokumentací a záběry demolice duchovního centra tak, aby se na obrazovky dostal obraz přesně před zahájením summitu G7. Proč? Krvavý klaun se přeci setkání účastní, aby opět žebral o další miliardy z našich kapes. Zelenský proto během masivního ruského útoku na vojenská zařízení a operační střediska v Kyjevě nechal ve stejnou dobu na klášter vyslat vlastní raketu. Ta udeřila přímo v pravoslavném chrámu a způsobila rozsáhlé škody, včetně obětí na životech, zranění a rozsáhlého požáru. Nejen tento zločin ukrajinského vedení pak zapadá do řady falešných útoků, které Kyjev během svého tažení provádí vlastně opakovaně, a to nejčastěji právě před velkými mezinárodními akcemi. Podobně jsme toho byli svědky například i před Mnichovskou mezinárodní konferencí. Akce pod falešnou vlajkou se tedy zcela jasně staly součástí její strategie i praxe. Připomenutí jistě zaslouží také zcela ještě neobjasněná tragédie letu MH17 s 300 cestujícími sestřeleného nad Doněckou oblastí v roce 2014. Kyjevským nacistům jde zkrátka od té doby stále o totéž, pod zástěrkou ruské hrozby vylákat od hloupých a skorumpovaných politiků tzv. Západu peníze.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům sežňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřit mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Halo? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: Pivohusar.cz.
4: Za nějaký týden, za nějaký slunovrat mě je 600 let. Tam mi nikdo nemůže upřít, že mám právo na zasloužený tedy odpočinek.
5: Ano. A dostanete nějaký důchod?
4: No, něco mi dá. Já doufám, že mě tedy pošle ROH do HOR.
5: Co to je?
4: No, do hor.
5: Aha.
4: Do HOR, no. No, na vozidlo mě nezbude, to víte. No. Už se nesvezu. Já chudobná příšera vodní.
5: Tak už si z toho nic nedělejte. Víte, třeba vás svezu já.
4: To vy máte vůz?
5: No zatím ještě ne, ale já hraju.
4: Vy hrajete na housle nebo?
5: Ale ne.
4: Na tromp?
5: To je přece jednoduché, já hraju ve státní loterii.
4: Vy máte los?
5: Ovšem, několik a manžel taky hraje.
4: Vy máte manžela?
5: Mám hodného manžela a mám dvě děti.
4: Vy máte dvě děti? To jste vyhrála na los nebo na manžela? Počkejte, vy se máte? A nedávno jste byla malá holčička, ona má manžela, ona má dvě děti, ona má los a já nemám nic. A chtěl bych mít. A když nic jinýho, aspoň ty lozy, kdybych měl. Jestli pak jste taky už vyhráli.
5: Jistě vyhráli. Máme za to gauč a pračku, ale já pořád věřím, že to dá ještě víc.
4: Cože dá ještě víc? Ty lozy, že vyhrajete? Sakramente. Mohl bych věřit s váma, poslouchejte. Hejte, pojďte sem. Já mám tadyhle ještě tak, jak jsem z těch utopených vybral ty drobny, jo. Hejte, dejte to, tady máte, tady jsou ty bankovky. Hejte, kupte mi lozy, jo. Dohromady, když vyhraju, tak se budeme dělit, co?
5: Čoktane, to je od vás moc hezké.
4: Ne, to je chytristika. Víc želízek ohni, hřáti, víc prutů do vody, dáti, více losu, déle. Hráti, to by v tom byl čert, aby nám to nevyšlo. Ať je Československá státní loterie.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
6: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Medicine man.

autobus přiveze až zítřejšího rána. Studenej, propocenej vzduch, zůstal si sám a s tebou polekaná vrána. Jedinej v tomhle kraji druh,

touha jsou na obloze nekoneční mraky, uchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej v okora lejsník.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pán a utíká za vlakem. Asi za 10 minut se vrátí, je celý roztrhanej, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: pokoje. Rozhodla se, koňovi dám obroku a jim každému do zadnice po broku, juch po broku.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Náhle se v ní probudila nepoznaná touha. Byla by jí zabudila, řekla si však ouha. Já tu holku bez okolků zabiju.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

za krásou květin i s tím se skrývá, jak trn na růži bolest dá. Jen čas ji zhojí,

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Toho dne v poledne, toho dne, když jsem spatřil světlo světa, řekli si dva strýci, řekli si matka, otec i teta. Aby byl rodiny pícha a nehonil pozdě pícha, studovat musí.

martýra. Onehdá se mi zdá, onehdá městská rada zasedala. Řešila, jak by se zničila ta kryse, co nám tolik dodala. Po debatě hlučné dosti, proti nezaměstnanosti, jeden kos náhle pak zdvihnul nos, božskou káp, ať se na tisk neletá. V tom letáku ať stojí, ať se nikdo nebojí, město na stráži stojí.

Tak jsem čet, co jsem čet, rozpočet, to jsem čet, říkal jsem si, to je prachu. Potom však, hacopak, sklopím zrak, hacopak, řeknu si, počkej, brachu. To se ti snad jenom zdálo, ono vlastně je to málo. To není legrace, co stojí za nace a pak reprezentace. Je zapotřebí z čerstva budovy ministerstva, železnic, zemědělstva.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: je pryč, je pryč, je pryč. Hledej, vždyť láska ztrácí.
1: Odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.
2: 17. června si spolu s katolickou církví připomínáme svatého Rainera z Pízy, poutníka a kajícníka. Hlavní patron italské Pízy se narodil kolem roku 1117 v zámožné kupecké rodině. Jeho otec Gandulfo byl prosperující obchodník a loďař. Mladý Rainer, obdařený láskou k hudbě, prožil

18. červen je den, kdy si připomínáme svatého Řehoře Barbaríga, benátského biskupa, diplomata a laskavého pastýře. V Benátské republice se 16. září roku 1625 narodil ve vznešeném a zámožném rodě Gregorio Giovanni Gasparo Barbarigo. Otec, sám diplomat, dal syna na práva na Padovské univerzitě a chystal mu skvělou kariéru ve službách Serenissimi, nejjasnější republiky benátské. Mladý Řehoř se skutečně zařadil mezi nejlepší diplomaty své doby a jako sotva 24-letý se účastnil jednání v Münstru, jež vyústila ve Vestfálský mír. Tam se také seznámil s papežským vyslancem Fabiem Kijim, pozdějším papežem Alexandrem VII. Toto setkání mělo navždy obrátit směr jeho života. Pod vlivem tohoto božího muže zanechal Řehoř slibné světské dráhy a přijal kněžské svěcení. Alexandr VII. Ho záhy povolal na biskupský stolec v Bergamu a roku 1660 ho povýšil do kardinálské hodnosti. O 4 léta později přešel na významné biskupství v Padově, jež pak spravoval po dlouhých 33 let. Třeba, že byl obdivován mocnáři, učenci i umělci, způsobem života se podobal spíše řeholnímu kajícníkovi. Současníci o něm říkali, že byl milosrdný ke všem, za to přísný sám k sobě. Jako pastýř si počínal se svatou horlivostí, neúnavně konal vizitace svěřených farností, staral se o blaho svých oveček a usiloval o obnovu katolického života v duchu tridentské reformy. V jeho životopisech se opakovaně objevuje vzor, jímž se vědomě řídil, svatý Karel Boromejský, velký reformátor potridentské doby. Barbarigo ho napodoboval tak věrně, že rozprodal svůj majetek ve prospěch chudých. Osobně navštěvoval všech 320 farností své diecéze, ošetřoval nemocné a sám učil děti katechismu. Byl přesvědčen, že nejlepším přínosem pro společnost je život podle evangelia a proto kladl mimořádný důraz na vzdělání kněží i lidu. Zakládal semináře a školy, mezi nimi i ústav pro výuku jazyků, a zřídil mnohojazyčnou tiskárnu, neboť, jak rád říkával, duše potřebuje mnoho četby, a to četby v pravdě duchovní. Jeho pokora se projevovala i v nejvypjatějších chvílích. Po smrti Alexandra VII. Prý mezi kardinály záměrně o sobě šířil nepříznivé pověsti, aby nebyl zvolen papežem, po čemž netoužil. Uspěl a tak mohl zemřít jako prostý padovský biskup. 17. června roku 1697 v pověsti svatosti. Pohřben byl v Padovské katedrále. Je patronem města a diecéze Padovy a rovněž Bergáma, protože obě biskupství spravoval. Jeho odkaz tam dodnes zůstává nejživější. Bývá uváděn jako patron knihovníků a studentů a je ctěn také jako vzor a přímluvce seminaristů a bohoslovců. Bože, ty jsi naplnil svatého Řehoře Barbaríka svou láskou a moudrostí. Dal si mu víru, která přemáhá zlobu světa a přidružil si ho k zástupu svatých biskupů. Na jeho přímluvu dej i nám vytrvalost ve víře a lásce, abychom měli spolu s ním účast na tvé slávě. Skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: lety a povídá jeden hráč tomu sedícímu vedlejšího stolu, povídá, prosím vás, mě přinesli zrovna v oběd, nemohl byste za mě zahrát jednu hru, než to s ním. A ten říká, bohužel já karty nehraju, no ale můžu za vás sníst ten oběd, jestli chcete.
1: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Haló?
2: Dobrý večer, tady Sova.
1: A pan primář, co pro vás mohu svými chabými schopnostmi udělat?
2: Pane kolego, je mi to tak trochu trapné, ale pro pacienta na osmičce stále nemáme ty vitamíny. Nevěděl byste o něčem?
1: To vůbec není trapné. V socialismu je přeci shánění věcí ta hlavní zábava. A shánění léků zvlášť.
2: Ano, o tom nepochybuji, ale nemohl byste poslat nějakou sestru, aby oběhla všechny lékárny?
1: Mám lepší nápad. Znáte zelenou lékárnu Alpha Fit?
2: Říkáte Alpha Fit?
1: Přesně tak. Tam mají všechno i přes internet.
2: Skutečně zajímavé.
1: Pište si jejich kouzelnou adresu. alphafit.cz, tam je všechno na jednom místě. A ještě k tomu za skvělé ceny.
2: Výborně, věřím vám, pane kolego. Takže říkáte lékárna Alpha Fit, ano?
1: Naprosto správně. Alpha Fit, zdroj zdraví a krásy.
3: To je všecko.
2: Děkuji vám. Píšu si Alpha Fit.
4: Jednota zásobuje vesnické obyvatelstvo všemi druhy potravin a průmyslových výrobků. V prodejnách spotřebních družstev se stále více uplatňují pokrokové formy prodeje, jako samoobsluhy a volné výběry. Odlehlá místa zásobují pravidelně pojízdné prodejny. Dnes už nemusíte jezdit za nákupem do města. Na vše pamatuje Jednota.
1: Abych nezapomněl, zelená lékárna Alpha Fit má slevu pro každého posluchače stanice Hvězda. Při objednávce na internetu zadejte slevový kód a ten kód zní PP10. Zadejte PP10 a sleva je vaše. Alpha Fit, zdroj zdraví a krásy.
2: Naschledanou.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu stanice Hvězda.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůž

0: sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrném, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Před podpisem memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem se zamýšlíme nad příčinami vítězné porážky Washingtonu ve válce proti Perzii. Je totiž třeba šetřit optimismem. Teherán se nerozsypal a ukázal svoji sílu na světové mapě. Židovská lobby pak naproti tomu přivedla Američany do propasti. Přesto se zdá, že Američané s Íránci směřují k ceremoniálnímu podpisu o ukončení bojů a otevření 60-denní lhůty k dalším diplomatickým vyjednáváním. Dále pak, a to především pro nás, k otevření Hormuzského průlivu a uvolnění tak obchodu s ropou a dalšími produkty. Je však až neuvěřitelné, jak Američané opět podcenili schopnost Perzie využít své nerostné bohatství jako vyjednávací páku, v jejím důsledku se významná část světa stala jen bezmocnými rukojmími tohoto válečného dobrodružství pod taktovkou státu Izrael. Člověku přece, aniž by byl vojenský strateg, musí být už jen při letmém pohledu na mapu jasné, že uzlovým problémem i klíčem je zde zcela jasně průchodnost obchodních cest Hormuzským průlivem. Američané se prostě opět spálili a nyní budou nuceni platit. I tuto válku v Perzii tak nakonec prohráli, přestože Donald Trump tvrdí opak. Více nám však o tom píše Ivo Strejček.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkal jsem Eustacha jednou k večeru. Půjč mi 10 korun, řekl místo pozdravu. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. On byl neodbytný, tak aspoň 5, pravil. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. Byl neodbytný dále, tak aspoň 60 haléřů na elektriku. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. Ani tím se nedal odbíti a řekl, tak mě aspoň kousek nes.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Netrap se hochu, co se stane, až tě farář hoření, nás žádná holka nedostane. Hřmanickém

Já sobě sám jsem kapitán, za velrybou bílou plují bůh ví kam. Je kletbou mou, když dnem i tmou, vlny bouří větry dují v oceán. Takhle

že se mě ani chvíli nezbaví. Mé lodí kýl má přesný cíl, v dálce vidím obrys bílý mlhavý. Až přijde čas, kdo ví, kdo z nás ku přežití větší šanci může mít. Já dobře vím, že její stín za lodí se plíží dál a nemá klid.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

ty dva. Modré balonky napadlo náhodou, že asi

jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu, že se na trávě v lese právě přechtá. Já, povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám. Vím, totiž ten brabenec, brabenečník, že se mě neptá,

ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej.

0: tak je vágus, tak je plákač, tak je nežádoucí živel, tak je smrad. Když boháč rum pije jak vodu, tak má světobol.
1: No, tak má světobol.
0: Rum, když chudej pije jak vodu, tak je pijan, tak je chlastoun, je kožela, je to důvod.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

posluchači Stanice Hvězda. Je čtvrtek krátce po 6. hodině a od mikrofonu vás zdraví Václav Hrabák, který vás bude provázet slovem následujícími 3 hodinami. Budeme si povídat o svatojánském svátku. Povíme si něco o jedné z dalších bylinek, která přímo s tímto svátkem souvisí. Po 7. hodině si také řekneme něco o aktuálním společensko-politickém dění. A po 8. mám pro vás připravené dnešní téma. A tím je farmaceutický průmysl. A nebudu mluvit o nějakých teoretických věcech, které jsem si našel na internetu, ale o věcech, se kterými mám osobní mnohaleté zkušenosti, protože mou hlavní denní profesí je homeopatie, kterou praktikuji už více než 20 let. Tedy těším se na náš společný čtvrteční podvečerní čas a pokud by vám z našeho dnešního vysílání něco uteklo anebo jste se chtěli podívat zpětně na minulé čtvrtky, tak to můžete dohledat na mém webu vaclavhrabak.cz, na kterém postupně doplňuji audioarchiv z našich čtvrtečních setkání na Stanici Hvězda. A také tam připravuji zpracovaná některá témata i v textové podobě. Ale teď už si pustíme něco k poslechu z 60. A konkrétně Schody do nebe.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Haló?
2: Dobrý večer, tady Sova.
1: A pan primář, co pro vás mohu svými chabými schopnostmi udělat?
2: Pane kolego, je mi to tak trochu trapné, ale pro pacienta na osmičce stále nemáme ty vitamíny. Nevěděl byste o něčem?
1: To vůbec není trapné. V socialismu je přeci shánění věcí ta hlavní zábava. A shánění léků zvlášť.
2: Ano, o tom nepochybuji, ale nemohl byste poslat nějakou sestru, aby oběhla všechny lékárny?
1: Mám lepší nápad. Znáte zelenou lékárnu Alpha Fit?
2: Říkáte Alpha Fit?
1: Přesně tak. Tam mají všechno i přes internet.
2: Skutečně zajímavé.
1: Pište si jejich kouzelnou adresu. alphafit.cz, tam je všechno na jednom místě. A ještě k tomu za skvělé ceny.
2: Výborně, věřím vám, pane kolego. Takže říkáte lékárna Alpha Fit, ano?
1: Naprosto správně. Alpha Fit, zdroj zdraví a krásy. To je všecko.
2: Děkuji vám. Píšu si Alpha Fit.

0: OK! Jet!
1: Abych nezapomněl, zelená lékárna Alpha Fit má slevu pro každého posluchače stanice Hvězda. Při objednávce na internetu zadejte slevový kód a ten kód zní PP10. Zadejte PP10 a sleva je vaše. Alpha Fit, zdroj zdraví a krásy.
2: Naschledanou.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu stanice Hvězda.

protože se blíží letní slunovrat, svatojánská noc a letní prázdniny, tak se nám tato letní píseň hodí do dnešní letní nálady. A to, že Západ je hodně drsný, to přeci všichni víme.

Posloucháme spolu šedesátky a krátce po šesté přichází čas na naší pravidelnou čtvrteční krylovku. A dnes jsem vybral Karavanu mraků. Ne, že by to byla zrovna veselá písnička, ale přesto je nějak příjemně naplněná sluncem a létem.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

v obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zedřený.

Dnešním podvečerem vás provází Václav Hrabák. A teď se spolu podíváme do kalendáře na příští týden. V neděli 21. června v 10:26 hodin dopoledne nás čeká letní slunovrat, tedy nejdelší den v roce. A je to svátek velmi mystický a slavený snad všemi kulturami světa. Slunce má tu největší energii z celého roku, tedy samozřejmě na naší severní polokouli. Ale někdy jsou také o tomto svátku energie hodně divoké a dost náročné, a tedy je důležité zůstat ve světle a nenechat se strhnout nedobrými silami, které mohou být intenzivní. Protože o letním slunovratu mohou být všechny možné energie hodně drsné. A hned 3 dny potom, 24. června, budeme slavit svátek Jana Křtitele. A tento svátek je již mnohem klidnější a také obvykle již více projasněný. A je důležité nezapomenout, že svatojánská noc není až večer 24., ale v předvečer svatého Jana, tedy 23. června. Večer. Tedy pamatujte na to, abyste ji omylem nepropásli. Ze zvyku jsou asi nejdůležitější svatojánské ohně, které mají velkou očistnou moc. A svatojánská noc je také noc lásky. A tak nezapomeňte o této noci tomu, koho milujete, vaší lásku vyjádřit. Podíváme se spolu také ještě na počasí. A vypadá to, že následující týden bude opravdové léto. Teploty přes den kolem 30, které přes noc nemusí klesnout pod 20. A mezi těmito vedry může i občas trochu zapršet, což může být i dost příjemné. Tedy krásné letní počasí, které se hodí ke svatojánské noci. A co se ještě dělá o svatojánské noci, to si řekneme za chvilku po písničkách. A protože si povídáme o nejkrásnějším letním svátku, tak si pustíme velmi letní písničku, kterou nám zaspívá Helenka.

a dubose. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

Třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme, viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pane Kohn, vy už tady celý den jezdíte na kolotočí. To se vám to tak strašně líbí, nebo co? Kohn říká, ale prosím vás, dejte pokoj, je to otrava strašná. Ten říká, no tak proč teda tady jezdíte? On říká, ale majitel kolotoče tady mi je dlužen 500 korun a nemůžeme to splatit, no tak si to tady musím odjezdit.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

vzpomíná. Žít se mě veliká, život se mě uniká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu podpíky poslouchat smalíky, zpívat si s nima pít. Ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla,

tak tím čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky, poslouchat slavíky, zpívat si svý.

Karel Gott to zná a my si spolu povídáme o letních červnových svátcích. A blíží se svatojánská noc, která bude již v úterý 23. června, tedy v předvečer svátku svatého Jana Křtitele. A o svatojánské noci, nejlépe přímo o půlnoci, a protože je letní čas, tak v jednu hodinu raní, se sbírají svatojánské byliny. Například peliněk černobíl, dobromysl, tedy oregano, heřmánek, mateřídouška, devěcil, šípková růže, zvonek, jelení skok, mydlice, chrpa, bludníček, kapradí, rozchodník a mnohé další. A často se sbírá devatero bylin, takže můžete si vybrat z 9 bylin, které právě najdete. Ale záměrně tu nejdůležitější bylinu jsem si nechal nakonec a tou bylinou je přímo bylina svatého Jana, třezalka tečkovaná. Právě kolem svatého Jana třezalka začíná kvést a její květy jsou nejmocnější. Třezalka se používá nejen jako bylinka k vnitřnímu užívání, ale i jako ochranná bylina před zlými duchy, kdy se zavěšuje na nebo nad dveře, anebo nad ikony, tedy obrázky svatých. Když v ruce rozemnete žlutý květ, tak se vám prsty obarví do červena. To je právě další symbolika svatého Jana Křtitele, tedy jeho krev, která tekla z jeho rány po tom, co mu byla useknutá hlava a přinesena na míse krásné Salome. Bohužel krylovku Salome nemáme v naší hudební bance, jinak bychom si ji hned teď mohli pustit. Třezalka je velmi silná bylina. A při užívání je potřeba být trochu opatrní. Má velké uklidňující účinky na nervy, tedy v akutních případech je to velmi dobrý nástroj, ale není dobré třezalku užívat delší dobu. Zároveň má ale také schopnost přímo léčit nervy a nervová zakončení, ale k tomu se používá spíše třezalka zpracovaná do homeopatické formy. Ale užívá se i na další potíže, na léčení ran, pohmožděnin, popálenin, na otoky a záněty kůže, při bodnutí hmyzem, při epilepsii, ochrnutí a nervových bolestech. A pokud se vám nepodaří nazbírat třezalku o svatojánské půlnoci, tak ji můžete sbírat samozřejmě i jindy. Ale kolem svatého Jána je tak jako tak ten nejlepší čas. Kromě sušení třezalky je také velmi užitečné si připravit třezalkový olej, který je vhodný na hojení popálenin, a to i od slunce, na drobné otěrky a pomáhá vyhlazovat i vrásky. A tak jako když třezalkový květ rozemnete mezi prsty, tak i olej se při louhování zbarví do krvavě červené barvy. A my si teď pustíme další letní píseň od Jiřího Schellingera.

Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo,

0: Nedaleko vesnice Hodějova, odkud pocházel starobylý rod pánů z Hodějova, je panský rybník. Není veliký ani hluboký. Na břehu roste husté rákosí a vrboví. Z jara přijeli sem s voznicemi a vypustili do rybníka matky, to jest velké kapry, aby se tu třeli. V létě se hemžilo v rybníce až po těru malilinké rybičky, kapří plůdek. Na podzim rybník vylovili a potěr převezli ve voznicích do hlubších rybníků, aby tam dorostl. Po třech letech dorostli kapříci na 2 kila a vylovili je na prodej. Po rybnému tuze záleželo na tom, aby matky nebyly chytány ani plašeny, proto i v noci jsem často docházel a hlídal. Ve vsi žil bohatý sedlák Homolka a ten od malička rád chytal ryby. Ta vášeň s ním rostla. Měl tolik peněz, že si mohl nakoupit každého dne ryb, že by je ani nesnědl, ale o to nestál. Chytat a jen chytat byla jeho touha a čím bedlivěji po rybný hlídal, tím bylo to sedláku lákavější. To nebezpečí mu bylo nejmilejší při nočním lovu.
1: To jsem zase po rybnému vypálil rybník.
0: Smál se a okazoval ženě velikého kapra.
1: Ten bude zase vyvádět.
0: Ženu moc mrzelo, že její muž je pytlákem. A bála se, aby ho nechytili, neboť tehdy byly přísné tresty. Porybný hlídal někdy celou noc. A když byl ukryt v sítí, slyšel, že na druhém konci rybníka voda šplouchá a pytlák utíká. Porybnému nešlo ani tak o rybičku, vždyť jich mají páni dost, jak sám říkával své ženě, ale že mu kazí třecí rybník a on nebude pak mít dost potěru. A je to nějaké pochutnání na tak starém kapru, vždyť je to maso jako bláto. Marně hlídal. Věděl, že v rybníce jest již jen několik matek, ostatní vychytány, a pytláka ne a ne dostat. Tu pomohl mu vodník. Porybný mu nikdy neublížil a nechal ho na pokoji, ač mu také někdy ulovil rybu, když dostal na ní chuť. A když bylo málo ryb, svedla se vina na vodníka. Proto měl vodník zlost na pytláka. Jednou v noci ten bohatý sedlák kradl se k rybníku. Vlezl na mělčinu, rozkročil nohy a čekal, až připlave k němu kapr a bude se třít o nohy. Tu slyší na břehu kroky. Pytlák se rychle schýbl, pak i lehl ve vodě, jen hlava mu koukala. Porybný nepoznal nic. Šel dál a pytlák se mu v duchu smál. Najednou připlul velký kapr, pytlák ho popadl za skřele a kapr sebou mrskl, až pytlák zavrávoral. A v tom již tenonká síť jako z pavučin se mu omotala kolem nohou a pytlák s výkřikem klesá do vody. Ráno se lidé ve vsi podivili, když ho našli na břehu utopeného.
1: Tady? Na takové mělčině?
0: Kroutili hlavou.
1: To není samo sebou.
0: Od té doby se nestratila ani bělička. Lidé měli strach a porybný pokoj. Jen někdy tak ze zvyku šel porybný kolem. A co spatřil jednou? Na tom místě, kde našli utopeného sedláka, zjevilo se mu světýlko a tuze naříkalo.
1: Chvál každý duch, hospodina,
0: řekl porybný a křížem žehná světýlko.
1: Aby ti pán Bůh dopřál věčného pokoje.
0: Zaplať pán Bůh za ta slova, zavísklo světýlko. A víš, proč jsem zakleto? Jsem duše sedláka, jehož posedla pytlácká vášeň. Já ty ryby lovil ne z hladu, ne z bídy, jen pro svou rozkoš.
1: Ty jsi Homolka?
0: Ano, ano. A trpím také za svou lakotu. ty mě můžeš vysvobodit, neboť jsi člověk spravedlivý. Jdi hned na můj sad, kopej pod hruškou v rohu a najdeš tam poklad. Polovic rozdej chudým, ostatní si nech.
1: A tvoje žena? Té patří poklad.
0: Má sama dost, jen vykonej mou prosbu. Zavál vítr, světílko odletělo do křovin a sítí, tam zmizelo. Porybný kroutil hlavou, šedivou hlavou, až dosud neslyšel, že by světílko mluvilo. Pak zašel domů pro motiku, humny se dostal na sad a opravdu za chvilenku přišel v zemi na okovanou truhličku. Odnesl ji domů, odrazil víko a vidí plno zlatých a stříbrných peněz. Vykonal vůli zakletého sedláka a od té doby již nikdo nespatřil světýlka. A vodník? Ten se usmíval v sítí spokojeně, že potkalo chudého porybného štěstí.

či bys kňučel nebo byl, když ti přítel řekne, že tě nesnáší a dolou, že jsi šláp. Když se bídě vaříš jak v guláši, snášej to jako chlap. Když namouráš svůj vůz a zradil tě tvůj vkus,

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Začátkem týdne Zelenského teroristé zaútočili na autobus plný dětí. Stalo se tak v ruské Bryjské oblasti. Šlo o fotbalový tým z Běloruska cestující do černomorského letoviska Gelendžik. Jejich vedoucí zahynula na místě a dalších 6 lidí, z toho 4 děti, utrpělo těžká zranění. Ukrajinci tak po vzoru svých německých učitelů před 80 lety umí už snad jen jediné – poslat dron na nijak neozbrojený civilní cíl, což je zbabělý a naprosto neomluvitelný teroristický čin. Tato oblast je přitom terčem útoků už po několikáté. Moskva v posledních měsících v těchto příhraničních oblastech sestřeluje bezpilotní ukrajinské drony pravidelně. Taktika teroru proti bezbraným civilistům je už tak snad to poslední, co vlastně kyjevskému režimu a jeho západním protektorům zbývá. Paříž, Berlín a Londýn se těmito útoky snaží prý přesvědčit amerického prezidenta Trumpa, že Ukrajina má iniciativu, ale co je to za iniciativu vraždit civilní obyvatelstvo? Naproti tomu se Moskvě daří osvobozovat další a další obce, jako nejnověji 80-tisícovou Konstantinovku a snad brzkou operací i v Kramatorsku nebo Slaviansku.
1: Jo, pořád se něco děje.

To byl Májový Valčík. Je čtvrtek 18. června. Dnešním večerem od 6 do 9 vás na internetových vlnách stanice Hvězda provází Václav Hrabák. A pokud vám něco z našeho povídání uteklo, tak to už zítra najdete na archivu webu vaclavhrabak.cz. A kolem 7:30 je nyní čas na komentáře k aktuálnímu společensko-politickému dění. Česká televize nám na 22. června připravila konečně vyvážené vysílání a rozhodla se nevysílat nic. A navíc zřejmě jen nažhaví těch asi 5% lidí, kteří jsou ještě ochotni finančně podporovat. Ti ostatní si spíš jen oddychnou. Je vlastně s podivem, proč toto nejen zbytečné, ale i nebezpečné médium jde do stávky. Všem rozumným lidem se přeci jen uleví, když přestanou vysílat ti, kteří se nás dlouze a systematicky snaží zlikvidovat. A navíc za to od nás chtějí ještě výpalné zcela stejným způsobem, jako když mafie vybírá peníze na ochranu. Přesto si nemyslím, že se veřejnoprávní televize má úplně zrušit. Oproti současnému stavu by zrušení bylo samozřejmě mnohem lepší, ale mnohem pracnější cesta k tomu, aby Česká televize začala skutečně sloužit lidem, by nakonec mohla být přínosnější. Ale to by šlo udělat s desetinovým rozpočtem a také s desetinovými prostory. Ale abychom nezapomněli na tu pozitivní zprávu, v pondělí si můžeme užít krásný den bez České televize. Další komentář si řekneme za chvilku, ale teď opět pár písniček ze 70.

Nyní se spolu na Hvězdě věnujeme společensko-politickému dění. Když už jsem mluvil o veřejnoprávních médiích, tak ještě zmíním, že včera jsem si ze studijních důvodů pustil po velmi dlouhé době rádio Český rozhlas Plus. A jak jsem ho dlouho neslyšel, tak mě opět dostatečně šokovalo. Jakási redaktorka, která si nezaslouží ani jmenovat, tam vedla rozhovor s Eduardem Hegerem, bývalým slovenským premiérem. A už dlouho jsem neslyšel tak nenávistný a hloupý projev od obou aktérů. Jediné, kdy se Heger začal blaženě rozplývat štěstím, bylo, když vyprávěl o svém setkání se svým přítelem Fialou. Nicméně zmínil celkem praktický počin vlády Roberta Fica. 11. prosince loňského roku schválil slovenský parlament novelu, která hrozí až půlročním vězením za zpochybňování Benešových dekretů a poválečného uspořádání. Myslím, že by se náš Slovák Babiš mohl ve své rodné zemi inspirovat. Potom, co chlapci z Landsmannschaftu začali tlačit v Brně na svou německou pilu, což se setkalo s velkým odporem české veřejnosti, by si tím Babiš mohl získat větší oblibu a udělat současně i něco užitečného. A tak si pustíme něco ze Slovenska.

Chvilku před 8 hodinou se teď zabýváme společensko-politickým děním a večerem vás provází Václav Hrabák. A nyní myslím dobrá zpráva pro všechny. Minule jsme mluvili o modlitbách za mír a v Iránu se nyní k míru schyluje. A celosvětově také klesají ceny ropy. V naší zemi se zlevňování děje jako obvykle pomaleji než jinde, ale myslím je teď dobré tankovat, až nás k tomu donutí oranžová kontrolka, protože ceny na benzínkách by měly postupně klesat. Propagandistický Seznam vyplodil článek s názvem Irán vítězí, Amerika kapituluje, Izrael skřípe zuby. A v něm se dočteme, že Irán překvapivě posílil. No, pro ty, kteří světové procesy sledují, to žádné překvapení nebylo. Například i ruský analytik Valerij Viktorovič Pjakin to říkal od samého začátku, že celá operace v Iránu má vést k jeho posílení, protože z Iránu se má stát jedno z globálních světových center řízení. A tak na světové šachovnici se jen popostrčila jedna figurka a hraje se dál. A těm, co tahají za nitky, je úplně jedno, kolik přitom zemře lidí. No a protože to vypadá, že prognózy vycházejí podle plánu, tak se na Blízkém východě budou dít zřejmě zajímavé věci a vliv Evropy bude za chvíli zcela okrajový. Ale právě proto má slovanský svět šanci se vrátit ke svým kořenům a nenechat se dál vysávat západem. Na jednom světovém bojišti se díky bohu schyluje k míru, ale bohužel války chtivé a krvelačné bestie se dnes radují z výbuchu v moskevské rafinérii. Ale nemyslím si, že si tím nějak moc pomohou, možná spíše naopak. A tedy přidám na závěr přání za mír. A pustíme si teď píseň související s tímto tématem. Text od Josefa Kainera je v prvním plánu sice o dospívání, ale lze v něm nalézt i důležité protiválečné poselství. Vladimír Mišík a stříhali dohola malého chlapečka.

stříhali do hola malého chlapečka. Kadeře padaly k zemi a zmírali. Kadeře padaly

stříhali do hola malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti, nesmět se pohnouti na šidli z železa.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Před podpisem memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem se zamýšlíme nad příčinami vítězné porážky Washingtonu ve válce proti Perzii. Je totiž třeba šetřit optimismem. Teherán se nerozsypal a ukázal svoji sílu na světové mapě. Židovská lobby pak naproti tomu přivedla Američany do propasti. Přesto se zdá, že Američané s Íránci směřují k ceremoniálnímu podpisu o ukončení bojů a otevření 60-denní lhůty k dalším diplomatickým vyjednáváním. Dále pak, a to především pro nás, k otevření Hormuzského průlivu a uvolnění tak obchodu s ropou a dalšími produkty. Je však až neuvěřitelné, jak Američané opět podcenili schopnost Perzie využít své nerostné bohatství jako vyjednávací páku, v jejím důsledku se významná část světa stala jen bezmocnými rukojmími tohoto válečného dobrodružství pod taktovkou státu Izrael. Člověku přece, aniž by byl vojenský stratég, musí být už jen při letmém pohledu na mapu jasné, že uzlovým problémem i klíčem je zde zcela jasně průchodnost obchodních cest Hormuzským průlivem. Američané se prostě opět spálili a nyní budou nuceni platit. I tuto válku v Perzii tak nakonec prohráli, přestože Donald Trump tvrdí opak. Více nám však o tom píše Ivo Strejček.
1: Na stránkách protiprout.info

nechcela nikdy dožít a zbraně, věděla, že jednou dojde také na ně, věděla, že bude dospělá. Teprve když

kosti se střídají, jak ředitelé ve fabrice, jako hudba při muzice, přijeli, aby se poměli, aby kde co viděli a odjeli,

Krátce po 8 hodině přichází čas na hvězdě na naše čtvrteční téma. A dnes si budeme povídat o farmaceutickém průmyslu. Před týdnem jsme si povídali o dětském očkování a jen krátce jsem zmínil Rockefellera a to, že rozjel farmabiznis. A toto téma si zaslouží více pozornosti, protože je důležité nejen pro jednotlivce, ale i pro celou společnost. Když tuto problematiku příliš neskoumáme a od malička vyrůstáme v tom, že když nás něco bolí, jdeme za doktorem a on nám pomůže, potom má někdo bouračku a doktoři ho poskládají dohromady, nějaká stoletá dáma je na umření, ale po pár dnech v nemocnici je zase doma a peče buchty, tak samozřejmě věříme tomu, že doktoři jsou tu proto, aby nám lidem pomáhali. A pak ještě, když si představíme, jak musí dlouho studovat a po nocích mají služby v nemocnicích a jak se k ním všichni s úctou chovají, tak přece není nic hezčího než povolání doktora, který se celý život obětuje za lidi, aby se měli dobře. A samozřejmě i většina doktorů tomu, že pomáhají lidem, skutečně věří. A nyní přišla velmi důležitá a zajímavá lekce. COVID. A všichni jsme byli svědky toho, že většina doktorů místo toho, aby se chovala podle svého slibu primum non nocere, tedy hlavně neškodit, byla ochotná zcela slepě poslechnout příkaz z jakéhosi řídícího centra a pod nátlakem do lidí píchat něco, co člověk se selským rozumem běžně vyhodnotil jako život ohrožující hazard. Nutno tedy podotknout, že čest doktorům, kteří se tomuto diktátu vzepřeli a podepsali deklaraci lékařů. Bylo jich více než 2000. Nicméně to jsou asi 2,5%. Reálně můžeme počítat s tím, že 5% doktorů s tím nesouhlasilo. Ale co ten zbytek? A když se nad tím popřemýšlíme, tak nám z toho vyvstane otázka. 95% doktorů je schopných do našeho těla vpravit látky, které jsou potenciálně zdraví i životu nebezpečné jen kvůli tomu, že jim to řekne někdo z ústředí. A přitom jsou schopni vypnout mozek, rozum i intuici a jen poslouchají jako cvičení vojáci na poli. A nyní přichází ta nejdůležitější otázka. Byl COVID jen čistě náhodná výjimka? 100 let fungovala medicína naprosto ve prospěch člověka a teď to celé najednou někdo ovládl a spáchá čistě najednou celosvětový zločin? A nebo je to naopak 100 let velmi dobře zaběhnutý stroj, který je velmi dobře promazáván a funguje pro nějaké zájmy? A COVID byl jen ukázka toho, že jsme mohli zahlédnout, jak to vše funguje za oponou. No a na tuto otázku si odpovíme za chvilku.

pokročil čas. Váš poslední drink pomalu dopít. Barman už zhas. Pokročil čas. Váš poslední drink pomalu dopít. Barman už zhas.

Kterým nás provází Václav Hrabák. A v našem večerním tématu se nyní věnujeme farmaceutickému průmyslu. Znovu zopakuju otázku, kterou jsem nám položil před pár minutama. Byl COVID jen čistě náhodná výjimka z pravidla? Fungovala medicína naprosto ve prospěch člověka 100 let a teď to celé najednou někdo ovládl a spáchal najednou a zčista jasna celosvětový zločin? A nebo je to naopak 100 let velmi dobře zaběhnutý stroj, který je velmi dobře promazáván a funguje pro nějaké zájmy a COVID byl jen ukázka toho, že jsme mohli zahlédnout, jak to vše ve skutečnosti funguje. Většina lidí psychologicky volí první variantu, i když vlastně vůbec nedává smysl. Ale lidská přirozenost směřuje k jistotě toho, na co je zvyklá. Je to vlastně přirozená jistota konzervativismu před tím, že bychom si chtěli připustit, že jsme naletěli. Přece to, čemu jsme celý život věřili, nemůže být nějaký podvod. Tím bychom si museli přiznat, že jsme se mýlili. A tak si velmi ochotně namluvíme, že COVID byl jen nějaká výjimka. Jenže tato první varianta skutečně nedává smysl. A když si k tomu přidáme další

Tí střípek toho, že na počátku toho všeho stojí Rockefeller a jeho klan, tak nám pomalu začne svítat. Sám mám výhodu, že praktikuju homeopatii víc než 20 let a vím, jak funguje mnoho farmak a slyšel jsem osobně také velmi mnoho případů, jak tato farmaka působí. To samozřejmě neznamená, že celá medicína je naprosto špatně. Není. Některé věci skutečně pomáhají, ale většina bohužel ne. A doktoři, i když to mohou být sebeslušnější lidé, to vůbec netuší, protože jsou zkrátka naučeni poslouchat jakési případy, příkazy z ústředí. No a tak jsem si řekl, že o těchto tématech budu připravovat na stanici Hvězda takový malý seriál, kde si budeme povídat trochu víc o klasické medicíně, jak to vše funguje v zákulisí a i praktické věci, jak například působí statiny, hormonální antikoncepce a nebo třeba obyčejný paralen. No a pokud o nějaký díl přijdete, tak si ho zpětně můžete najít na mém webu www.vaclavhrabak.cz. Ale ještě s tématem dnes nekončíme. Je důležité si uvědomit, jaké to má všechno důsledky, ale o tom až za chvilku po hudbě.

Na stanici Hvězda se teď věnujeme tématu konvenční medicíny a jeho dopadu na lidi. Samozřejmě část medicíny je skutečně prospěšná, hlavně ta, která zachraňuje životy, například chirurgickými zákroky. Ale s farmaky je to už něco jiného a dopad zdaleka není jen na lidské zdraví a na to, aby farmaceutické firmy co nejvíc vydělávaly. Farmaka mají velký dopad na duševní stav v celé společnosti. A to je ještě závažnější než samotné zdraví. Před týdnem jsme mluvili o tom, že jeden z velkých vlivů dětského očkování je nedostatečné utváření dětské identity. Dalším velkým následkem u dětí jsou různé neurologické poruchy, tedy například zhoršené soustředění. Z dětí tak vyrůstá generace, která má velký deficit. Ale tím to rozhodně nekončí. Dívkám je často velmi brzy nasazována hormonální antikoncepce, která má také velký vliv na psychiku. Je prokázáno, že hormonální antikoncepce zvyšuje u žen pocity podajnosti, podřízenosti a nižšího sebevědomí. A to užívají často ženy mezi 16. a 30. rokem života. To je část populace, které je farmaky uměle vytvářen pocit poslušnosti vůči autoritám. A další výrazná skupina farmak, která se rozšiřují v celé populaci, jsou antidepresiva. Místo toho, aby se lidem pomáhalo v jejich skutečných problémech, je jim nabídnuta pilulka umělého štěstí. Ale to štěstí není zadarmo. Antidepresiva snižují celkově emočnost. Lidé užívající antidepresiva jsou emočně celkově plošší. Vím, že mnoho z posluchačů tato farmaka také užívá a lékaři je jim vysvětlováno, že je to chemická fyziologická dysfunkce a je potřeba mozku dodat potřebné látky. To celé ale není vůbec pravda. Nic takového ve skutečnosti neexistuje. Ale důsledek už je jen těchto tří skupin farmak, nemá pouze velký dopad na jednotlivce, ale ovlivňuje tím dramaticky náladu celé společnosti. Mnozí z vás nechápou, jak se tolik lidí může chovat jako ovce a slepě poslouchat nesmyslné příkazy zhora. Ale farmaceutický průmysl systematicky takové lidi pomocí chemických látek takové lidi vytváří. A další velký vliv na vytváření poslušného obyvatelstva mělo očkování proti covidu. Ale o tom si podrobněji povíme v některém z dalších čtvrtečních pořadech na stanici Hvězda. Pokud jste si dnes nestihli poslechnout předchozí části, tak je zítra najdete na webu vaclavhrabak.cz. Ale teď si již pustíme 1000 mil.

0: Máme pro vás vzkaz.
1: Halo?
2: Dobrý večer, tady Sova.
1: A pan primář, co pro vás mohu svými chabými schopnostmi udělat?
2: Pane kolego, je mi to tak trochu trapné, ale pro pacienta na osmičce stále nemáme ty vitamíny. Nevěděl byste o něčem?
1: To vůbec není trapné. V socialismu je přeci shánění věcí ta hlavní zábava. A shánění léků zvlášť.
2: Ano, o tom nepochybuji, ale nemohl byste poslat nějakou sestru, aby oběhla všechny lékárny?
1: Mám lepší nápad. Znáte zelenou lékárnu Alpha Fit?
2: Říkáte Alpha Fit?
1: Přesně tak. Tam mají všechno i přes internet.
2: Skutečně zajímavé.
1: Pište si jejich kouzelnou adresu. alphafit.cz, tam je všechno na jednom místě. A ještě k tomu za skvělé ceny.
2: Výborně, věřím vám, pane kolego. Takže říkáte lékárna Alpha Fit, ano?
1: Naprosto správně. Alpha Fit, zdroj zdraví a krásy. To je všecko.
2: Děkuji vám. Píšu si Alpha Fit.
3: Na dovolenou do ciziny, na kupy ubíhajících mráčků i na monumentální záběr Karlštejn a já nezapomeňte vzít sebou Expozimet.
4: Co vám dá fotografování? V létě vás udiví krásy zimní Prahy, po letech radosti dětí. Aparát se bude s vámi dívat z vlaku, z věže na rozprostřené město. A rybář, kterému neberou, se může vzhlížet v obrázku loňského úlovku.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
1: Abych nezapomněl, zelená lékárna Alpha Fit má slevu pro každého posluchače Stanice Hvězda. Při objednávce na internetu zadejte slevový kód a ten kód zní PP10. Zadejte PP10 a sleva je vaše. Alpha Fit, zdroj zdraví a krásy.
2: Naschledanou.

Na závěr našeho dnešního společného večera se s vámi rozloučím něčím mnohem pozitivnějším. Protože se blíží svátek svatého Jana Křtitele, tak alespoň pár slov o něm. A asi nejlepší tato slova vybrat z té velmi důležité knihy. V Janově evangeliu se hned zpočátku dočteme o Božím světle a také hned v úvodu se píše o Janu Křtiteli. Objevil se člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan. Ten přišel jako svědek, aby o něm, o tom světle, vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili. On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Jan o něm vydával svědectví, volal, to je ten, o němž jsem řekl, ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak k němu přichází a řekl, hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. Toto je ten, o němž jsem řekl, za mnou přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než já. Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel a křtil ve vodě, aby byl zjeven Izraeli. A Jan vydal svědectví. Viděl jsem, jak duch sestupoval jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, kdo mne poslal křtít ve vodě, mi řekl, na koho uvidíš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí v Duchu svatém. A já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Boží syn. Jan Křtitel byl tedy vyslán, aby připravil cestu pro světlo a tím světlem byl Kristus. A těmito slovy se s vámi dnes večer rozloučím. Od mikrofonu vás zdraví Václav Hrabák a příští čtvrtek se s vámi těším od 6 do 9 odpoledne na naše další setkání. Pokud jste dnes nestihli celé naše společné povídání, anebo byste si chtěli pustit něco z předchozích čtvrtků, tak vše najdete na webu vaclavhrabak.cz. A dnešní nové záznamy tam najdete již zítra. Přeji vám krásný letní večer a následující dny prosvětlené letním sluncem. A rozloučím se s vámi písní o řece, ve které Jan Křtitel křtil.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

ještě včera říkali jsme zpívání. Už nás zůstalo tak na trojhlas a ptáci oznámili,

ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi zazvoní.

holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se koruna mistromů vmleze mezi kmeny,

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: Seděl na písku a dělal inventuru v batohu. Dalekohled, čtvrtlitrová lahev s benzínem téměř plná, lahev s vodou, kombinačky, dvě lžíce. Všechno vyrovnával do řady. Pět malých konzerv, z nichž vybral párky a kukuřici. Plechovky otevřel malým armádním otvíračem a postavil je na okraj ohniště. Seděli a dívali se, jak se ohořelé nálepky kroutí. Když se z kukuřice začalo kouřit, sundal kleštěmi obě plechovky z ohně, usadili se nad nimi se lžící v ruce a zvolna jedli. Chlapci padala hlava. Usínal. Po jídle odnesl chlapce na štěrkovou plochu pod mostem. Klackem rozbil ledový škraloup u břehu. Oba si klekli a muž chlapci umyl obličej i vlasy. Voda byla tak ledová, že se chlapec rozplakal. Šli po štěrku a hledali čistou vodu. Znovu mu umyl vlasy, jak nejlépe to šlo, ale pak toho nechal, protože chlapec skučal zimou. Ohněm osvětlený ho v kleče osušil dekou. Stín, vrhaný spodkem mostu, přerušoval palisádu kmenů za potokem. Tohle je moje dítě, řekl. Vymývám mu z vlasů mozek mrtvýho chlapa. Je to můj úkol. Pak chlapce zabalil do deky a odnesl k ohni. Chlapec se v sedě kácel. Muž dával pozor, aby nespadl do plamenů. Nohou udělal v písku prohlubně pro chlapcovi boky a ramena tam, kde bude spát. Pak seděl, držel ho a cuchal mu u ohně vlasy, aby uschly. Celé to připomínalo nějaké starobylé pomazání. Proč ne? Připomínka dávných obřadů. Když nemáš vůbec nic, udělej z ničeho obřad a vdechni do něj život. Vzbudil se v noci zimou, vstal a nalámal víc dřeva na oheň. Na uhlících oranžově žhnou větvičky všemožných tvarů. Rozfoukal plameny, přihodil dřevo a se skříženýma nohama seděl opřený o kamenný mostní pilíř. Masivní vápencové kvádry poskládané bez malty. Nahoře zrezivělé zábradlí, přinýtované, dřevěné mostnice a příčné fošny. Seděl na teplém písku, ale kousek od ohně byla mrazivá noc. Vstal a přitáhl pod most další dřevo. Stál a poslouchal. Chlapec se ani nepohnul. Sedl si vedle něho a hladil ho po světlých, zcuchaných vlasech. Zlatavý kalich. Mohl by v něm přebývat Bůh. Nechci slyšet, jak to skončí. Když se zase podíval do tmy za mostem, viděl, že sněží. Ke spálení měli připraveny jen tenké větve a oheň už mohl hořet jen asi hodinu, možná o něco déle. Přitáhl zbývající větve pod most a nalámal je. Vždycky větev přidupl nohou a zlomil ji na potřebnou délku. Myslel si, že to praskání chlapce vzbudí, ale ten spal velmi tvrdě. Mokré dřevo v plamenech syčelo, sněžení neustávalo. Ráno uvidí, jestli jsou na silnici stopy nebo ne. Byl to první dospělý člověk, se kterým mluvil po více než roce. Konečně bratr. V těch chladných, těkajících očích jakási plazí vypočítavost, šedé, zkažené zuby, slepené lidským masem. Kdo způsobil, že svět je skrz naskrz prolhaný? Při druhém probuzení už nesněžilo. V zrnitém raním světle za mostem vystupovaly obrysy holého lesa, černé stromy na pozadí sněhu. Ležel schoulený s rukama mezi koleny, posadil se a rozdělal oheň. Na uhlíky pak položil plechovku červené řepy. Ze země ho pozoroval zachumlaný chlapec. Všude v lese čerstvý sníh, ležel na větvích i listech, ale už byl kvůli popílku šedý. Šli k místu, kde nechali vozík. Dal do něj batoh a vyjel na silnici. Žádné stopy. Poslouchali? Naprosté ticho. Pak se vydali šedou břečkou. Chlapec se držel po jeho boku, ruce měl zastrčené v kapsách. Celý den se trmáceli. Chlapec mlčel. Do odpoledne už rozbředlý sníh ze silnice odtál a do večera byl asfalt suchý. Šli dál. Kolik kilometrů? 16, možná 20. Večer se utábořili ve strži a oheň si rozdělali u skalního výstupku. Snědli poslední konzervu. Ušetřili nakonec, protože to bylo chlapcovo oblíbené jídlo, vepřové s fazolemi. Dívali se, jak jídlo na uhlících pobublává. Sundal plechovku kleštěmi a pak beze slova jedli. Prázdnou plechovku vypláchl vodou a dal ji chlapci vypít. Až mitec. Měl jsem být opatrnější, řekl. Chlapec nijak nereagoval. Musíš se mnou mluvit. No jo. Chtěl jsi vědět, jak vypadají ty zlí. Tak už to víš. Možná na ně ještě narazíme. Mám za úkol se o tebe postarat. Bůh mě tím pověřil. Zabiju každýho, kdo se tě dotkne. Chápeš to? Ano. Chlapec seděl zabalený do deky. Po chvíli zdvihl oči. A my jsme ještě pořád ty hodný? Zeptal se. Ano, my jsme ještě pořád ty hodný. A vždycky budeme. Ano, vždycky budeme. Tak jo. Ráno ze strže zase vystoupali na silnici. Kdysi vzal cestou klacík a vyřezal z něj chlapci flétničku. Teď mu ji vytáhl z kabátu, vzal si ji beze slova. Za chvilku už zůstal pozadu a muž slyšel, že hraje. Beztvará hudba budoucího věku. Nebo možná poslední pozemské tóny vyvolané z trosek a spáleniště. Muž se za ním ohlédl. Chlapec byl soustředěný a ponořený do sebe. Muž si řekl, že vypadá jako smutné dítě, opuštěné a pak podvržené. Dítě, které ohlašuje příchod kejklířů do kraje a vesnice, ale netuší, že všechny komedianty za ním odvlekli vlci. Seděl se skříženýma nohama na listí na hřebeni a dalekohledem pročesával údolí. Nehybnost najednou dostala tvar řeky. Tmavé cihlové tovární komíny, břidlicové střechy, stará vodovodní nádrž, dřevěná, spevněná železnými obručemi. Nikde kouř ani pohyb, žádná známka života. Dal dalekohled od očí a díval se jen tak. Co tam vidíš? Zeptal se chlapec. Nic. Podal mu dalekohled. Chlapec si dal popruh na krk, přiložil dalekohled k očím a zaostřil. Všude kolem naprostý klid. Vidím kouř, řekl. Kde? Za těma domama. Za jakýma? Chlapec mu dalekohled vrátil. Muž ho přeostřil na svoje oči. Tenoučký proužek dýmu. Ano, řekl. Vidím ho taky. Co tati uděláme? Měli bychom to tam omrknout, ale musíme být opatrní. Jestli je tam víc lidí, tak jsou určitě zabarikádovaní, ale možná to jsou uprchlíci. Jako my? Ano, jako my. A co když jsou to ty zlí? Musíme to risknout. Potřebujeme najít něco k jídlu. Nechali vozík v lese, přešli železniční trať a sestupovali strmým náspem porostlým spáleným černým břečťanem. V ruce třímal revolver. Drž se u mě, řekl. Chlapec ho poslechl. Šli ulicemi jako průzkumníci, jeden blok po druhém. Ve vzduchu slabý pach páleného dřeva. Vyčkávali v obchodě a sledovali ulici, ale nic se nehýbalo. Prohlíželi harampádí, zásuvky vytažené na podlahu, všude papíry a zkroucené lepenkové krabice. Nenašli nic. Všechny obchody byly vyrabované už před několika lety, v oknech zpravidla scházelo sklo. Uvnitř většinou protmu nebylo vidět. Vystoupali po železných schodech eskalátoru, chlapec mu tiskl ruku. Na tyči viselo několik zaprášených obleků. Hledali boty, ale marně. Prohrabávali se krámy, nic se jim však nehodilo. Při odchodu z ramínek sundal několik sak, zatřásl s nimi a složil přes ruku. Jdeme, řekl. Měl dojem, že určitě něco přehlédli, ale nepřehlédli. Kopali do nepořádku mezi regály v samoobsluze. Staré obaly, papíry a všudy přítomný popílek. Pečlivě pátral v regálech, hledal vitamíny. Otevřel dveře místnosti, která sloužila jako lednička, ale ze tmy se vyvalil mrtvolně na kyslý pach, takže dveře zase rychle přibouchl. Stáli na ulici, díval se na šedou oblohu. Trochu jim šla pára od úst. Chlapec byl vyčerpaný, vzal ho za ruku. Musíme ještě hledat, řekl mu, musíme hledat dál. O moc víc toho nebylo ani v domcích na předměstí. Vystoupali po zadním schodišti do kuchyně a přehrabovali se ve skřínkách. Ty měly všechny otevřená dvířka. Plechovka prášku do pečiva. Dlouho se na ní díval. V jídelně hledali v zásuvkách příborníku. Vešli do obýváku, na podlaze role popadaných tapet jako nějaké dávné dokumenty. Nechal chlapce sedět na schodech se saky a sám šel nahoru. Všude pach vlhkosti a hniloby. V první ložnici vyschlá mrtvola s dekou přitaženou až k bradě. Na polštáři zbytky uhnilých vlasů. Popadl deku za dolní lem a stáhl ji z postele. Vyklepal ji a složenou si ji odnesl v podpaží. Prošel všemi skříněmi a komorami, letní šaty na drátěném ramínku. Nic. Vrátil se po schodech dolů, začalo se stmívat. Vzal chlapce za ruku a předními dveřmi s ním vyšel na ulici.
0: Jste na stanici Hvězda.
1: Na kopci se otočil a hleděl na město. Stmívalo se velmi rychle. Stmívalo se a ochlazovalo. Dvě saka přehodil přes chlapce, vešel se do nich i s bundou. Mám tati hroznej hlad. Já vím. Najdeme naše věci? Ano, vím, kde jsou. A co když je někdo najde? Nenajde. Taky doufám. Nenajde, nech toho. Co to bylo? Já nic neslyšel.
2: Poslouchej.
1: Nic neslyším. Poslouchali. Pak v dálce zaslechl psí štěkot. Saka a deku nechali na podlaze před zadním sedadlem a vydali se hledat v dalších domech. Ve vlhkém vzduchu pach hořícího dřeva. Psa už neslyšeli. Našli nějaké nádobí a pár svršků, mikinu, igelit, který jim mohl posloužit místo plachty. Bylo mu jasné, že je pozorují, ale sami nezahlédli nikoho. V jedné spižírně našli pytel kukuřičné mouky, do kterého se už kdysi dávno dostali krysy. Prosil mouku přes kus okenního pletiva a nazbíral hrstičku suchých žmolků. Rozdělali si oheň na betonové verandě, uplácali si z mouky placky, které pak upekli na kusu plechu. Jednu po druhé je pomalu jedli. Několik zbylých placek zabalil do papíru a uložil do batohu. Chlapec seděl na schodech a najednou zahlédl pohyb v zadní části protějšího domu. Hleděl na něj něčí obličej. Klukovský. Mohl mu být asi jako jemu. Byl zabalený do ohromného vlňáku s ohrnutými rukávy. Chlapec vyskočil. Utíkal přes ulici a příjezdovou cestou k domu. Nikdo tam nebyl. Díval se na dům a pak běžel uschlými pleveli do dolní části zahrady, kde byl nehybný černý potok. Vrať se, křikl, já ti nic neudělám. Stál tam a plakal. Tak ho našel otec, který k němu pádil přes ulici a popadl ho za paži. Co to vyvádíš, zasyčel, co to tu vyvádíš? Je tam tati malej kluk, je tam malej kluk. Žádnej malej kluk tam není, co to vyvádíš. Ale je, viděl jsem ho, řekl jsem ti, že se nemáš ukazovat. Nebo ne? Teď musíme honem odsud, jdeme. Já ho jen tati chtěl vidět, jen jsem ho chtěl vidět. Muž ho popadl za paži a táhl ho zpátky přes zahradu. Chlapec nepřestával vzlikat a pořád se otáčel. Jdeme, nařídil muž, musíme odsud. Chci ho, táto, vidět. Nikdo tam není, chceš umřít, to chceš, je mi to fuk, vzlikal chlapec, je mi to fuk. Muž se zastavil, Zastavil se, přidřepl si a pevně chlap táhl ho zpátky přes zahradu. Chlapec nepřestával vzlikat a pořád se otáčel. Jdeme, nařídil muž, musíme odsud. Chci ho, táto, vidět. Nikdo tam není, chceš umřít, to chceš, je mi to fuk, vzlíkal chlapec, je mi to fuk. Muž se zastavil, přidřepl si a pevně chlapce chytil.

Došli k železničnímu náspu, vylezli na něj a přes koleje se dostali do lesa, kde si vzali schovaný vozík. Pak vyrazili k silnici. Co když ten kluk nemá nikoho, kdo by se o něj postaral? Řekl. Co když nemá tátu? Jsou tam s ním lidi, jenom se schovávali. Vytlačil vozík na silnici a zůstal stát. V mokrém popílku viděl stopy po nákladňáku, sice nezřetelné a smyté, ale stopy to byly. Napadlo ho, že jsou cítit. Chlapec ho tahal za sako. Táto, řekl. Copak? Bojím se o toho malého kluka. Já vím, ten bude v pohodě. Měli bychom se pro něj, táto, vrátit, vzít ho sebou, šel by s náma. A ten pes taky. Pes by nám mohl ulovit něco k jídlu. To nejde. Dával bych tomu klukovi půlku svýho jídla. Nech toho, prostě to nejde. Zase už plakal. A co ten kluk? Vzlikal. Co ten malej kluk? Za soumraku seděli na křižovatce. Roztáhl na silnici kousky mapy a prohlížel si je. Ukazoval prstem. Tady jsme, prohlásil. Přesně tady. Chlapec se ani nedíval. Prstem projížděl změtí červených a černých silnic a zastavil se na rozcestí, kde zřejmě byli. Úplně jako by viděl jejich přikrčené postavičky. Mohli bychom se vrátit, řekl chlapec tiše. Není to tak daleko. Ještě není úplně pozdě. Utábořili se na suchém místě v hájku kousek od silnice. Nebylo tam odstíněné místo na oheň, kde by nebylo ze silnice vidět, takže oheň nerozdělali. Snědli obě kukuřičné placky a ve spánku se k sobě tiskli přikrytí saky a dekami. Objímal chlapce, ten se po chvíli přestal třást a po další chvíli usnul. Pes, kterého chlapec pamatuje, za námi šel 2 dny. Snažil jsem se ho přilákat, ale nechtěl. Pokusil jsem se ho chytit do drátěného oka. V revolveru zbývaly 3 náboje, ani jeden rezervní. Chlapec se díval na mě a potom na psa a dal se do pláče a prosil, aby ho nezabíjel. A já mu slíbil, že psovi nic neudělám. Psí kostřička potažená kůží. 2. den byl pes pryč. Na toho psa se pamatuje. Ale žádné malé kluky nikdy neviděl. V kapse měl hrst rozinek zabalených do látky. V poledne seděli v suché trávě u silnice a jedli je. Chlapec se na něj podíval. Víc už nemáme, viď? Nemáme. Takže teď už umřeme. Ne. A co uděláme? Napijeme se vody a pak půjdeme dál po silnici. Tak jo. Večer šli přes pláň. Snažili se najít místo, kde by nebyl vidět oheň. Po nerovné zemi museli vozík táhnout. V tomhle kraji nebyla prakticky žádná naděje. Zítra najdou něco k jídlu. Noc je zastihla na rozbahněné cestě. Vydali se přes pláň ke vzdálenému lesíku. Jasně se černě rýsoval proti posledním zbytkům viditelného světa. Ke stromům došli za naprosté tmy, držel chlapce za ruku. Nohama nahrnul větve a chrastí a rozdělal oheň. Dřevo bylo vlhké, ale on z něj nožem sloupl kůru a chrastí a větvičky rozložil kolem ohniště, aby proschly. Pak na zem položil igelit, z vozíku vyndal saka a deky, oběma zul mokré a zablácené boty. Beze slov seděli a nastavovali ruce plamenům. Chtěl něco říct, ale nic ho nenapadalo. Názvy věcí, ony věci pomalu následovaly do zapomnění. Barvy, jména ptáků, věci k jídlu. A konečně pojmenovávání toho, co člověk považoval za pravdivé. Křehčí, než by si býval pomyslel. Kolik už toho zmizelo. Posvátný jazyk odstřižený od původního obsahu a tudíž od reality. Umdlévat snahou udržet teplo a pak vydechnout naposledy. Vyčerpaní spali celou noc,

0: Ráno bylo ohniště vyhaslé a černé. Obul si zablácené boty a šel pro dřevo. Dýchal si nasepnuté ruce. Strašná zima. Mohl být listopad, ale možná i později. Rozdělal oheň, pak šel na kraj lesíka a hleděl do kraje. Suchá pole, v dálce stodola. Šli prašnou cestou po úbočí, kde kdysi stával dům. Už dávno schořel. Rezavá kamna ve sklepě zaplaveném černou vodou. Do polí vítr odvál očouzené kusy střešního plechu. Ve stodole nazbírali několik hrstí zrní, které v prachu pod plechovým násypníkem skoro nebylo vidět. Ve stoje jedli zrní i s prachem. Pak se přes pole vydali zpátky k silnici. Podél kamenné zídky šli kolem toho, co zbylo ze sadu. Stromy v úhledných řadách, pokroucené a černé, na zemi vrstva popadených větví. Zůstal stát a hleděl přes pole. Východní vítr, v brázdách jemný popílek hnaný větrem. Zastavil se a pak šel dál. Všechno už to viděl. Zbytky zaschlé krve v krátké tuhé trávě a šedé motance střev v místě, kde kořist vyvrhly a pak odtáhly. Na zídce za polem řada lidských hlav. Všechny měly stejný výraz. Hlavy suché, proražené lebky se upjatě šklebily a hleděly vyschlýma očima. V pergamenových uších zlaté náušnice, ve větru se na lebkách plácely řídké špinavé vlasy. Zuby v jamkách připomínaly dentistické odlitky. I v mizerném světle už vyšisovalo primitivní tetování, udělané nějakou po domácku vyrobenou modrou barvou. Pavouci, meče, terče, drak, runové nápisy, hesla s hrubkami. Staré jizvy a kolem nich vyšité dávné motivy. Z hlav, které po proražení měly ještě nějaký tvar, stáhly kůži a na čelo holé lebky se pak podepsaly jakýmsi klikyhákem. Švy na jedné bílé lebce někdo dokonce pečlivě obtáhl inkoustem, jako by šlo o návod na sestavení. Otočil se na chlapce. Ve větru stál u vozíku. Podíval se na vlnící se suchou trávu a řady tmavých pokroucených stromů. Něco z cárů oblečení vítr navál na zeď, v popílku všechno jenom šedé. Šel podél zdi a naposledy hlavy přehlédl. Mezerou ve zdi se vrátil k čekajícímu chlapci, paži mu položil kolem ramene. Tak jo, řekl, jdeme. V podobných zážitcích teď vídal jakési poselství nebo varování. A bylo tomu tak i v případě téhle přehlídky zavražděných a snědených. Ráno se vzbudil, obrátil se pod dekou a na silnici, po níž přišli, se mezi stromy podíval právě v okamžiku, kdy se na ní objevili pochodující v řadách po čtyřech. Oblečení byly do všeho možného, ale všichni měli na krku červený šátek. Červený nebo oranžový, tedy alespoň co nejčervenější. Sáhl chlapci na hlavu. Pst. Co se tati děje? Lidi na silnici. Nezvedej hlavu. Nedívej se tam. Z vyhaslého ohně už se nekouřilo. Vozík nevyčuhoval. Tiskl se k zemi a vykukoval přes předloktí. Armáda pochodující v teniskách. Každý třímal metrovou trubku omotanou kůží, šňůra kolem zápěstí. Některými trubkami byl protažený řetěz a na konci přidělaný nějaký kyj na mlácení. Prořinčeli kolem. Pochodovali houpavým krokem jako hračky na klíček. Vousáči, od roušek jim šla pára. Pst, řekl. Následoval šik s oštěpiči kopími ozdobenými stužkami. Na výrobu dlouhých ostří použili pružiny z náchlaďáku. Chlapec ležel s obličejem opřeným o paže, ochromený hrůzou. Prošli jen 60 metrů od nich, země se trochu chvěla, pochodovali jednotně. Za nimi otroci v postrojích táhli vozy naložené vojenským materiálem. Dále šly ženy, 10 nebo 12, některé těhotné, a nakonec ještě prostituti, vzhledem k zimě mizerně oblečení, měli psí obojky a byli k sobě přivázaní. Všichni prošli. Muž s chlapcem leželi a poslouchali.
1: Jsou už tati pryč?
0: Už jo. Viděl jsi je? Ano. Byli zlí? Ano, byli zlí.
1: Těch zlých je nějak hodně.
0: To je, ale už jsou pryč. Vstali a oprašovali se, poslouchali vzdálené ticho.
1: Kam tati jdou?
0: Nevím. Přesunujou se a to je špatné znamení.
1: Proč je to špatné znamení?
0: Prostě je. Potřebujeme se kouknout do mapy. Vytáhli vozík z chrastí, kterým byl zakrytý. Postavil ho na kolečka a dal do něj deky a saka. Vytlačili vozík na silnici a dívali se tam, kde jakoby se v tetelivém vzduchu pořád ještě vznášel obraz posledních příslušníků té otrhané tlupy. Odpoledne začal zase padat sníh. Stáli a dívali se, jak se z ponuré oblohy snášejí světle šedé vločky. Plahočili se dál. Na tmavé silnici se dělala vrstvička rozbředlého sněhu. Chlapec zůstával pozadu. Několikrát musel zastavit a počkat na něho. Půjdeš vedle mě, nařídil mu.
1: Když ty jdeš moc rychle,
0: půjdu pomaleji.
1: Šli dál.
0: Ty už zase mlčíš.
1: Nemlčím.
0: Chtěl bys přestávku?
1: Přestávku chci vždycky.
0: Musíme být opatrnější. Já musím být opatrnější.
1: Já vím.
0: Na chvíli zastavíme, co říkáš.
1: Tak jo.
0: Jen musíme najít pěkný místo.
1: Tak jo.
0: Byli přímo uprostřed vánice. Podél silnice nebylo vidět vůbec nic. Zase už kašlal a chlapec se třásl. Bok po boku pod plachtou tlačili nákupní vozík sněhem. Konečně zastavil. Chlapec už třas nedokázal ovládnout. Musíme zastavit, řekl.
1: Je šílená zima.
0: Já vím.
1: Kde jsme?
0: Kde jsme?
1: Ano.
0: Nevím.
1: Kdyby jsme umírali, řekneš mi to?
0: To nevím. My ale neumřeme. Položili vozík na ostřicové louce. Zabalil saka a deky do plachty a vyrazili. Chyť se mi bundy, řekl. Pevně se jí drž. Šli trávou až k drátěné ohradě. Navzájem si dráty přidrželi, aby mohli prolézt. Drát byl ledový a v očkách skřípal. Rychle se stmívalo, šli dál. Došli k cypřišovému lesu, stromy suché a černé, ale i tak zadržovali sníh. Pod každým cypřišem drahocenný temný kruh humusu a jehličí. Usadili se pod stromem, na zem naskládali deky a saka. Do jedné deky chlapce zabalil a začal jehličí hrabat na hromadu. Ve sněhu vydupal místo na ohniště, kde už nehrozilo nebezpečí, že strom vzplane. Od ostatních stromů nanosil dřevo, lámal větve a sklepával z nich sníh. Když škrtl zapalovačem pod troudem, oheň hned začal praskat, takže bylo jasné, že jim dřevo dlouho nevydrží. Podíval se na chlapce. Musím ještě zajít pro dřevo, řekl mu. Porozhlídnu se tady v okolí, jo?
1: Co je to okolí?
0: No, prostě, že nebudu daleko.
1: Tak jo.
0: Sněhu už leželo na zemi tak 15 centimetrů. Potácel se mezi stromy a vytahoval spadlé větve trčící ze sněhu. S plnou náručí se vracel, ale z ohně už byly jen tetelivé uhlíky. Přihodil na ohniště větve a hned zase vyrazil pro další. Není jednoduché udržet si náskok. V lese už byla úplná tma a světlo ohně daleko nezasahovalo. Když pospíchal, mělo to jediný následek. Pocítil slabost. Ohlédl se a spatřil chlapce, jak se brodí sněhem, který mu sahal do půly lítek. Sbíral větve a skládal si je do náruče. Sněžilo dál a nevypadalo to, že přestane. Celou noc se budil, vstával a oživoval oheň. Rozložil plachtu a jednu stranu přivázal ke stromu, aby odrážela teplo z ohně.
1: díval se v oranžovém světle na chlapců v spící obličej. Propadlé tváře s černými šmouhami. Zdvihal se v něm vztek. Je to k ničemu. Ten kluk už zřejmě daleko nedojde. I kdyby snad přestalo sněžit, silnice i tak bude prakticky neprůchodná. Šeptající sníh se snášel z nehybnosti a jiskry zase stoupaly, slábly a mizely ve věčné černotě. V polospánku zaslechl v lese zapraskání, pak další. Posadil se. Z ohně už zbylo jen pár plamínků mezi uhlíky, naslouchal. Dlouhé, suché zapraskání lámající se větve a další. Natáhl se a zatřásl chlapcem. Vzbuď se, řekl. Musíme odsud. Chlapec si hřbety rukou mnul ospalé oči. Co je? Zeptal se. Co to tati je? Stromy. Padaj. Chlapec se posadil a vyděšeně se rozhlížel. Nic se neděje, řekl muž, ale pojď. Musíme si pospíšit. Vzal do náruče deky, složil je a zabalil do plachty. Zdvihl oči, vítr mu do nich hned hnal sníh. Z ohně už byly jen uhlíky a nevycházelo z nich žádné světlo. Dřevo už jim téměř došlo a ve tmě všude kolem padaly stromy. Chlapec se k němu tiskl. Pospíchali pryč. Snažil se ve tmě najít mítinu, ale nakonec na zemi rozložil plachtu, sedli si a přehodili přes sebe deky. Pevně chlapce držel. Praskot padajících stromů a tlumené zadunění, když na zem žuchaly spousty sněhu. Celý les se chvěl. Svíral chlapce a šeptal mu, že už to bude dobré, že už to brzy skončí, což se po chvíli opravdu stalo. Praskot už odezníval jen v dálce. A ještě jedna rána, někde daleko. Pak nic. Tak, řekl, myslím, že už to máme za sebou. Pod jedním padlým stromem udělal tunel, rukama nabíral sníh, zmrzlé prsty v rukávech křečovitě zatínal v pěst. Vtáhli dovnitř deky i plachtu a za chvíli už zase spali příšerné zimě navzdory.
2: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
1: Za rozbřesku se vyhrabal z doupěte. Na plachtě ležel těžký sníh. Stál a rozhlížel se. Už nesněžilo a všude byly kolem ležících cipřišů kopečky sněhu a polámané větve. Jen sem a tam v šedivé krajině nějaký holý ožehlý kmen ještě stál. Nechal chlapce spát pod stromem jako nějaké zvíře v zimním spánku a prohrabával se závějemi. Sníh mu sahal skoro po kolena. Na pláni nebyla suchá tráva pod sněhem skoro ani vidět. Na ohradních drátech ležela špičatá vrstvička sněhu a ticho bylo dokonalé. Opíral se o kůl a kašlal. Jen velmi matně tušil, kde by vozík mohl být. Říkal si, že už asi hloupne, přestává mu to myslet. Soustřeď se, nabádal se, musíš přemýšlet. Už se chtěl vrátit, když v tom ho chlapec stejně zavolal. Musíme odtud, řekl. Nemůžeme tu zůstat. Chlapec tupě hleděl na šedivé spousty. Tak pojď. Plahočili se k ohradě. Kam jdeme? Zeptal se chlapec. Musíme najít vozík. Jenom tam tak stál v bundě a ruce si hřál v podpaží. Tak pojď, řekl muž, musíš jít. Brodil se za vátou plání, hluboký šedý sníh. Už na něm byla čerstvá vrstva popílku. Po několika metrech se ohlédl. Chlapec upadl. Hodil na zem deky a plachtu a vrátil se, aby ho postavil na nohy. Už se zase třásl. Zdvihl ho a přitiskl k sobě. Promiň, řekl. Moc mě to mrzí. Vozík hledali velmi dlouho. Vytáhl ho ze závěje a postavil na kolečka. Vyhrabal batoh a setřásl z něj sníh. Do batohu strčil jednu deku. Pak batoh zbývající deky a saka dal do vozíku. Chlapce posadil na vršek, rozvázal mu tkaničky a sundal boty. Vyndal nůž a začal rozřezávat jedno sako. Do pruhu látky chlapci zabalil nohy. Sako na to spotřeboval celé a pak ještě z igelitu vyřízl čtverce. Ty chlapci dal přes chodidla a pod šívkou z rukávů mu je přivázal přes kotníky. Trochu poodstoupil. Chlapec hleděl do země. Teď, táto, ty, řekl. Dal přes chlapce sako a pak si sedl na zem na plachtu a balil nohy sobě. Vstal a snažil se zahřát ruce pod bundou. Potom oboje boty zabalil s dalekohledem a chlapcovým nákladňákem do batohu. Vyklepal a složil plachtu a přivázal ji zároveň s dekami na vršek batohu, který si hodil na záda. Naposledy se podíval do vozíku, ale už to bylo všechno. Jdeme, řekl. I chlapec se naposledy podíval na vozík a šel za mužem k silnici. Šlo se jim ještě hůř než čekal. Za hodinu neušli ani 2 kilometry. Zastavil se a ohlédl se na chlapce. Ten také zastavil a čekal. Ty si myslíš, že umřeme, že jo? Nevím. Neumřeme. Tak jo. Ale nevěříš mi. Nevím. Proč si myslíš, že umřeme? Nevím. Neříkej pořád nevím. Tak jo. Proč si myslíš, že umřeme? Nemáme co jíst? Něco si najdeme. Tak jo. Jak dlouho myslíš, že lidi vydržej nejíst? Nevím. Ale co si myslíš? Možná několik dní? A pak co? Pak padneš a seš mrtvej? Ano. Tak to není. Trvá to hodně dlouho. Vodu máme, ta je vůbec nejdůležitější. Bez vody dlouho nevydržíš. Tak jo. Stejně mi nevěříš. Nevím. Pozorně si ho prohlížel. Stál tam a ruce měl vražené do kapes nadměrného saka s tenkým proužkem. Myslíš, že ti lžu? Ne. Ale myslíš si, že ohledně umírání bych ti zalhat mohl? Ano. No jo, to bych mohl. Jenže neumíráme.

0: uslyšíte na stanici Hvězda.
1: Prohlížel si oblohu. Někdy se popelavé zamračeno stenčilo a to pak stromy podél silnice na sníh vrhaly náznak stínu. Šli dál, chlapci se vůbec nedařilo. Zastavil se, zkontroloval nohy a převázal si igelit. Až začne tát, bude moc těžké udržet si nohy v suchu. Často zastavovali, aby si odpočinuli. Na nesení chlapce mu nezbývalo sil. Seděli na batohu a po hrstech jedli špinavý sníh. Odpoledne začalo tát. Prošli kolem vyhořelého domu, zůstal z něj jen cihlový komín uprostřed zahrady. Celý den byli na cestě, dalo-li se to nazvat dnem. Vlastně to bylo jen několik hodin. Neušli ani 5 kilometrů. Myslel si, že putování po té silnici bude tak hrozné, že nikoho nepotkají, ale mýlil se. Tábořili téměř hned u silnice a rozdělali pořádný oheň. Vytahovali ze sněhu suché větve a vršili je na oheň. Dřevo syčelo a stoupala z něj pára. Nedalo se s tím nic dělat. Těch pár dek, co měli, je zahřát nemohlo. Snažil se neusnout. Vzbudil se, prudce se posadil a šátral kolem sebe po revolveru. Chlapec byl příšerně vyzáblý. Pozoroval ho, když spal. Propadlé tváře a zapadlé oči. Byl podivně krásný. Vstal a přitáhl na oheň další dřevo. Vyšli na silnici a zůstali stát. Ve sněhu byly stopy, projel tam vůz. Rozhodně něco z koli. Vozidlo s gumovými pneumatikami. Mezi koli otisky bot. Někdo tu po tmě mířil na jih, nejpozději za rozbřesku. V noci prošel po silnici, přemýšlel o tom. Opatrně našlapoval ve stopách. Stopy vedly jen 15 metrů od jejich ohně, ale ten člověk ani nespomalil, aby se podíval, kdo to tam je. Stál a studoval silnici za nimi. Chlapec ho pozoroval. Musíme ze silnice. A proč, tati? Někdo sem jde. Zlí lidi? Už to tak vypadá. Ale možná jsou hodný, nebo ne? Nic na to neřekl. Ze zvyku se podíval na oblohu, ale nic zajímavého na ní neviděl. Co, táto, uděláme? Zmizíme. Můžeme se vrátit k ohni? To ne, jdeme. Nejspíš nám moc času nezbývá. Mám hrozný hlad. Já vím. Co uděláme? Musíme se zdekovat, hlavně pryč ze silnice. Uviděj naše stopy? Ano. Nemůžem s tím něco udělat? Nevím. Budou vědět, kdo jsme? Cože? No, ze stop. Poznají, co jsme zač? Ohlédl se na velké kulaté stopy ve sněhu. Dojde jim to, řekl. Pak se zarazil. Musíme to pořádně promyslet. Jdeme zpátky k ohni. Napadlo ho, že najdou místo, kde u silnice sníh úplně odtál, ale sotva by jim to pomohlo, když by se stopy neobjevily i na druhé straně. Nohama nahrnuli sníh přes ohniště a šli dál mezi stromy, obešli kruh a zase se vrátili, pospíchali. Nechali za sebou úplnou motanici stop a pak vyrazili lesem na sever a stále měli silnici na dohled. Místo, které si vybrali, bylo prostě jen nejvýš položené, bylo odtamtud vidět podél silnice na sever, odkud přišli. Rozložil na mokrém sněhu plachtu a zabalil chlapce do dek. Bude ti zima, ale snad tu nebudeme moc dlouho. Do hodiny se na silnici objevili dva muži, téměř běželi. Když je minuli, vstal, aby se na ně pořádně podíval, jenže v tu chvíli se zastavili a jeden se ohlédl. Muž stuhl. Byl zabalený do šedivé deky, určitě nebyl moc vidět, ale přece jen vidět být mohl. Říkal si, že spíš ucítili kouř. Stáli tam a hovořili, pak šli dál. Zase si sedl. Je to dobrý, řekl. Musíme tu počkat, ale snad to bude dobrý. Už 5 dní nejedli a velmi málo spali. A v tomto stavu přišli na kraji městečka ke kdysi honosnému domu. Stál na kopci u silnice. Chlapec ho držel za ruku. Na asfaltu a k jihu obrácených polích a v lesích už sníh roztál. Jen tak tam stáli. Igelitové pytlíky přes nohy už měly dávno prodřené a nohy promočené a ledové. Dům to byl vysoký a honosný, v průčelí dorské sloupy vysoké a bílé. Z boku velký vchod. Štěrková příjezdová cesta se vlnila uschlou loukou. Bylo to zvláštní, ale okna nebyla rozbitá. Co je to, tati, za dům? Pst. Chvilku budeme jen poslouchat. Nic. Vítr šustil v suchém kapradí u silnice. Vzdálené zapraskání, dveře nebo okenice. Měli bychom se tam podívat. Radši tam, tati, nepůjdeme. Neboj. Já bych tam radši nechodil. Jen se neboj, mrknout se tam prostě musíme. Pomalu se blížili k domu. Sem tam tající zbytky sněhu, ale na něm žádné stopy. Vysoký plot z ptačího zobu uschlý. Ve tmavém větvoví staré ptačí hnízdo. Stáli na zahradě a prohlíželi si průčelí. Dům z ručně dělaných cihel vypálených z jílu, na kterém dům stál. Ze sloupů a z oblouku nad vchodem visely cáry odloupaného nátěru. Na dlouhém řetězu zavěšená lucerna. Stoupali po schodech a chlapec mu mačkal ruku. Jedno okno bylo pootevřené. Přes verandu od něj vedl provaz, který mizel v trávě. Drželi se za ruce a přešli po verandě. Po těchto prknech kdysi otroci nosili jídlo a nápoje na stříbrných podnosech. Šli k oknu a nahlédli dovnitř. Co když tu, tati, někdo je? Nikdo tu není. Měli bysme jít pryč. Musíme najít něco k jídlu, nemáme na vybranou. K jídlu si něco můžeme najít někde jinde. Bude to dobrý, neboj. Jdeme. Vytáhl revolver a zkusil dveře. Na mohutných, mosazných pantech se pomalu otevřeli, stáli a naslouchali. Pak vstoupili do rozlehlé haly, která měla podlahu jako šachovnici z černých a bílých mramorových dlaždic. Vzhůru vedlo široké schodiště. Na stěnách kvalitní tapety, odchlíplé a s vlhkými skvrnami. Na mnoha místech vybouleniny na štukovém stropě, nahoře na stěnách zažloutlé ozdobné lišty, prohnuté a popraskané. Vlevo za dveřmi stál mohutný ořešákový bifet, zřejmě tam bývala jídelna. Dvířka a zásuvky už neměl, ale všechno ostatní bylo ke spálení moc mohutné. Stáli ve dveřích. V jednom rohu místnosti byla dlouhá a vysoká řada naházeného šatstva, oblečení i bot, opasků, kabátů, pokrývek a starých spacáků. Později měl mít dost času, aby o tom přemýšlel. Chlapec mu tiskl ruku, byl vyděšený. Přešli přes halu do další místnosti, vstoupili a zůstali stát. Ohromný sál se stropem 2x tak vysokým než dveře. Krb s obnaženými cihlami, bylo vidět, kde původně byla krbová římsa, teď už dávno stržená a spálená. Před krbem ležely matrace rozestavěné na spaní. Tati, špitl chlapec. Pst, odpověděl mu. Popel byl vychladlý, kolem očouzené hrnce. Sedl si na bobek, vzal jeden hrnec, přičichl k němu a zase jej odložil. Vstal a podíval se z okna. Šedivá, zdupaná tráva, šedivý sníh. Šňůra, která vedla z okna, byla přivázaná k mosaznému zvonu. Ten byl na neopracovaném trámku, přitlučeném k okennímu rámu. Držel chlapce za ruku, šli spolu zadní chodbou do kuchyně. Všude odpadky, rezavá výlevka, pach plísně a výkalů. šli do navazující místnůstky snad z pižírny. V podlaze té místnosti byly dveře či spíš poklop zabezpečený visacím zámkem masivním ocelovým. Upřeně na něj hleděl. Tati, ozval se chlapec, už bysme, tati, měli jít. Tohle není zamčené pro nic za nic. Chlapec ho tahal za ruku, pláč měl na krajíčku. Tati, opakoval naléhavě, musíme jíst. Já, táto, vůbec nemám hlad, ani náhodou. Musíme najít nějaký páčidlo. Vyšli ven zadním vchodem, chlapec se k němu tiskl. Zasunul revolver do pouzdra, stál a díval se na dvůr. Byl tam chodníček z cihel a řada zimostrázů. Teď už jen pokroucené roští. Na dvoře stály na naskládaných cihlových sloupcích staré zemědělské brány, do nichž někdo vklínil 150-litrový litinový kotel, jaký se kdysi používal při zabíjačkách. Pod ním byl popel a ohořelá polena. Bokem vůz s pneumatikami. Všechno to viděl a neviděl. Na opačném konci dvora stará udírna a kůlna na nářadí. Šel tam a chlapce už téměř vlekl. V kůlně se prohrabával nářadím postaveným v barelu. Vytáhl rýč na dlouhé násadě, potěžkal jej v ruce. Tak jdeme, řekl. V domě nejprve odsekal dřevo u petlice, až mohl rýč strčit pod závoru a zapáčit. Petlice byla přišroubovaná a teď to urval všechno i se zámkem. Nohou zarazil rýč pod prkna a vyndal zapalovač. Pak nohou stoupil na ostří rýče, nadzdvihl poklop, nahnul se a chytil ho rukou. Tati, špitl chlapec. Zarazil se. Tak hele, řekl. Přestaň brblat, máme příšerný hlad, chápeš to? Pak nadzdvihl poklop, opřel se do něj a nechal jej spadnout na podlahu. Počkej tady, nařídil mu. Půjdu s tebou. Já myslel, že se bojíš. To jo. Tak jo. Drž se těsně za mnou. Sestupoval po nahrubo přitesaných schodech. Sklonil hlavu, škrtl zapalovačem a namířil plamínkem do tmy, jako kdyby se chystal k zápalné oběti. Vlhký chlad, příšerný zápach. Chlapec ho tahal za šos. Viděl část kamenné zdi, hliněnou podlahu, špinavé matrace s tmavými skvrnami. Přikrčil se, svítil si a sestupoval níž. K zadní stěně se tiskli nazí lidé. Muži i ženy. Snažili se schovat, rukama si zakrývali obličej. Na matraci ležel beznohý muž. Nohy neměl až po kyčle, pahýly černé a ohořelé. Odporný zápach. Kriste pane, zašeptal. Pak se ti lidé jeden po druhém otáčeli a mžourali v chabém světle. Pomoz nám, šeptali. Prosím, pomoz nám. Ježíši Kriste, vyhrkl, Ježíši, otočil se a popadl chlapce. Honem, vykřikl, honem pryč! Zapalovač mu vypadl z ruky, hledáním se nezdržoval, tlačil chlapce do schodů. Pomoz nám, křičeli za nimi, honem! Pod schody se objevila vousatá tvář. Prosím, škemral ten chlap, prosím, honem, utíkej, proboha! Vystrčil chlapce otvorem. Ten upadl a plazil se pryč. Zaklapl poklop. Otočil se, aby popadl chlapce, ale ten už byl mezi tím na nohách a poskakoval hrůzou, jako by se zbláznil. Pro lásku boží, pojď honem, zasyčel. Jenže chlapec ukazoval oknem ven a když se tam podíval také, zamrazilo ho po celém těle. Přes pláň k domu přicházeli 4 vousatí muži a 2 ženy. Popadl chlapce za ruku. Kriste pane, vykřikl. Padáme! Prolétli domem k východu a řítili se po venkovních schodech. V polovině příjezdové cesty odtáhl chlapce na louku, otočil se. Částečně je kryly zbytky živého plotu, ale bylo mu jasné, že při nejlepším mají jen několik minut, možná ani to ne. Na konci svažující se louky proběhly uschlým rákosím a přeběhly přes silnici do lesa. Chlapcovo zápěstí stiskl ještě pevněji. Utíkej, špitl mu do ucha, musíme utíkat. Ohlédl se na dům, ale neviděl nic. Kdyby přišli po příjezdové cestě, určitě by si jich všimli, jak pádí mezi stromy. Rozhodující chvíle nastala právě teď. Právě teď. Klesl na zem a stáhl chlapce sebou. Pst, zasyčel mu do ucha. Oni nás, táto, zabijou. Pst. Leželi na listí a popílku, srdce jim bušila. S obtížemi zadržoval nutkání ke kašli. Chtěl si dát ruku před ústa, ale chlapec mu ji držel jako klíště a ve druhé ruce třímal revolver. Soustředoval se na potlačení kašle a zároveň špicoval uši. Vysunul bradu z listí a snažil se něco zahlédnout. Ty hlavu nezvedej, špitl. Jdou sem? Ne. Listím se pomalu odplazili do jakési prohlubně. Poslouchal a držel chlapce na zemi. Od silnice bylo slyšet rozhovor. Ženský hlas. Pak slyšel kroky v suchém listí. Vsunul chlapci do ruky revolver. Vem si to, špitl. Vem si to. Chlapec se třásl hrůzou. Ovinul ho paží a držel vyzáblé tělíčko. Neboj se, řekl mu. Jestli tě najdou, budeš to muset udělat. Rozumíš tomu? Psst, nebreč. Slyšíš mě? Umíš to. Dáš si to do pusy a zamíříš nahoru. Uděláš to rychle a pořádně. Rozumíš? Nebreč. Rozumíš? Snad jo. Takhle ne. Rozumíš tomu? Ano. Řekni ano, táto, rozumím. Ano, táto, rozumím. Podíval se na něj, ale spatřil jen nevýslovný děs. Zase mu revolver vzal. Nerozumíš, řekl. Já, táto, nevím, co dělat, prostě to nevím. Ty budeš kde? Všechno je v pohodě. Nevím, co udělat. Psst, jsem u tebe. Nenechám tě tu. Slibuješ? Slibuju. Chtěl jsem utíkat a odvést je tak pryč, ale nemůžu od tebe odejít. Táto, psst. Nezvedej se. Strašně se bojím. Leželi a poslouchali. Dokážeš to. Až čas nazraje. Až čas nazraje, tak už bude pozdě. Čas nazrál právě teď. Proklej Boha a zemři. Co když revolver nevystřelí? Vystřelit musí. Ale co když nevystřelí? Dokázal bys tu milovanou lebku prorazit kamenem? Je v tobě takový člověk, o němž nic nevíš? Je to možné? Sevři ho v náruči, takhle. Duše je blesku rychlá, přitáhni ho k sobě, dej mu pusu. Honem. Čekal s malým poniklovaným revolverem v ruce. Kašli už nemohl zabránit. Středem všeho bylo, jak nekašlat. Naslouchal, ale neslyšel nic. Nenechám tě tady, zašeptal. Nikdy od tebe neodejdu, rozumíš? Ležel na listí a tiskl k sobě roztřeseného chlapce. V ruce svíral revolver. Celý dlouhý soumrak a ještě i za tmy. Mrazivá noc bez hvězd. Zaplať pámbu za ní. Začal si myslet, že mají naději. Jen musíme počkat, zašeptal. Hrozná zima. Snažil se myslet, ale hlava jako by mu plavala. Byl hrozně zesláblý. Všechny ty řeči o běhání, běžet by nedokázal. Když už mezi nimi byla opravdu černočerná tma, rozepnul řemeny na batohu a vyndal deky. Přikryl chlapce a ten za chvíli usnul.
2: 10. večerní je fuč.
0: Hlásí se hvězda.
2: Stanice Hvězda.
0: A hrajeme dál.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: hvězdou.
1: Jméno?
2: Ano, jméno je francouzské. Jeho otec pocházel od někud z Lotrinska, jmenoval se Mikuláš Chopin. A přišel do Varšavy, aby tu na jednom liceu učil své mateřštině. Muž, který mi toto vykládá, se sklání k záhonu a podpaluje oheň. Vidíte? Vidím. Opravdu vidím. Princip je velmi jednoduchý. Ohniště je v zemi a odtud těsně pod povrchem vede asi dvoumetrová roura od kamen, která pak ohybem míří ven a vzhůru a ústí do jakési bedínky či do starého dřevěného vojenského kofru, či co to vlastně je, a co tu vytváří jakousi malou udírnu. Několikrát už mi to vysvětlila, vždycky jako všechno ze světa techniky, to zase zapomenu. Sotva bych to uměl vysvětlit, nakreslit a nebo dokonce vybudovat. Kde jsem to přestal? Ano, ve Varšavě. Ve Varšavě se potom usadil, vzal si za ženu Justinu Křižanovskou a tady se jim jako jedno ze čtyř dětí narodil syn Friderik. A kdy? 1810. A teď se dívejte. Muž otevírá bedínku, která má dvířka na pantech a na háčky pak zavěšuje kus salámu, pár párků nebo věnec vůřtů. Zatímco soumrak housne a stále tmavší motř proniká zahradou, začíná se ten zavěšený tovar udit, či, protože uzený už je, vlastně douzovat, anebo přiuzovat. Prostě se tady chystá lahůdka, která pak ve spojení s vychlazeným prazdrojem se bude pro mne pohybovat na úrovni hudby. Ach ano, hudba, ta je tu také. To pro ní. Pro hudbu se tady setkávají dva muži, každý odjinut z jiných míst a dob, z nichž druhý o prvním ví mnohé, zná jeho život, dílo, osudy i lásky, je členem společnosti, která se jeho dílem zabývá, navštívil jeho rodný dům v Železové Vole a napsal o něm studii a oba, každý svým způsobem, náleží k lidem těchto lázní. Ten první je Friderik Chopin a druhý profesor dr. Václav Pačes, primář Pražské nemocnice na Bulovce, který mi tady v Úšovicích na zahrádce, zatímco nedočkavě inhaluji douzovaný salám, vypráví o své velké lásce, o Chopinovi. A o velké lásce Chopinově. Marie Vodzinská. Byla to čtyřletá žabka, když ji Chopin poznal poprvé. A když opouštěl svou vlast, bylo jí 12. V Drážďanech pak spatřil Chopin Marii už jako zralou ženu. Byl jí překvapen a zanedlouho přímo okouzlen. A když se potom loučil před návratem do Paříže, předal jí valčík s velice prostým věnováním. Pro slečnu Marii. Drážďany. 1835. Valčík, který byl vydán až po jeho smrti a nazván snad samotnou slečnou Marii, valčík na rozloučenou.

Opus 69, dodává profesor Pačes, fouka je v kleče do ohniště. Valčík číslo 1, Azdúr. A dostává od ní růži, kterou, jak ještě uslyšíte, si uschová. Uplynul rok a od Zinští jedou poštovním dostavníkem z Drážďan přes Teplice, Most a Karlovy Vary do Mariánských lázní. A v biografii o Chopinovi čtu toto. Za jednoho zářivého letního dopoledne se Chopin ocitá před lesnatými pahorky, které obklopují malé to lázeňské město české, kde ho očekává jeho milenka. Dojem je tak mocný, že zavírá oči jakoby před úderem nějaké bolesti. Má předtuchu, že se v tomto okamžiku dotkl vrcholu své radosti ještě před shledáním. Zná tuto bezdůvodnou úzkost, kterou před sebou vysílá klamné štěstí, skončené, prožité, prázdné již tehdy, kdy sotva začalo. Tak tedy zase místo samo a dojem z něho jako vrchol radosti, tak tedy opět ona milost z místa vanoucí a stoupající a zasahující do osudů i srdcí příchozích. Bylo tu tehdy parné léto, v domě u Bílé labuti se žilo rušně, a středem pozornosti všech byl Chopin. Výborný vypravěč, očitý svědek mnoha pařížských událostí, dovedl napodobit kohokoliv. A ke klavíru se dal rád a denně. Tak tady zazněla ta jeho balada G-moll, balada, kterou složil v samotě svého bytu v Paříži. Balada, kterou jakoby odpovídal na Mariiny dopisy a vyslovil své vzrůstající zklamání z těch jejich listů.

Už je skoro tma. Profesor Pačes pokračuje ve svém vyprávění a opět se tu cosi mísí, opět tu jedno druhým prorůstá. Večery dávno uplynulé tím večerem dnešním, vzpomínky jídlem, někdo by řekl vznešené nízkým a velké banálním. Ale já mám rád, když se dá o hudbě a dokonce o té z vážných končin mluvit se zamaštěnou bradou a s dobře vychlazeným pivem v ruce, což, jak doufám, pobouří snoby. A v druhé polovině srpna zdejší pobyt končí. Rodina Vodzinských i Chopin nasedají do společného poštovního vozu a jedou do Drážďan. A v září téhož roku už je Chopin zase v Paříži nemocen a sláb, jakoby zajat v neviditelné síti únavy. V polovině téhož září čte list, ve kterém se mu paní Vodzinská omlouvá, že právě v den jeho odjezdu nebyla docela zdráva a žehná mu jako milující matka. A sama Marie sem připisuje slova o stesku a nemožnosti útěchy po jeho odjezdu a přikládá mu trepky. Trepky? Ano, trepky. A píše ještě, že jsou snad příliš velké, ale to, že nevadí, že stejně musí na lékařský příkaz nosit tu zimu velmi teplé vlněné ponožky. Ponožky? Mio carissimo maestro. A přikládá mu trepky. Trepky? Ano, trepky. A píše ještě, že jsou snad příliš velké, ale to, že nevadí, že stejně musí na lékařský příkaz nosit tu zimu velmi teplé vlněné ponožky. Ponožky? Mio carissimo maestro.

leží už jen 13 let. Je tma v té úšovické zahradě. Já přemýšlím o klamných drahách času, o prorůstání věků. Minulé je tu v přítomném, přítomné v minulém. Hlas, kterým vypravěč jen opakuje slova Chopinova, jako by hlasem Chopinovým byl. A já si říkám, kam si to chodí pro toto své mládí, pro ten svůj horoucí spád věd a příběhů. Dokončin vědy anebo umění. V obojím je doma, v obojím bytuje. Ale snad je to právě toto dvojí bytování, ta možnost přechodu, ty úniky a cesty odtud tam a zpět. Ten dvojí prostor kolem něho i v něm. Osmělím se tedy a ptám se na to. A on mi odpovídá slovy Josefa Kořenského. Kořenský, říká mi profesor Pačes, na otázku, jak to dělá, že je stále v tak výtečné kondici, říkával toto. To je jednoduché. Málo jím, hodně spím a hlavně mezi dětky nechodím. A pak ještě mezi vrátky, když už se loučíme, pár vět. To jsem vám ještě chtěl říci. Po Chopinově pohřbu byl v jeho skříni nalezen malý, s tuškou převázaný balíček. Byly to dopisy od Vodzinských a mezi nimi ta růže. Ta růže z Drážďan. A na balíčku byla Chopinovou rukou napsána dvě slova. Moja běda.

0: Noc plná hvězd.
1: U pagáčů měli kozu. Pěkná kozena jak drůžka a hlavu stavěla jak generál Oberst von Eselkopf. A dojila jak hloupá. Dávala toho dohrodka tak na čestné uznání. Ale jednýho dňa oči kalny, hlava zvěsená a nebyla k poznání. Ani dojít, ani žrat, co se z takovou ledačinu prodat. A stařiči ustáli v městečku na Tarmaku a čekali na Kunčovta. A i když byla koza jak obraný herinek, vemeno měla jak putnu a na to se nachytali istý bočnica z Kopanic. Když ale začali obhlédat z připomínku, že na ní koža visí jak fjertůšek na hambálku, stařiči se vyšponovali a jak mudrc začali přednášat.
2: Bočnico, moc nad kozu nemedituj, moc nekybicuj a počúvaj. Já prodávám, ty kupuješ. Máš před sebou kozu a žádného slona. Nekupuješ teda kočku v pytli. Nikdo to nenutí. Tvoje peníze, moja koza. Říká, že na ní visí koža jak fjertůšek na hambálku. To teda máš pravdu. Upluskaná, jak paní máma mlinářka není. Ale je dost možné, že je taká uzasnovaná po kozlatoch, či co? Vím já. Naliju ti čistého vína, pamatuj si. Kdo ošidí blížního svého, je svíňa. Koza se prodává ze dvou příčin. Buď potřebuješ peníze, lebo po ní nic není. Vyber si, to jak v lotérii. Jenomže u mě to máš jistější. No kup si los. Máš jistotu, že vyhraješ? Nemáš. No tož vidíš. Když si koupíš moju kozu, tož máš aspoň kozu. Podívaj se na tu kozu. Jak vidíš, tož stojí a mečí. A bobky z ní také padají. Je teda jasné, že je živá, zdutá také není. A že je trošku posmutněná? No možná, že je nešťastno zamilovaná do capa, co já vím. Lebo ji uřkla baba čarodenica, či zežrala hřebík, no co vím já, to teda na mou dušu nevím. No a včilkaj si zesumíruj, že bys inší kozu koupil, dondeš dom, dáš jí nažerat sena, v kterém bude náhodou kus drátu nebo podkovák, no a do třech dní máš ho rekotama. Leští má už včilkaj hřebík v sobě, tož to máš narychtované a nemusíš na nic čekat. Kdyby ti přece jenom zdechla, maso z ní posekáš do klobásy, že budou jak mandle a samý zoft. Kožu necháš vyčínit a starý dratva ušiju tvoje ženě ševrové holenky, že také nemá ani císařovna zíta. Z rohů si uděláš pod návratím háky na chomuty a za kosti dostaneš od handrláka hrnec na kýšku. To co ještě chceš? Když to tak vezneš vršku důle a od spodka navrch, no kruci bočnico, víš ty, že by bylo nejlepší, kdyby ti ta koza zdechla? No vydělal bys na tým.
1: Bočnica se už nezmohli ani na slovo a hleďa vybúlenýma očima do jedného fleku, jak hypnotizovaný, odpočítali peníze a kozu zaplatili. Stařiček ještě ten den k večeru koupili kozu novou a až za tmy se s ní brali dom. V jedné dědině se zastavili v nádražní hospodě na pivo. Kozu uvázali k prvnímu dřevu, které potně našmátrali a šli do šenku. Za chvilku se vrátili, koza byla v sakroch. Začali létat kolem hospody, vyřváňali na všechny strany, ale koze nikde. Najednou učuli za keřískem jakýsi šustot. V naději našpicovali uši a počúvali. Ale to jenom nějaký šohaj obíral svou galánku a šuškálí.
3: Dušenko moja sladká, kukulenko malá, holuběnko milůčka, když se dívám do tvých očenek, tož v nich vidím celý svět.
1: Stařeček v zoufalství strčili hlavu mezi halůzky a zaprosili.
3: Chlapče, jenom co je pravda, si převeliký kůzelník, když tak dobře vidíš. Pěkně tě prosím, podívaj se ještě jednou do těch očenek, ale si v nich uhlédneš kozu se zlomeným rohem, řekni o ní, je moja.
1: Nedověděli se nic, lebo vyplašený šohaj jich poslal hledat kozu do takého místa, kde by se nemohla skovat ani myš. V Tém ale učili odkráci z vrchu jakési divné zamečání. Zvihli hlavu hore a ostali jak přibitý. Byla to jejich koza, která visala na závorách, lebo stařeček u místo k plotu uvázali ke šraňkom a jak vlak odjel, tož ju vytáhli na vrch. Ještě štěstí, že dlouho nevísala. Rychlo ju odřezali, zastrčili jazyk zpátky do huby, nalili do ní 16 rumu a masírovali jí podlábený krk. Protože ale furt čapala v kolenách, to si vypošťali tragač a vézli ju dom jak komtesu. Za nějaký čas mě potkali na dědině a ještě nedořekli vítaj, už nabízali.
2: Chceš koupit kozu? Dobrá koza, ale má jednu vadu. Pěšky neudělá ani krok a musíš ju všady vozit na tragači, a i ke Galánovi.

Řekla mi včera dívka Tereza, že patřím do starého železa, že už mi šroubky nýty reziví, já se té holce vlastně nedivím. Jsem starý vysloužilý partizán, pudim, co byl už z misky vylízán. Příslušník dávno vyhynulé rasy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho. Člověk měl prázdný břich, však víry byl pln, uši měl otlačené od krátkých vln. Do práce každý chodil, neboť musel, a Moskva byla tam, co dneska Brusel. Jezeďák staral se jen o dobytek, jistý byl sociální výdobytek. Po lukách zjeli šťastné dětské hlasy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho. Hráli jsme nebezpečnou muziku a holky byly svolné ke styku. A ten, kdo nechyt jednu pendrekem, ten nebyl právoplatným člověkem. Melouny stály 7 a třešně 3, Slováci byli naši rodní bratři. A Vašek Havel psal dopisy z basy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho. Kdo nekradl, okrádal rodinu, na chleba s máslem byl na svačinu.

0: cikánům hrůzou ježily se vlasy. Jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho. Armáda střežila nám klidné spaní a žáci byli disciplinovaní. Svetr se po vybrání krásně srážel, prezident na hradě moc nepřekážel. Dostat se za železnou střeženou zeď, to bylo dobrodružství ne jako teď. Teď mají všichni v úkol svoje pasy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho. Jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně

0: Vítám vás, vážený příteli, joj, jak jsem rád, že vás potkávám v tento významný svatvečer. Jste první, kterému mohu stisknout ruku s nejsrdečnějším přáním šťastného a veselého nového roku.
1: A dejte mě pokoj, porád, to jsou porád, takový jásoty, já se vám divím.
0: No prosím, prosím, nebuďte pesimistou, alespoň dnes, na rozhraní letopočtu.
1: Puste tu ruku, netřeste mě tou rukou. Porád, já to nemám, co mě gratulujete, já to nechci, nenalejvejte mi žádný víno, já pít nebudu, zahojte tu sklenici.
0: No ale dovolte, což pak nestrpíte, abych vám ze srdce popsal, abych vám zahlaholil vodře, nech nový rok vám přinese alespoň tolik štěstí, spokojenosti a klidu jako rok minulý.
1: Děkuju vám, vy jste příjemný gratulant, teď vy mě přejete pěkný věci, pane. To jako minulý rok docela, no.
0: Pardon, máte snad nějaké stížnosti tedy proti pohodě a blahu, které minulý rok nám všem poskytoval?
1: No, výtečně, vy tomu říkáte blaho, vy tomu říkáte pohoda. To se musíme nejdříve dohodnout, co je blaho a co je pohoda.
0: Ale no, ovšem, že pohoda a blaho, dovolte, co byste chtěl více, drahý.
1: Co bych chtěl více, pane? Já říkám pohoda a blaho životu v ráji, pane. V ráji, to byla pohoda a blaho.
0: Ale že se nestydíte mluvit tady o ráji, tak co pak víte, jak to v ráji vypadalo?
1: A vy to víte patrně. Muselo to něco být, ne? Když do dneska lidi říkají, to bejvávalo lepší. Proč lidi říkají porád, to z Rakouska nebejvalo? Z Rakouska říkali, to za Marie Terezie nebejvalo. Za Marie Terezie říkali, to za Josefa II. Nebejvalo. Z Josefa II. Říkali to, co bylo předtím, nevím.
0: No, ignorante, pragmatická sankce.
1: A jo, ta blondýna, já už.
0: No ovšem, ale přijďte. Napadá mě moudrá věc jedna. Jak říkáte, že lidi říkají vždycky to za našich mladých časů nebejvalo. Tak mě napadá, jak to bude muset být špatný, až my budeme starý, abychom mohli říkat to za našich mladých časů nebejvalo.
1: Ale prosím vás, vy máte taky...
0: No to mě napadá.
1: Ale to vás napadá, já tomu nerozumím, co říkáte, jak to musí být, ale... Vy co mě zastavujete, když mě říkáte takovýhle věci?
0: Ne, já jsem vás zastavil, promiňte, jedině proto, abych vám tento svatvečer opakují přál vše nejlepší do nového roku.
1: No tak prosím, tak když to neumíte prozou, tak to dělejte písní, to by snad bylo lepší pro vás.
0: No dobrá, no zaspíváme. No.

0: klika cvaká a už dveře letí. Starý rok ze dveří vychází.
1: Než se rozpadne prachu století, růžové batole přichází.
0: Stařec vedchý odešel a hele, nový rok se na svět batolí.
1: V ručkách přijímá novoroční sele a tváře si dosud neholí.
0: Jistě, že každého z vás zajímá, co nám nese ono batoli.
1: Jestli nám nastane doba jiná, co bude k obědu na stole.
0: Budem-li si stále tykat z krízí, bude práce, budou koláče.
1: Či zdali nám z tváře úsměv zmizí a bude nám jenom do pláče.
0: Přejeme vám, aby batoleto dorostlo v solidního muže.
1: Doufejme, že jaro nebo leto špatnou zimu zachránit může.
0: Jediné, co si můžeme přáti, co se zkazilo, ať se spraví.
1: A teď nežli

Moje práce to je kácet stromy, dělám to už hezkou řádku let, který dělával jsem, než mě schromil jeden kus, co se mi nevyved. Kácím stromy dobrých 20 let, až ten jeden se mi nevyved. Kousek náhody a kousek smůly, kmen jak padal přes nohy mě švih, vytáhli mě, svázali dva kůly, vynesli mě z lesa na větvích. Kousek smůly a ten kmen mě švih, pak mě nesli a mě přišel smích. V nemocnici do sádry mě dali, nohy na kladku a závaží, 8 neděl ležet dodávali, 8 neděl to mě doráží.

jednou v tomhle černém nočním bdění přetáhl jsem deku přes sebe. Ze smutku a snad pro ulehčení hrál jsem na

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal mrazový nebo sluneční. Nanejvýš, že držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parazol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty k lebce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze. Už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Bílá vesta kryla nadmutá prsa. Černé spodky šly jen po kolena, kde se svítily dvě stříbrné přasky. Pak dál byly sněhobílé punčochy zas až k jiným dvěma stříbrným přaskám a pod těmi šouraly se velké střevíce. Byly-li ty střevíce někdy obnovovány, nevím, ale vždycky vypadaly tak, jako by se k ním byla brala rozpraskaná kůže ze střechy nejstaršího fiagra. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Zvláštní podívání bylo na pana Rybáře, když šel po ulici. Každých 20 kroků zůstal stát a obrátil se vpravo a vlevo. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou úctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat a občas se po čtverácích ohlídne. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazováček pravé ruky do výše a lehince hvíznul. Takové lehinké hvíznutí zafičelo vždy také, když pan Rybář začal mluvit a obyčejně začínal jo, což mělo také význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě hned dole vlevo s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl bývalý až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvíznul. Jo, moře, proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu, a když se cizinci ve svatováslavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvíznul podruhé. Jo, to si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem a kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc už neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček, a proto moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří, mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké mladé příbuzné, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě neb tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce, a v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám nahoře Kozákově. My děti jsme sobě vypravovali, že když u šajvlů, tak se nazývali ti páni rybářovi příbuzní, myje se podlaha, posypávají jí místo pískem samým tlučeným cukrem. V sobotu, v den drhnutí, vždy jsme ukrutně záviděli dětem šajvlovým. Takto se procházel Hastrman, ale ne, neříkejme mu tak, vždyť už nejsme děti. Samým tlučeným cukrem. V sobotu, v den drhnutí, vždy jsme ukrutně záviděli dětem šajvlovým. Takto se procházel Hastrman, ale ne, neříkejme mu tak, vždyť už nejsme děti. Vždy jen

0: Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Kdysi slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě. Samé divné řeči. Najednou zdvihl pan rybář prst a hvíznul. Jo, já se držím Rozenoa. Rozeno praví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátory živí a posilují. Slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. Zapamatoval jsem si tu větu, co obsah veškeré vyšší moudrosti. Když jsem pak dorůsta je dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář v skutku tenkrát citoval zcela věrně, jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rozeno, nýbrž Rousseau. Patrně byla mrzká náhoda pana rybáře svedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto však věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak asi ku 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku venku, zavolal honem něco dovnitř. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů.
1: No, jde někam vychloubat se svým bohatstvím, řekl pan Herzl Šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že 2. pád množného počtu pro slovo slunce je dle malostranského jazyka zcela určitě slunců. A je, volal pan Vitouš kupec na rohu, musí být zlé, nese na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl 1 z těch 4 hraných škatulí černých, o nich tolik povídáno. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Mielwenzel, matematik a přírodospitec. Tehdy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Pan profesor byl v dobré míře. Jeho žmotné, podsedlé tělo bylo sobě právě odpoledním spánkem odpočinulo. Dlouhé, šedé vlasy, věnčící lysé temeno, ježili se sem tam v pohodlném nepořádku. Pokynul panu rybářovi k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal vršek. Pestré kamínky zazářily. Jakou to má asi cenu? Koktal. Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků. Pak vyndal 1 temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak prosím? Moldavit. Jo, moldavit, hvíznul pan rybář. Na tváři jeho bylo trochu vidět, že to slovo slyší poprvé v životě.
2: Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už vzácné. Mohl byste nám jej prodat?
0: To by se vidělo. A co tak asi

0: No, 3 zlaté v dvacetnících byste za něj dostal. No? 3 zlaté. Hvízdnul tenounce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šepnul po chvilce znále stísněného hrdla. Chalcedony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlékla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšimnul sobě nikoho. Nehvízdnul ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všechny jeho myšlenky byly v něm. Hluboko. Dnes již z domu nevyšel, ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Nebe se modralo jako za rána. Měsíc zářil nejpyšnějším, nejkouzelnějším leskem svým. Hvězdy se třepetaly jako bílé jiskry. Petřín byl pokryt nádhernou stříbrnou mlhou. Stříbrná záplava ležela na celé Praze. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně rybářova oběma okny, do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle sebou trhnul. Moře. Proč tu není moře? Šepnul a rty se mu zachvěli. Snad se v něm vlila tesknost jako bíjící moře. Ech, škubnul sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotknul. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Ech, oblásky, a mejknul jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčilo sklo. Pan rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajv. Snad ho byla krásná noc zdržela u okna. Snad spozoroval na starém strýci neobyčejný neklid. Snad vylehly i některé starcovi vzdechy hlasitě z okna ven. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubnul. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny, vždyť to znám sám, ale cenu mají přec pro nás i pro vás. Vy jste je pracně sebral, strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit, vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovu ruku. Copak nejsme vámi bohati? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom neměli vás. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlédl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jako by rozpuštěný démant. Vše se vlnilo až k samému oknu, až do jeho oka. Moře, moře. Dál už povídat nebudu, dál už neumím.
1: Chodil světem hovou sám a znal už každou zem.

A tenhle ten pes se zvláštní touhou chvěl, když pán začal vyprávět, jak tady ležím a vzpomínám, co už jsem viděl, co na světě mám. Tak si tak myslím, že to nebude nic více než můj pes.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Štěstí je věc náhody, to přihodí se málo kdy, však jiné je to s mopedy. Dvojníka, když znáš, že našel jsem, jej štěstí mám, ač

jak my dva s vlaštovkami nad hlavou, jak je krásný den. S vlaštovkami nad hlavou, milá, pojedem. Až stříbro řeky Vltavy se v zlato létem přetaví, tvůj dvojník se ti představí, sama uvidíš. Ten nejkrásnější ze všech dnů, ten

0: Noc plná hvězd.
1: Že ještě jsme nevyřídili dětské okénko, že děti musí jít spát.
2: No a bráním jim v tom?
1: No bráníš, protože jsme nezařadili svoje hry, které pro milé děti píšeme v bezesných nocích.
2: A to by byla velikánská chyba, protože pro dnešek jsme připravili skvělé hry, které si určitě rádi zahrají i dospělí.
3: Tak nejprve je to hra na karavanu s velbloudy. Hra je vhodná pro parné dny ve městě. Asi 25 dětí a 5 velbloudů, představovaných ovšem rovněž dětmi, tvoří karavanu, která se motá pouští městem asi 4 hodiny. Samozřejmě nikdo se nesmí napít. Kdo má velkou žízeň, vylévá si zlost na velbloudech, kteří musí nést náklad ostatních, ale mohou se za to též tu a tam napít z polní lahve pomyslného velbloudího hrbu. Konečně vůdce karavany spatří oázu, tedy předem zvolený byt jednoho z účastníků hry, jehož rodiče o tom ovšem nevědí. Karavana vpadne do oázy, bytu a vypije vše, co najde. I tatínkovu lihovinu a maminčin ocet.
1: Krásná hra. Sám a komu by se nelíbila, tak může hrát náročnou soutěž na tátu Hub. To je moje nejmilejší. Účastníci náročné hry na tátu Hub se shromáždí ve 3 hodiny ráno na kraji lesa. Po signálu, nejlepší je silný hvist, se rozběhnou po lese a tuší označují jedlé houby. Pozor, každý hráč má pro tento účel své znaménko, například kolečko, křížek a tak dále. Ve 4 hodiny si pak hráči sednou u cesty vedoucí z lesa a kontrolují košíčky skutečných houbařů. Je-li na houbě značka či více značek, zapisují si podle nich hráči body. Kdo do oběda získává nejvíce bodů, vyhrál a je tátou Hub.
2: No a milé děti, teď můžete jít klidně spát, protože v dnešním pořadu už nebudou ani vraždy, ani striptýz, zkrátka o nic nepřijde.
4: O-o, tlak, tlak, tlak, tlak, o-o, tlak, tlak, ums, ums, o-o, tlak, tlak, tlak, tlak, o-o, tlak, tlak, ums, ums, s přetlaku, potlaku, výtlaku, zátlaku, nátlaku, útlaku, vznikne, co? Nepříjemný, o-o, tlak, tlak, tlak, ještě musíte nohou, o-o, tlak, tlak, tlak, tlak, z přetlaku, potlaku, výtlaku, zátlaku, nátlaku, útlaku, vznikne, co? Nepříjemný, o-o, tlak, tlak, tlak, tlak, o-o, tlak, no, tak bylo to. No. Tak jsou lepší příklady, pravda, ale na ně dneska už není čas, ale já nevím, tady vlastně jsou taky Pražáci a vlastně my bydlíme spolu tak někde na těch Vinohradech. My se tam potkáváme a já jsem dřív bydlela na malý straně a teď prostě mě vyhodili, tak prostě bydlím tam, kde bydlím. Nicméně, je tam spousta důchodců, včetně mě, to se taky hlásí. Ale já si furt myslím, že ještě mám nějakou jiskru v oku, jo. Ale chodí tam, no hele, takhle to vzniklo.

0: noc s hvězdou.
1: Tak jsi spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
2: Ale to je jedno, něco slej.
1: A co budeme dělat, Aljoško?
2: Jak to? Co budeme dělat?
1: No tak, je neděle odpoledne. Ty zase půjdeš na fotbal, viď? Nebo na hokej, nebo na kulečník a já tady zase budu sama. Nemohli bychom takhle aspoň jedno nedělní odpoledne strávit spolu? Ty a já.
2: Ty a já?
1: No jistě. Jsme přece manžele, ne?
2: No, no jo, no to jsme, ale nebudeš se se mnou nudit?
1: Já jistě ne, Aljoško. A ty?
2: No co pak já vydržím ledacos, ale budeme dělat?
1: No tak, trošku si popovídáme, ne? Nikdy nemáme časy trošku popovídat.
2: Popovídat, no? No to si můžem. Popovídat, když chceš. No jo, ale o čem?
1: O čem? No tak, o všeličem. Jsme přece manžele, ne?
2: Máš pravdu, zlatíčko, tak rozhodnu to, tak já nikam nejdu. Žádný hokej, žádný kulečník. A hezky si popovídáme. Tak začni.
1: Já nevím. Tak začni ty.
2: Já? No, tak třeba... tu zakázku pro Kujbyšev jsme nemohli tenhle ten týden dodělat, protože nám omylem dodali jiný ložiska, teda aby si tomu rozuměla. My potřebujeme 370 Ačka a ten tupec, ten jezevec na Piruchin, no dovedeš si to představit? Ten objednal sice 370, ale Bčka. No to je prostě hrůza.
1: No to hrůza to je. Aljoško, ale víš, o těch věcech jsem si s tebou nechtěla povídat, Aljoško.
2: Tebe to nudí?
1: Ne, nenudí, ale víš přeci, že tomu vůbec nerozumím.
2: No jo, no ale je to přece moje práce, děvenko. Ale máš pravdu, já to chápu. Tak si budeme povídat o tvých starostech, viď? Popovídáme si hezky o tvých věcech.
1: O našich, miláčku.
2: No tak dobře, no tak o našich, tak třeba. Tadyhle, tyhle ty židle, ty jsou menší než tyhle ty křesla. A kromě toho taky mají jiný potah. Stůl ten je trochu vyšší než židle, ale to je správný. Protože kdyby židle byla vyšší než stůl, tak by se špatně jedlo, zejména polívka.
1: Aljoško.
2: Hele, nebo si vem takovýhle elektrospotřebiče, jo? Tak máš tady třeba nějakou žehličku, s kterou můžeš klidně žehlit. Když to naproti tomu třeba s takovým tranzistorovým rádiem nevyžehlíš kaloty, kdyby si se zbláznila, ale co říkám, kalhoty, ani kapesník, nebo to je tady taková klika u dveří. Vždycky musíš zmáčknout dolů, protože kdyby si mačkala nahoru, tak nevídeš. Leda by nám ji namontoval náš údržbář Lapkov.
1: Aljoško, ty jsi mě špatně rozuměl.
2: No, já nevím, to tak mluv ty. Já tě budu pozorně poslouchat.
1: Aljoško, já takhle nemůžu.
2: Nemůžeš. Tak něco povídej, ať si popovídáme.
1: Hele, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.

0: Noc plná hvězd.
1: To je ale hromada věcí. Jak to mám najít? Na vrchu to nikde není. Tak snad ve spod. Močka, trochu to nadzdvihnu a... Je, pomoc, pomoc!
2: Kluku jeden, co jsi to udělal? Hurvajs, kde vlastně jsi?
1: Tady ve spod. Počkej, taťu, došlapeš mě na ruku.
2: Tak počkej, kde máš nohu, ukáž. Ukáž, Hurvajs, vytáhnu tě za ní. No, no, pozor. Hej, rup! No, no a už je to.
1: Jej, damánky. Už jsem myslel, že po tou hromadou věcí vypustím svou školou povinnou duši.
2: Tak co sem lezeš? Mám tady v komoře všecko tak pěkně srovnáno.
1: Vypadá to, jako kdyby tam někdo hodil granát. Máš tu samé zbytečnosti.
2: Tak ticho, ticho. Žádné zbytečnosti, ale brž k životu nezbytně potřebné věci, Žano.
1: Třeba k životu nezbytné 2 metráky starých časopisů, list paní a dívek, Žáno.
2: Bude, že jo. Takové čtení, abys věděl, už dneska nevychází.
1: Se nedivím.
2: To byla krása. Třeba jak on si ji chtěl vzít a ona nechtěla, pak zase ona nechtěla jeho a on nechtěl, pak si vzali každý s někým jiným než s tím druhým, úplně s cizím, Žáno, no to ti bylo... Ale tomu ty nerozumíš.
1: To je taky moje štěstí, jinak bych měl uzly na myslivém traktu.
2: Tak moc nemluv, hele, než brblej pořád a koukej to rovnat. Jsou tu samé předměty, které mají svou váhu.
1: Hlavně ta bedna, co mě vzala do hlavy. Co v ní vlastně, co v ní je, taťuldo?
2: Korkové špunty.
1: A na co?
2: No na co, potřebuju je. Co když se nám porouchá roura, Žano, čím to ucpu?
1: Jak vidím, tak se nám mohou roury rouchat na pořád. Máme zásobu zátek do roku 1995. A co ty hadry?
2: Hadry. Vždycky odložené svršky, si pamatuj. Všechno se může hodit, Žano.
1: Spíš vyhodit. Prosím tebe, vždy jsou to díry obalené textilem. Všechno tu tak bez užitku leží.
2: No a co, má si to snad sednout?
1: Já bych věděl, co s tím. A ještě bychom dostali peníze.
2: Cože? Peníze?
1: Símano.
2: A kde?
1: Ve sběrných surovinách. Sbíraj tam starý papír, hadry, kůže, kosti, korek, igelitové tuby a td.
2: Jaké td? To přece nemáme.
1: Ale máme toho dost, abych za to dostal korulenky a ještě byl ve škole pochválen za pilný sběr.

0: Noc s hvězdou.
1: No, já myslím, že kapitán Mynařík nám jasně dokázal, že musíme být stále bdělí, protože zahraniční reakce a naše emigrace se neštítí žádný prostředku, aby dosáhli svých cílů. A dále nám ukázal, že kdo zatím stojí a kdo to financuje, že za svobodnou opravu stojí USA, která to všechno financuje.
2: Vážení televizní diváci, dnešní rozhovor s pracovníkem československé rozvědky kapitánem Pavlem Mynaříkem začneme trochu jinak než ty předešlé. Do československé televize totiž neustále přichází velké množství dopisů, ve kterých jejich autoři reagují na pořady, ve kterých kapitán Pavel Mynařík vystupoval. Naprostá většina autorů ve svých dopisech vyslovuje kapitánu Mynaříkovi svůj obdiv a své velké uznání.
3: Mnoho dopisů přichází do československé televize také na moje jméno. Jejich obsah je shodný s tím, co jste právě řekla. Také já chci všem pisatelům upřímně poděkovat a slíbit, že

0: se pokusím na dopisy odpovědět. Zvláště velkou radost mám z dopisu mladých posluchačů, diváků, čtenářů. I jim děkuji. A je to pro mě, víte, tak příjemné, že se potvrzuje, že především mládež se zúčastňuje jednoznačně politického života v naší zemi.
1: Když hovoříte o mládí, tak bych chtěl říct, že mnoho diváků vyslovuje údiv právě nad tím, že jste tak velmi důležité odpovědné poslání vykonával v tak mladém věku, to vám bylo 23 let.
0: Ano, mě bylo 23 roku, ovšem je třeba říci, že jsem na svůj úkol byl dobře připraven a dlouho připravován.
2: Pokud jsme slyšeli tyhle dokumenty, které skutečně Mynařík podal a prokázal pravdivost téhle špinavé hry, myslím, že nás všechny zavazuje, abychom dalece důsledněji bránili věc míru, pokroku, abychom skutečně pracovním úsilím, socialistickýma formama dokázali celému světu, že socialismus je pravda, že socialismus je záruka míru a spokojenosti všech pracovníků.

0: Noc plná hvězd.
1: Kdy popularitě.
2: No. Prosím?
1: Vy jste, myslím, jednou zažil něco podobného, jestli si pamatuju, u obuvníka.
2: Ano, jednou, jo, to je, ano. To je, lidi vždycky, když mě osloví, tak váhají. Třeba v dopise často váhají, jak mě mají oslovit. Píšou různé takové slova, nevědí přesně, jak mě oslovit. Tak to se mi stalo, to je krásný příběh, to se mi stalo, já jsem si dal ušít boty na míru. Taky na koho jiného, když jsem měl oslovit. A jedna mě tlačila, protože já mám takovou nesouměrnou postavu i v nohou. A dal jsem si ji vytáhnout a přišel jsem si tam asi, no to takový 3-4 týdny, tedy jsem si tam přišel, a tam byla místnost, kde seděly dvě dámy a stovky bot na regálech tam byly. A já jsem přišel, říkal jsem, dobrý den, já tady mám vytáhnout pravou botu na jméno Horníček. A ta jedna šla podél toho dlouhého regálu a takhle si kontroloval ty boty podle lístečku, říkala si pořád polohla jsem, pan Horníček, pan Horníček, pan Horníček, pan Horníček. A ta druhá přes místnost na ní křičela, snad mistr. A já říkám, ne, ne, nic takového, prosím vás. A ona říkala, snad mistr o tom bude vědět. To byl ošklivej trapas, protože ona udělala takovou nečekanou pauzu v té větě a já do toho vletěl s předstíranou skromností. A tím jsem se propích. To byl moc ošklivý moment. Tak to, na to narážel tady pan režisér Svitáček, když mě chtěl opět tedy uvést do velkých úzkých. Ale ne, já to zveřejňuji, to dobrý.
1: Promiňte, že přerušil o té popularitě.
2: Ano.
1: Tak já mám takový pocit,
2: jo,
1: že vaší zásluhou se stávám nějak známější, snad i populárnější.
2: Jo.
1: No, že si mě lidi prohlížejí a usmívají se, vždycky mě to nutí, abych si zkontroloval oděv.
2: Ano.
1: A tuhle dokonce v tramvaji se mi stalo, že pan průvodčí, jak si mě prohlížel, potom se usmál. Tak já jsem se taky usmál, potom on udělal takový přátelský gesto, tak jsem to opětoval. Tak on šel za mnou a povídá, tebe já znám, ty děláš ve vozovně ve Vršovicích.

0: pošetilé poznámky, melodie souznění, královno noci a myšlenko souznění, pošetilé poznámky.
1: Jsme na vlně bezpečí.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku.

pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

0: tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: Na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Před podpisem memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem se zamýšlíme nad příčinami vítězné porážky Washingtonu ve válce proti Persii. Je totiž třeba šetřit optimismem. Teherán se nerozsypal a ukázal svoji sílu na světové mapě. Židovská lobby pak naproti tomu přivedla Američany do propasti. Přesto se zdá, že Američané s Íránci směřují k ceremoniálnímu podpisu o ukončení bojů a otevření 60-denní lhůty k dalším diplomatickým vyjednáváním. Dále pak, a to především pro nás, k otevření Hormuzského průlivu a uvolnění tak obchodu s ropou a dalšími produkty. Je však až neuvěřitelné, jak Američané opět podcenili schopnost Persie využít své nerostné bohatství jako vyjednávací páku, v jejím důsledku se významná část světa stala jen bezmocnými rukojmími tohoto válečného dobrodružství pod taktovkou státu Izrael. Člověku přece, aniž by byl vojenský stratég, musí být už jen při letmém pohledu na mapu jasné, že uzlovým problémem i klíčem je zde zcela jasně průchodnost obchodních cest Hormuzským průlivem. Američané se prostě opět spálili a nyní budou nuceni platit. I tuto válku v Persii tak nakonec prohráli, přestože Donald Trump tvrdí opak. Více nám však o tom píše Ivo Strejček.
2: Na stránkách protiproud.info.
4: Kdo z vás viděl bílou vránu, infarkt srdce z marcipánu, úkol a v něm ani chybu, v akváriu zpívat rybu.

0: Noc s hvězdou.
1: Jojo, kamaráde, stala se veliká chyba. Ha.
2: Ale příteli, to máte nespornou pravdu. Stala se chyba, že jste se narodil.
1: Ano, já jsem objektivní člověk, já to přiznám. Já jsem tady nemusel být, nehledě k tomu, že ani můj tatíček zde nemusel být, kdyby můj dědeček byl bez dětek. Nemluví tedy o pradědečkovi, respektive o prapradědečkovi, který uvarovat se pradědečka, byl bez dětek a nemusel být pradědeček.
2: Samozřejmě, byl by bez dětek a nebyl by dětek, tedy...
1: Ovšem, s dětmi tedy počítám chyby.
2: Ano. Příteli, stala se chyba a to s tou chybou jsme už hezky daleko s vaším pradědečkem, víte, protože počítám, vaše rodina je hodně zavostalá.
1: No já nevím, jak je to u vás tedy, ale rozumíme si docela dobře.
2: O, prosím, to bez urážky, že ano. Tedy hodně zavostalá, jsem říkal, počítám, tak 100 let za opicema.
1: 100 let za opicema to může být, jo.
2: Ano, tak to máme, v opice vznikají v době třetí horní.
1: No.
2: Teďka 100 let zpátky, no to bude pliocen.
1: To přijde. Bude pliocen.
2: A za chvilku máme první dobu ledovou.
1: Ono to utíká, kamaráde. A ta chyba se vláčí stále blíž a blíž ku vzniku světa. A největší chyba byla tenkrát, pane, že na počátku byla tma. Tam mělo být světlo, kamaráde. To ono se to po tmě všelijak tvořilo.
2: Jo, víte, já bych moc rád bych viděl ty faktury a ty účty z těch dodávek té pralátky.
1: Jo. To říkáte správně, pane. Tenkrát, když se to uhlí tvořilo, to byly teprve provize.
2: Jsou těžký poměry, pane, prosím vás, no nedožralo by vás to, když si představíte, z čeho jste vzniknul.
1: No jo, to...
2: No prosím, protoplazma.
1: Protoplazma, viděl jste ten fuj tajbl někdy, teď ono to teče. Představte, vy jste tek po schodech dolů, vy jste tek. Kam tak račte ten do biografa? Teď to bylo hnusné, jak to ti biletáři chudáci nalejvali do loží, to publikum.
2: To je strašně. Příteli, tohle to nebejt všecko na prvopočátku, ty chyby, tak to dneska vypadalo úplně jinak, že jo? Tady to mohlo být docela rozličný, ten gramofon tady nemusel stát, mohl tady být les krásný.
1: Les a... Vůbec tady
2: a
1: to...
2: ty lidi u toho gramofonu nemuseli poslouchat.
1: No to, no počkejte to, neříkejte, pardon, pánové a dámy, to on tak nemyslel, on to...
2: No,
1: to...
2: teď já jsem to myslel...
1: tam mluvit.
2: Já jsem to myslel v zájmu, tedy vážení, protože když vy posloucháte u toho gramofonu, ono to má svoje výhody,
1: ovšem,
2: že jo?
1: Kulturní taky.
2: A potom vy nás tady posloucháte a vedle v pokoji třeba hoří.
1: Jo, no, nechte já jít se jdou podívat, my máme alibi, že jo? My jsme zavřeni v gramofonu, nám se nemůže nic dokázat.

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá

zase jdeme špatně, opačně než do nebe. Vracíme se domů, cestou kolem košatého javoru, jak na něm rostou vrtul

0: Noc plná hvězd.
1: Súhody. Největší svátek v roku. Na šoha je s děvčicama je sa radost podívat. Muziky vyhrávají, sklenky zvoní, vína v bečkách ubývá, krev sa rozohňuje. Strýc Mrňůs, známý vrták a brbloň, mašírují přes dědinu do hospody. Byli kdysi radním. Lidé o nich říkali, že jsou jak panský koblih. Nafúkli a prázdný. Donďa do šenku sedli si na lavku proti dveřám, aby na všeckých viděli. Hnedka si poručili čtvrtku vína, na to vtáčka halůzkovej, potom zase čtvrtku a osmičku zprostej a už čučali jak žaba z kýšky. V tu chvílu sa do šenku vhrnula partia šohajů a že už měli také nakúpené, tož břeskali jak kočky v máji. Mrňu zvraštili hubu, že měli obočí až do půl nosa a zahučali.
2: Na co je? Kdo má ten řev tady počúvat?
1: Francek Pagáčů se smíkem vykříkl. Strýčku, lestí vám to vadí, tož si budete muset sednout na uši. Mrňůz, jak hromem trefený, zařvali.
2: Co vy, co páni, já vám ukážu, kde je Mrňůz. A už zapakujte, či si myslíte, že jsem uši vyhrál v lutrii.
1: Strýc zapomněli, že také byli kdysi mladí. A toto bylo horší, jak pichnout do šršního hnízda. Chlapčíska se načepířili jak krocani. To tak, zavrtat do slováckých šohajů a ještě k tomu vhody. Ledvá to jste jí zdořekli, Janek Kopálu i známý biják zavískl, že se lampa u stropu rozhůpala a zařval.
2: Čízlady, naše!
1: Strýc Mrňůz došli k Jankovi, chytili ho za vyšívanou košulu až kubli. Kde si u lémečka plátno zapraščalo. To byla druhá chyba, kterou strýc udělali, ale to neměli. Janek zavrzal zubama, zasakroval jak propustěný kostelník a lí strýca po hubě. Ten béklí a koza spadli pod stůl. V tem se rozletěly dveře a do šenku vletěl jak drak syn starého Mrňůsa Jura. Strýc zvíhaja se ze zemi a drža si škraň zaskřehotali.
2: Jurko, ten somárňa liščil. Vyrovnaj se s ním. Snad nenecháš mlátit tatu.
1: Jura si vyhrnul rukávy, nadul se jak krmná hus, aby Janka zastrašil břeskl.
2: Co ty, pajtášu zaschňuřený, ty budeš být mojeho oca, že ho nepleštíš ještě jednou.
1: Janek sa ušklébl, jedno oko přivřel, jak kdyby mířil flintu a bez řečí bát strýca. Hnedka je leželi na zemi po druhej. Jurku jenom ošlahl větr, lebo Janek měl ruku jak uhlarskou lopatu. Jura pomohl tatíčkovi na nohy a ještě jednou zúfalým hlasem vykříkl.
2: Že ho nepleští, že ještě jednou.
1: Jankovi vyletěla ruka jak semafor a Mrňůz dostali taku, že vletěli oknem do kuželně. Jurka pozbíral tatíčka, který měli oči vypleštěné, jak kdyby na nich spadla mlatevňa, a šuškál jim do ucha.
2: Tati, pojďte dom, on by vás zabil.
1: Strýc už po cestě fantazírovali. Vyprávěli Jankovi, že jak zapříhali kobylu, tož jich kopla do hlavy. Když už byl s tatíčkem hodníku z cesty, utěšovali.
2: Tatíčku, nic se nebojte, však já těmu Slivoňovi ukážu. Až půjde kolem našeho, šibálí mu urazím a hrtáním zakrutím, jak slépce po tvoře blbej.
1: Potom seděl v humně na žentůře, hlavu v dlaňách a přemýšlel o pomstě. Hody končily. Husy dojezené, víno vypité a dýmu v hospodě tolej, že už lampu nebylo vidět. Rukávce už nebyly ani naškrobené, ani bílé a horko jak v udírni. Bylo jaksi kolem půlnoci, kdy se do stínu k hospodě došůrla tajemná postava, Jura. Byl přilepený na stěně, zuby zaťaté a v ruce palésku od plota. Čekal na Jana. S krkem natahnutým nahlédal přes zarosené okno a cedil přes zuby.
2: No, jenom tancuj, Janíčku, tancuj. Však ti dotancuješ. A potom ti já zahraju, že ti budu gatě malé. Jenom dočkaj.

dohráli a už vidí Janka, jak jde ke dveřám. Glocek bzůkl luftem a říz po hlavě, jenom to zadunělo. Ale joj, zle je, Jurko, máš smolu. Lať dopadla na hlavu kmocháčka obrůčky, který vyšli z hospody před Jankem. Ještě štěstí, že palézka dopadla na tvrdou slováckou hlavu, který se až na menší guču nic nestalo. Když se kmocháček dověděli, že to patřilo Jankovi, tož to Jurkovi odpustili, ale k soudu přece jenom došlo. Janek se hájil, a také mu to všetci dosvědčili, že tu první facku dostali mrňů za rozkubnutou košulu a že jim nadávali. No a ty ostatní, že Jura pro tatíčka chtěl. Ale nic nepomohlo. Dali mu na týden celé zaopatření.

0: Noc s hvězdou.
1: Já tady mám dopis jedné maminky, která má starost o svého syna. Píše, že dříve trpěl častým nachlazením a teď se bojí, že mu bude na vojně zima. A my můžeme odpovědět, že rozhodně ne.
2: Že našim vojákům skutečně v zimě chladno nebude, o tom nás teď přesvědčí pracovník výstrojní správy Ministerstva národní obrany, podplukovník inženýr Anton Tocik. Soudru podplukovníku, čím tedy naši vojáci budou vystrojeni v zimě, v polních podmínkách a při vojenských cvičeních?
3: Ukážeme si to na názorné ukázce. V zimě budou vojáci vystrojeni těmito výstrojními součástkami. Ponožky zimní nebo podkolenky. Podle normy náleží vojákovi 4 páry.
2: Přiznám se, že jsem byla velice překvapena. Nikdy bych nevěřila, že vojáci mají tak perfektní a kvalitní výstroj. Ponožky i podkolenky patří mezi nejlepší, jaké se u nás vyrábějí. I vlastní provedení by sneslo ta nejpřísnější měřítka. Boty by také rozhodně obstály i v těch nejtěžších podmínkách, třeba horských. Nejen, že musí výtečně hřát, ale mají i velmi účelný tvar. Kdyby se prodávali v obchodech, byl by o ně zaručeně velký zájem.
3: Košile 21. Náleží vojákovi 5 kusů. Vložky do kalhot, blůz a kabátů stejnokroje 60. Náleží vojákovi po jednom kuse. Za další kalhoty, blůza a kabát.
2: Vše je z vynikajícího materiálu.
3: Límec z umělé kožešiny. Ušanka plyšová. Rukavice zimní 55.
2: O dokonalou výstroj je tedy postaráno, to jsem si sama ověřila. Ale v tomto případě je důležitá ještě jedna věc.
3: Pro správné vystrojení a funkčnost výstrojních součástek je velmi důležité, aby tyto byly přesně velikostně přizpůsobeny na tělo vojáka. Správně vystrojený voják má vypadat takto.